садимся,

like a tweet on future jawbone. Cut you with my teeth.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

babe. Tu face všude, kam se podívám, babe, v tom hloub, tak si strčím hlavu mezi dveře sám. Co je trapný, co je real, s kým se zbavil, kdo ti zbyl, oči všude, gossip girl. Kdo kde s kým všude byl, přednost vlastní family, nebo deal, oči všude, gossip girl.

Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: je rozhodnutie zlé, životné.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.
2: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Až se kem se podělit ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojme. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbe. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: bitch feeling risky. Pretty bitch music.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
3: Čau, tady Maximilian z Madhouse Express. Posloucháte Rádio Wave.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu.

Describe.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Thanks so much, nebo Steve Lacy, muzika, se kterou jsme započali sobotní vysílací směnu u nás na Radio Wave. 16. květen ale není jen tak ledajaký den, protože právě dnes má Český rozhlas Den otevřených dveří. No a to znamená, že já, jakožto Martina Foldinová, výjimečně s touto víkendovou směnou nejsem a v našem proskleném studiu Radio Wave sama je tady i můj kolega Vojta Záhora.
1: Boom, velké odhalení takhle po ránu. V sobotu v 8 ráno Martina tam není sama. Dobré ráno, posluchači, posluchačky. Dobré ráno, Marti.
0: Dobré ráno, Vojto. Ahoj, moc ráda tě vidím.
1: Já tebe taky.
0: To je hezký. My tady dneska spolu budeme až do pravého poledne, do dnešní 12. hodiny. A v čem je ten dnešní den specifický?
1: No, Český rozhlas se vždycky tento víkend v květnu, ať už je to buď 16. či 18. nebo 17. připomíná svoje narozeniny. Vlastně den, kdy poprvé se vysílalo z pražských Gbelí, z takového improvizovaného stanu. No a proto vždycky tento víkend, který tak příhodně vyjde co nejblíž, a máme Den otevřených dveří a zveme všechny naše posluchače, posluchačky i neposluchače a neposluchačky, prakticky kohokoliv, aby se přišli podívat k nám tady domů na Vinohradskou 12 a podívali se, jak takový Český rozhlas vzniká. Provedeme je po celé budově a třeba konkrétně můžou zavítat přesně přímo sem k nám do proskleného studia Rádia Wave.
0: A my budeme moc rádi, pokud dorazíte za námi. Brány se takzvaně otevřou dneska s 9. hodinou raní, takže od toho momentu pak můžete přicházet do budovy Českého rozhlasu až do 17. hodiny, říkám to správně.
1: Do 17.30, každopádně studio Wave je otevřené pouze do 16 hodin, takže pokud máme nějaké fanoušky, tak doufám, že jsou to ranní ptáčata.
0: No, ať už jsou to nebo nejsou ranní ptáčata, tak do 16. hodiny odpolední jsou otevřeny naše brány. My už teď ale každopádně zamíříme za dalšími položkami u nás v playlistu, konkrétně teď je mladá slovenská zpěvačka, reperka Mes. Výtečný track Chcem tě v sebe nájsť. Vojto, jdem na to?
1: Jdem na to.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Yeah. They've been waiting for me.

feed posílá beat, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: česko-iránská reperka Sosein a její výborný track Sex Kolabo. No a takové nezvyklé kolabo, tak to tady máme i dnes ráno ve studiu Rádia Wave s Martinou a Vojtou Záhorou.
1: Já se směju potutelně, pod fousy takzvaně, mám úsměv na tváři, mám velkou radost, ačkoliv je takhle brzo ráno a já většinou nemám úplně dobrou náladu, přiznám se takto brzo ráno ve studiu Rádia Wave, ale když jsi tady ty, tak mám ten úsměv na tváři hned.
0: Ježiš, to je moc hezké, já jsem trochu myslel, že to je spíš ta káva, kterou jsem ti navařil, ale ona je to moje osobnost.
1: To s tím možná souvisí. Ne, Vojto, možná si pojďme otočit list, vlastně listy hned dva a podíváme se společně ze sobotního rána na čtvrteční večer, protože ten patřil hudebně exportnímu projektu Rádia Wave Checking. Výtečná to záležitost, tři vystupující na místě v Pražském paláci Akropolis. My dva jsme oba dva byli na značkách, takzvaně byli jsme na místě, viděli jsme vystoupení. Tak kdo vyhrál, prosím tě?
0: Je to přesně tak, jak říkáš, Martino, byli jsme tam oba dva na značkách připravení a z těch třech nominovaných, a můžeme si připomenout, soutěžila country česká kapela Frankie and the Deadbeats, potom elektronický hudební producent Bad Focus a to bylo také poprvé, co se nám jeden nominovaný vrátil pro takzvané druhé kolo, takže velká očekávání byla v Bad Focusovi a do třetice se k ním přidala indie folková skupina z Plzně Aida the Young, kterou naše posluchačstvo může znát primárně díky finálové trojce hitparády Starter snad dva roky zpátky, tuším.
1: Říkáš to správně, jsou to dva roky zpátky.
0: Tak a myslím, že tohle to dokazuje samo, že ta Aida the Young za ty dva roky krásně vyrostla a vyrostla až natolik, že se jim podařilo vyhrát tuhletu naši exportní hudební soutěž a stali se tak vítězi Checkingu 2026. Jej!
1: Jej! Gratulujeme. Já jenom připomenu, že v tom, kdo vlastně reálně zvítězí, nemá takzvaně prsty vůbec Radio Wave, nebo posádka Radia Wave. Nýbrž je to 15členná zahraniční porota, která se skládá z nejrůznějších expertů, profesionálů, profesionálek napříč rádiovým vysíláním, napříč Evropou celou vlastně. A nejenom Evropou, protože si vybavuju, že máme i jednoho porotce ze Seattlu, ze rádia KXP.
0: Ty brďo, to jsem ani nevěděl.
1: No, takže ta paleta je skutečně široká, jsou to zahraniční profesionálové, profesionálky, kteří rozhodují vlastně o tom, kdo v tom aktuálním checkingu zvítězí. A co se může vyhrát, Vojto?
0: Může se vyhrát hlavní velká cena. A to se skládá ze dvou částí, Martino. Jedna z nich je natočit videoklip a právě za podpory Rádia Wave, takže to většinou zveřejňujeme ke konci roku. Takže já už se moc teď těším, jaká to bude ta písnička, kterou si Aida the Young rozhodne, že sfilmuje, že tak přeloží do té videopodoby. No ale nejdůležitější výhrou pro tu kapelu není ten videoklip samotný, je to právě výlet na velký showcase hudební festival Eurosonic v nizozemském Groningenu, kde se každoročně vždycky v lednu sjíždějí nejrůznější experti, různí hudební producenti, distribuce, you name it. A vlastně sjíždí se, aby se podívali na ten největší výkvět evropské hudební scény za uplynulý rok.
1: No a tak v tom roce následujícím 2027 už v lednu se potom vypraví plzeňská formace Aida the Young za Český rozhlas a náš projekt Checking právě do nizozemského Groningenu. Tak ještě jednou obrovská gratulace.
0: Já myslím, jim neskutečně držím palce.
1: Já taky, to vystoupení, můžem to říct, to vystoupení v Paláci Akropolis ve čtvrtek bylo skutečně fenomenální, bylo výtečné, byly tam nádherně zvládnutá světla, zvuk, všechno to bylo tip-top prostě.
0: Úplně úžasný, úžasný.
1: Tak pokud chcete, připomeňte si Aida the Young, koukněte na třeba streamovací platformy, poslechněte si jejich poslední loňskou desku, která je výtečná, taky byla nominovaná třeba mimochodem na hudební ceny vinila. Tak pojďme.
0: A my vyhráli ještě Aida the Young Apollo minulý týden.
1: Tak, a to se přiznám, že nevím. No, měla bych to vědět, Vojto.
0: Já si myslím, že vyhráli.
1: Já bych to měla vědět a já to nevím.
0: A i Anděla vyhráli. Oni jsou fakt skvělí, běžte si je poslechnout.
1: Běžte si je poslechnout. My vám pustíme ale Impress Off a budeme proto pro vás tancovat, protože Dance For You skladba míří k vašim uším. Vojto.
0: Tak nezapomeňte koukat na kamery.
1: Jou.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: Yeah.

0: sobotních 8 hodin, 31 minut k tomu Toelo s kladbou Changes, teď v playlistu Radia Wave. No a změny tady rozhodně nastávají v našem proskleném studiu, protože naprosto výjimečně můžete dnes v sobotu 16. května poslouchat ranní směnu u nás ve vysílání, ale ve dvojici. Ano, skutečně, nejsem tady jen já sama, Martina Foldinová, ale taky můj drahý kolega Vojta Záhora, který je zároveň velkým expertem na různé mezinárodní dny. Je to jeho velká specialita. Pravda. Tak pojď, Vojto, jaký je dneska mezinárodní den?
1: No dnes, kromě dne otevřeného dveří Českého rozhlasu, to musíme připomenout, je také mezinárodní den světla, Martino. Mm-hmm. Tenhle ten den připomíná vlastně vynálezce Theodora Mainmana, který prezentoval svůj revoluční vynález, a to bylo v roce 1917, jeho první laser.
0: Jeho první laser, takže fyzik, inženýr Theodor Mainmann, mezinárodní den světla. To si pod tím vlastně představit?
1: Jakoby, pod tím laserem?
0: Máš radši světlo nebo tmu? Jak to máš prostě? Co si můžeš vybrat?
1: Ty brďo, to je strašně těžká otázka. Já bych asi řekl, že preferuji, když se tma mění na světlo.
0: Wow, ty jsi prostě nemohl vybrat.
1: Nemohl, já jsem potřeba něco special. Ne, já mám moc rád, vlastně, jakoby, teď jsme se bavili o tom, že jsme museli kvůli této směně vstávat brzy ráno a já jsem ti vyprávěl, jak moc jsem si vlastně užíval to, že jsem musel vstávat třeba v 6 hodin ráno, vyrazit, jít něco někam chystat, že mě to jakoby naplňuje hezkou energii do toho dne. A já si myslím, že to je přesně ten moment, kdy se prostě z noci stává den.
0: Kdy se z noci stává den. No ale ten čas už se vlastně nachýlil takovým způsobem, že když vstáváš, tak je světlo, že jo? Brzo si nevstával, protože...
1: Ale tak jako víš, že ta tma byla.
0: Dobře, no, tak pokud se na to budeme dívat touhle optikou, tak máš rozhodně pravdu, Vojto.
1: Co ty?
0: Pokud bych si měla vybrat mezi světlem a tmou, no myslím, že kdyby se zeptal mladší Martiny, tak by ti...
1: Tak rozhodně řekne tma.
0: No, bezesporu, samozřejmě. Byla jsem skutečně sova, takový ten člověk, co zůstává vzhůru pozdě do noci, měla jsem tendenci třeba pracovat do 4 do rána, dodělávat nějaké resty a vždycky jsem měla pocit, že je to taková moje ideální doba, kdy se vrhnout do těch důležitých tásků našich životů.
1: No taková identita, že určitě
0: vlastně
1: si dokážu představit, že si tehdy byla jakoby, ne, já po nocu, já jsem nejvíc produktivní po půlnoci.
0: No ale to nutně nebyla jenom póza, spíš jsem fakt měla pocit, že můj mozek funguje tímto způsobem, protože to nastavení na sovy a skřivany asi nějakým způsobem funguje. A pak se stal covid, COVID-19 a mě se normálně, jak jsme trávili tolik času doma, úplně změnil režim a já od toho momentu už vůbec nejsem sova a radši začínám pracovat ráno, takže to mám podobně vlastně jako ty, že se ráda vzbudím a začnu něco rovnou dělat.
1: Tak to já třeba za covidu jsem to měl úplně opačně, já jsem před covidem byl ranní ptáčátko, miloval jsem rána, ale za covidu se to strašně změnilo, protože jak se mi úplně rozhodil ten režim, já jsem vlastně přes den třeba neměl moc co dělat, takže jsem měl hodně energie, takže jsem zůstával vzhůru, protože jsem nemohl jít spát. Zároveň prostě taková ta samota, že jo, trochu jako ta depka, takže to se jako všechno tak nějak sečetlo, nahromadilo se to v těch nočních hodinách. A právě až dlouho po covidu jsem se srovnal zpátky na ranní ptáčátko, až vlastně pracovní režim.
0: No tak vidíte to. Může to být prostě u každého úplně jinak. A taky to může být jinak v playlistu Radia Wave už za pár okamžiků, protože před námi třeba rapper H, taky formace Sorry, nebo domácí hudebnice Myla. Tak si užijte.
1: Příjemný poslech.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave. Yeah, young fucking H, big shell, 0161, blah, blah, all tight YJ, the prick.

0: Myla a písnička Crying to God. No a třeba i vy budete dneska tak volat, vzlikat k Bohu po tom, co opustíte studio Rádia Wave, protože nejenom já a Martina Foldinová tu na vás čekáme, ale i spousta hmotných, hezkých dárků, které si odsaď můžete odnést. Martino, přibliž nám, co jsme si prosím pro naše posluchače, posluchačky připravili.
1: No, připravili jsme sebe, to je v první řadě ta nejvíc důležitá věc. Já mám taky košilku.
0: Já jsem se hodně
1: připravil. Nedomlouvali jsme se, ale máme košilku oba dva na sobě.
0: Ale každý s jiným vzorem. Ty jsi vzala květinový, já jsem si vzal geometrický.
1: Geometrický, ano. A tak vidíš, doplňujeme se. Neustále se doplňujeme prostě.
0: Samozřejmě.
1: Tak to je ta hlavní věc, kterou můžete potkat ve studiu Rádia Wave samozřejmě. A ne, potom se dočkáte třeba nějakého našeho merče, protože tady máme trička, máme tady plátěné tašky, máme tady prohlídku plakátů, takže pokud někdo z vás bude chtít kouknout na to, jak probíhala, co se týče grafiky, vlastně historie Rádia Wave v řádu let, tak se klidně může přijít taky pokochat. No a co tady bude dál, Vojto?
0: No a potom samozřejmě bonbonky pro všechny příchozí, to jsme se nemohli nechat ujít, to už je každoročně tradiční. A zároveň, když přijdete k nám do studia, tak my se s vámi moc rádi popovídáme, seznámíme a když budete mít chuť, tak si s vámi rádi popovídáme i na mikrofon, abyste si mohli třeba vyzkoušet i moderátorskou práci, co to obnáší takhle budit národ každý den, nebo dokonce si můžete přát i svoji písničku a my jsme moc rádi, když vás dokážeme nacítit skrz hudbu, protože hudba je to hlavní, co v našem vysílání posloucháte a proto nás samozřejmě zajímá, co máte rádi a co posloucháte.
1: Já už se tady nakláním k naší klávesnici. Vojto, ty jsi chtěl píseň na přání jako vlastně první.
0: Jsem chtěl zahájit tuhle tu plejádu, přehlídku a moc jsem si od tebe vyprosil písničku I Care od amerických punkerů Turnstile. Ti byli asi tak před rokem, to tuším, v Praze, měli koncert, jeli právě šňůru s touhletou deskou, ze které je i písnička I Care. Já jsem bohužel na ten koncert nedorazil,
1: ne.
0: Protože jsem ještě nevěděl, že mám Turnstile rád, ale potom jsem si tu album pustil a úplně jsem si ho zamiloval a hlavně jsem se zamiloval tady tu písničku, se kterou jsem potom strávil celé léto 2025, takže pro mě je tenhle track hodně nostalgický.
1: Nostalgie, no tak pojď, jdem na vlnu nostalgie. Tady jsou Turnstile.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme. Are you scared?

0: Na kytarové notě zůstáváme i nadále v playlistu Radia Wave. Tohle byla brooklynská elektropunková parta Lip Critic s trackem Shoplifting. No a Vojta a Martina za mikrofony ve studiu Radia Wave.
1: A první hodina za náma, to uteklo strašně rychle.
0: Já nevím, jak se to stane vždycky. Když jsou tady dva lidé, tak to uteče prostě cubidup,
1: cubidup. Přesně. Možná mě chybí, když jsem tady sám.
0: Tak já ti vždycky napíšu z domu, Vojto, poslouchám tě a budeš mít pocit, že jsem s tebou, co?
1: Tak, přesně. Ale bude to utíkat vlastně tak správně, budu mít posluchače, ale budu tady sám. No to je jedno.
0: Já se těším na muziku další v playlistu Radia Wave, protože teď mám přání já a to bude domácí hudebnice Anička Vaverková, skladba Ostrov hoří, což je výtečný track
1: skladba
0: z její desky Krása, která je krásná a je to album, které mě osobně udělalo obrovskou radost, když vyšlo, protože Anička Vaverková má neuvěřitelný talent na to být emocionální, přímá, upřímná ve svých textech a nebojí se odhalovat velkou část i vlastně svého přemýšlení, svého života, nějakých střípků a myslím, že to krásně a názorně ukazuje i track Ostrov hoří, který uslyšíme už za pár okamžiků.
1: Já vždycky strašně obdivuju takovouhle odvahu. Tak opravdu jakoby složit píseň a zaspívat něco tak niterného, jako to třeba dovede Anička Vaverková.
0: A ještě ten projev, který ona umí mít, třeba speciálně na živých vystoupeních, což určitě podtrhuju a rozhodně doporučuju, pokud budete mít ten prostor, zajděte si někdy na její živé vystoupení, i když mám pocit, že teď v poslední době moc nekoncertuje, protože je čerstvou maminkou,
1: ano,
0: takže ta si užívá teďka jiné časy, my si připomeneme její tvorbu Ostrov hoří už za malý okamžik u nás v playlistu.
1: A já připomenu ještě, že za chvíli v 9 hodin se otevírá naše studio, takže doufám, že za chviličku přiběhnete tvořit frontu tady. Dostanete se k nám hned pomocí takových malých dveří vedle prodejny radioservisu na adrese Vinohradská 12. Nebojte se jít dovnitř a zahnout doleva.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který

14 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hanavu a taky hudební producent Friend Again s písničkou Daniel Smile on my face nám započali playlist 9. hodiny v sobotu ráno při dni otevřených dveří.
1: Sobota 16. května, je to krásné, den otevřených dveří. Martina a taky Vojta za mikrofony v našem proskleném studiu, tedy konkrétně do 12. hodiny, do pravého poledne. Tak. Potom nás vystřídají Sarah s Jakubem a ti tady pro vás budou až do dnešní 16. hodiny odpolední, ale není to jediný program Českého rozhlasu, který můžete navštívit během toho právě speciálního dne otevřených dveří. Vojto, oni existují i speciální prohlídky, které můžou naštívit posluchači, posluchačky navštívit. Jak to funguje?
0: Funguje to tak, že vy dorazíte na recepci Římská 13, což je taková zadní strana té naší krásné vinohradské budovy. Musíte obejít celý ten rozhlasový komplex z druhé strany. No a na této recepci se můžete přihlásit přímo k té prohlídce. Musíte se zaregistrovat. Prohlídky probíhají každých 10 minut. Vyráží po celém studiovém domě právě z Římské strany. Podíváte se na news radiožurnálu, podíváte se na studia Českého rozhlasu Dvojka, no a potom zamíříte i do historické vinohradské budovy a podíváte se také třeba na náš krásný, ale už nepojízdný Pater Noster. Snad si myslím, že nejstarší Pater Noster v České republice, nemýlím se, Martino.
1: Tak tuhle informaci nemám, nejsem si 100% jistá, každopádně už je dneska nefunkční a to nás všechny velmi mrzí, protože ty už to asi nezažil, viď?
0: Nezažil jsem to.
1: Žila to, kdy jsme vyjížděli k nám do třetího patra hezky Pater Nosterem a já jsem, víš, co mě hrozně mrzí? Já to řeknu teďka do vysílání, jo. Já jsem si vždycky říkala, co se stane v té kabině, když projede tou úplně nejvyšší, tím nejvyšším bodem.
0: A nikdy jsi to neudělala?
1: A nikdy jsem to neudělala.
0: Ježiši.
1: Jo, vidíš
0: tak to?
1: Tak to
0: chápu, to by mě taky hodně mrzelo.
1: A mrzí mě to prostě jakoby doteď, přemýšlím nad tím, budím se v noci, prostě mám intenzivní pocity pořád a vím, že v Praze jsou ještě někde jinde Pater Nostery, třeba na městské radnici, pokud se nepletu.
0: Myslím si, že je to tak.
1: No, tak myslím, že asi budu muset dohnat ještě tenhle rest svůj životní, než jako dokončím tady tu pouť životní na tomto světě, protože v tom českém rozhlase jsem to nezvládla a bude mě to strašit s každým dnem, co budu chodit chodbami Českého rozhlasu. No.
0: Tak snad nebudete mít podobné výčitky jako Martina Foldinová. U nás se Pater Nosterem dnes nesvezete. Každopádně ta prohlídka je velmi zajímavá. Sám jsem se jí účastnil tak 3 roky zpátky, když jsem ještě na stanici Rádia Wave nepůsobil. A je to opravdu zajímavé podívat se do zákulisí. Vy mimo to také potkáte spoustu vašich oblíbených hlasů, nejen radiožurnálu Dvojky, ale třeba i Rádia Wave, když nám dorazíte. Naše dveře už jsou otevřené, vchod z Vinohradské ulice, tak dojděte.
1: Přijďte, přijďte. No a my si teďka pustíme americké duo Ear, jedna z aktuálních novinek, které jsme zařadili k nám a do playlistu Rádia Wave. Ne plus ultra, skladba, která míří k vašim uším.

0: A$AP Rocky a písnička Stall Ya Flow nám doznívá v 9 hodin a 18 minut na vlnách Rádia Wave a my jsme si pro vás s Martinou momentálně připravili krátkou ukázku, takovou ochutnávku z naší aktuální epizody hotcastu Pod, do kterého tentokrát zavítal koktejl nejistot, a také nespoutaný tanečník, překladatel a v celku taková queer queen Dan Brátek.
1: Ano, do nové epizody našeho hotcastu Pod dorazil právě Dan Brátka, povídal si s Kájou Vladykou, Eliškou Soukupovou naprosto tradičně. No a mimo jiné třeba o tom, jak převychoval svou vnitřní kritičku na nejlepší kamarádku. To je skutečně zajímavý point a postřeh.
0: Vy v té ukázce potom taky uslyšíte, jak si Dan budoval vlastní vztah k nějaké tělesné aktivitě, jak si hledal vlastně aktivitu, která je mu příjemná, jak hýbat se svým tělem a vyjmenovává tam různé sporty, které zkoušel, ale nefungovaly pro něj. A já se třeba s tímhletím umím hodně stotožnit, protože mám aktivitu moc rád, ale ne každý sport mi sedí. Co ty, Martino?
1: No, bezesporu, a to si myslím, že mají asi všichni podobně. Já rozhodně třeba nemůžu praktikovat míčové sporty, to prostě nefunguje.
0: Tak to máme stejně, já a míč nejdeme dohromady. Každopádně poslechněte si teď ukázku a pokud vás navnadí, tak celý díl už hledejte na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas a kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte.
2: Než jsem šel jako na 8letý gympl, tak jsem na základce chodil na atletiku.
1: To jsem nevěděla ani.
2: No, a nepamatuju si z té doby nějaký takový jakoby silný moment, kdyby mi bylo blbě, i když nějaký prostě ty kořeny z toho dětství tam jako jsou. A mám pocit, že se to vlastně začalo zhoršovat až na tom jako gymplu, no. Tak nevím, jestli je to prostě puberta a spoustu dalších věcí, nebo jestli to na to má nějaký vliv. Ale jako dlouho jsem hledal pohyb, který by mi jako vyhovoval. A nějakou dobu jsem běhal, ale měl jsem to s tím běháním vlastně trochu stejně jak s těma lidma, že prostě jsem si říkal, že to jakoby dělat má a dělal jsem to jakoby správně,
1: jo,
2: a posouval jsem nějaký výkon a říkal jsem si, jo, tak asi něco pro sebe jakoby dělám teda a asi jakoby vypadám dobře, tak asi takhle to jakoby má vypadat, ale jako necítil jsem to. A pak se mi prostě rozestoupily se mraky a zjevila se Eliška Soukupová. A já prostě jsem nějak jakoby věděl, že to pro mě bude těžký, ale že to chci jako zkusit. Že prostě nějaký takovýhle jakoby pohyb, který je vlastně pro úplný začátečníky, ale zároveň hodně je náročný ho jakoby provádět, když s tím člověk nemá zkušenost, tak jsem do toho jako šel. Začátky pro mě byly jako extrémně těžký. Prvních pár lekcí jsem jako chodil prostě na záchod zvracet a hledal jsem sílu na to, abych vůbec tam jako by byl.
3: A jako z nervíku, myslíš?
2: Mega, no. Jako strašně.
3: Vlastně. Jo, já si říkám, že to jako ta psychika, jako vůbec si dovolit jako tohle udělat, nebo kvůli nějaký třeba sociální úzkosti, takže to může být to největší, že?
2: Jo, a zároveň si myslím, že není úplně pro každýho dobrý to jako překonávat, tak jako jsem to překonal já. Že je někdy dobrý přesně to vzít jako, že tak to zkusím třeba za rok nebo něco, ale já jsem nějak v tu chvíli jakoby cítil, že
3: to potřebuješ,
2: je to něco, co jako potřebuji a co potřebuji jako prolomit. A nějak se to jako stalo, no, po půl roce jsem se začal dívat do zrcadla na těch lekcích, po roce jsem se
3: A viděl jsem Nicole Scherzinger.
2: Jakoby zatím sebe, ale to se taky jako vyvíjí. No a po roce jsem došel jakoby do fáze, kdy vlastně to tak na 60% pro mě bylo jakoby těžký tam bejt a na 40% mi to jakoby dávalo radost, ale furt se to nějak jako vyplatilo. No a po nějakých 2 letech se to jako úplně převrátilo, no, že teďka už se tam jenom těším a už je mi tam jenom dobře a už to vlastně vůbec není žádný jako výkon tam bejt. Takže jsem to trošku jako se do toho natlačil, což
3: a taky jsi to daleko, by jsi to nadávkoval, že? Což za mě zní jakoby super.
2: Jo, je pravda, že tam podle mě...
3: Jako, že to nemusí být hned, prostě hned jako si dávat taky ty vysoké očekávání, no, že? Jasný, že najednou přesně uvidím jako v zrcadle Nicole Scherzinger, jako ne, ono to trvá prostě roky, jo, že?
2: A zároveň mám pocit, že tam i jakoby byl během té doby nějaký půl rok, kdy jsem prostě z toho jakoby vypadnul, protože jsem věděl, že jakoby potřebuji střebat, co jsem zatím tam jakoby provedl a pak bude síla pokračovat dál, ale je to prostě super, no, jakože vystupuju tam nějak jakoby z hlavy a neřeším to všechno prostě tady, ukazuju si na hlavu pro posluchače rozhlásku, ale nějak prostě se jakoby dám do pohybu a ono to vždycky něco udělá, no.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. od o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Domácí hudebnice Beaka se skladbou Time Passing, teď na vlnách Rádia Wave, a já nemůžu než nesouhlasit, protože ten čas skutečně velmi letí. Sobota, 9 hodin, 31 minut k tomu, už v tento okamžik. Vojto, my jsme tady tak strašně dlouho, jak se to stalo?
1: Já vůbec nevím, Marti, každopádně neustále čekáme na naše návštěvnictvo a bychom jim mohli zahrát písničky na přání, jenomže vzhledem k tomu, že nás ještě zatím nikdo nenavštívil, tak si musíme ty písničky přát sami.
0: To je v pohodě, úplně, já myslím, že jako my si vystačíme, když tak. Já nemám problém, jo, když si můžeme přihodit nějakou tu chuťovku, kterou jsme sami dlouho neslyšeli. Teď to kolo padlo zrovna na tebe, tak co jsi vybral?
1: Já jsem si vybral písničku Everything Now od kanadsko-americké skupiny Arcade Fire. Je to trošku taková archeologická mise do playlistu historických Rádia Wave. Já s tím mám tu písničku hodně spojenou právě s filmem nebo s filmy mého oblíbeného režiséra Xaviera Dolana. Právě díky jeho poslednímu filmu, který byl už v roce 2019, tak ten čas opravdu letí. Ten film se jmenoval Matthias and Maxime, tak tam zazněla píseň Signs of Life, což je titulní píseň právě alba Everything Now, ale z tohohle toho alba jsem pro vás vybral teď právě ještě tu zmíněnou Everything Now. Je to podle mě strašná paráda a jsem moc rád, že si můžeme i takhle v tento příhodný den, kdy vlastně si připomínáme výročí Českého rozhlasu, tak si trošku zavzpomínat i na ty starší hitovky, co jsme u nás kdysi hráli.
0: Tak pojďme, tohle je playlist Rádia Wave, tak ještě typuju 5 let zpátky třeba.
1: Je to tak? Jdem na to.
0: Arcade Fire.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.
2: Ahoj, tady Maržary, posloucháte Rádio Wave.

0: Berlin Manson a Katarzie na společném tracku Nemám koho obdivovat nám dohráli v 9 hodin 43 minut ve vysílání Rádia Wave. Vy pořád posloucháte sobotní ranní on air s Martinou a s Vojtou při velké příležitosti dnu otevřených dveří Českého rozhlasu. No a my jsme v minulém vstupu načali Xaviera Dolana, francouzského režiséra. Oba jsme se shodli,
1: kanadského režiséra z francouzské části Kanady.
0: Je to tak, úplný hloupý přeřek.
1: Ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
0: Kanadského režiséra. No a oba dva jsme se shodli na tím, že jsme ho velmi obdivovali, ale že od roku 2019, kdy vydal svůj poslední film, Nemáme koho obdivovat. A taky tady Martina hlavně načala to, že pro ní je Xavier Dolan a jeho tvorba velice srdcovou záležitostí. Martino, proč je pro tebe Xavier Dolan tak důležitý a tak blízký?
1: 37letý režisér, který se věnoval vlastně hodně tématům nějaké vlastní osobní identity, mezilidských vztahů, co se týče vlastní rodiny, nebál se a vlastně docela explicitně nějakým způsobem reflektovat to, že on sám si se svými rodinnými příslušníky nerozuměl, čímž do nějaké míry pro mě osobně v nějakých kategoriích mého života taky vlastně nabízel podobné téma, se kterým já jsem se v nějakém časovém okně taky potřebovala vyrovnat, takže v době, kdy já jsem studovala filmovou vědu, což už je celá paleta let zpátky v Olomouci, tak v té době jsem natrefila na Xaviera Dolana a jsem moc ráda, že mě tenkrát provedl i nějakým životním obdobím a jeho kinematografie jako taková. Já můžu zmínit, on tady měl asi, vypadá to velmi špatný vztah se svojí matkou, nebo měl tendenci reflektovat svůj vlastní vztah.
0: No podle mě musel mít, vzhledem k tomu, co právě za filmy točila,
1: ano,
0: jak
1: to tak
0: ikonické byly ty roli matek v každém jeho filmu.
1: Určitě, určitě. Zmiňme třeba už jeho prvotinu z roku 2009. To je film, který se dokonce jmenuje Zabil jsem svou matku v českém překladu. A rozhodně to není o tom, že se někdo pokouší zabít svoji matku, ale je to jenom o té dynamice nějakého mladého dospívajícího člověka právě s rodinnými příslušníky. Můžu zmínit jeho film z roku 2010, můj taky velmi oblíbený film Imaginární lásky, ten vřele doporučuju. Je to o nějakých mezilidských vztazích už teďka, co se týče dynamiky přátelského trojúhelníku, o tom, jak vlastně ty trojúhelníky ve vztazích můžou občas udělat nějakou neplechu v životě. Takže to je výtečný film, který mě hodně bavil. No a pak musím zmínit, a to se vracím zpátky k té nějaké rodinné tematice, tak to je film Mami z roku 2014, což za mě osobně stále a pořád ještě jeden z mých nejoblíbenějších filmů až do dnešního dne. Rozhodně velmi doporučuju.
0: Myslím si, že to je takzvaný jeho peak režisérský.
1: Taky si myslím.
0: A ta finální scéna za zvuku Lany Del Rey, kdy vlastně hlavní postava chlapec utíká pryč z léčebny pro duševně nemocné, je strašně osvobozující v něčem.
1: A přitom ten film má takový otevřený konec, ve kterém samozřejmě nevíme, jak co a jak přesně dopadne. Já bych jenom nerada, abychom vyspoilovali něco, co se v tom snímku děje. A on má takovou velmi intenzivní dynamiku a pokud vás ty mezilidské vztahy jako takové v rámci nějakých komorních dramat zajímají, tak myslím, že tvorba Xaviera Dolana na to úplně ideální, jako dělaná.
0: Je
1: jaký je vlastně tvůj oblíbený film?
0: Můj nejoblíbenější film je jediný jeho francouzský film, možná proto ten můj původní přeřek. Xavier Dolan právě přišel natočit film Je to jenom konec světa s francouzským ansámblem. Odehrává se to na takové malé vesnici ve Francii. Haha. A je to tam zápletka, kdy vlastně úspěšný už dospělý muž, výborný dramatik a spisovatel se vrací po 12 letech za svojí rodinou, se kterou původně úplně přerušil všechny vztahy. A při tomhletom jednom setkání, které vlastně na začátek začíná takovou velkou radostí, velkým vítáním, ale končí samozřejmě

0: Slovenská popstar Vojtik a písnička Gloss nám právě doznívá na vlnách Rádia Wave a my už tady máme první přání na písničku od naší posluchačky, která si však nepřála mluvit na mikrofon a vyzkoušet si moderátorskou práci a proto nám dala za úkol, abychom její písničku prezentovali a odehráli. Martino, na co se můžou naši posluchači, posluchačky těšit?
1: No, bude to trošku netradiční skladba, co se týče našeho playlistu, protože to bude velmi netradiční skladba vůbec i co se týče žánru. My totiž zamíříme do historie trošku za kapelou The Pretenders. Ano, což je britská formace, která vznikla už v 70. letech minulého století. No a od této kapely si pustíme v skutku mega hit jejich skladbu I'll Stand By You, což je skladba, která vyšla v roce 1994. Takže v rámci historie té kapely spíš ta novější věc, můžeme říct, ale pořád je to skladba, která vyšla v roce, kdy já jsem se narodila. A protože ta skladba na přání...
0: Tak to je aktuální.
1: Je to přesně, děkuju, přesně. Ano, tak to je. Je velmi mladá, je to úplně nedávno a můžem to prozradit, protože je to naše posluchačka Jana, míří tato skladba až do Ostravy, tak my zdravíme.
0: Zdravíme.
1: Děkujeme za přání a tady jsou teda ti Pretenders.
0: A stojíme při vás.
1: Stojíme při vás, bezesporu, vždycky a pořád.
0: Tak stůjte při nás.

0: tématech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Hudebník Eagle Ghost v playlistu Radia Wave Slug Song v jeho podání, tedy ta experimentálnější podoba našeho playlistu teď chvilku po 10. hodině dopolední na Radio Wave, kde jinde Vojta s Martinou za mikrofony v tento velmi speciální den v sobotu 16. května.
1: Ahoj, Vojtu. Ale už jenom 2 hodiny.
0: Už jenom 2 hodiny.
1: Do 12, než nás vystřídá Sára Slavíčková a Kuba Vinařický, kteří tady pro vás dnes budou do 16. hodiny. Máme trochu předělaný program, protože vysíláme ze dne otevřených dveří Českého rozhlasu a proto jsme tady dnes přítomni od rána 2, odpoledne pro vás také budeme přítomni 2, no ale skončíme dřív v 16 hodin a pak nás vystřídá v našem programu Pleják.
0: Dneska máme sobotu 16. května a to je zároveň den, kdy je tedy pro Český rozhlas velkolepý den, den otevřených dveří, ale pro někoho je velkolepý den a zejména pro všechny Přemysly, protože Přemysl je ten člověk, který dnes slaví svátek. Je to jméno, které dnes září v kalendáři v České republice, tak všem Přemyslům samozřejmě všechno nejlepší.
1: A jen to nejlepší.
0: Pustíme vám skladbu u nás v playlistu, protože před námi teď hudebnice TK Maidza, což je zase jedna z hudebních novinek, tahle zimbabsko-australská reperka pokračuje vlastně v týzování své třetí studiové desky. My si pustíme ukázku právě z ní. Skladba Pressed doputovala i k nám do pravidelné rotace. Tak tady TK Maidza pro všechny Přemysly zejména dnes.
1: Užijte si to.

0: city for the street. People here love bad and are good.
1: To je, abych tak řekl, to nejpotřebnější pro tu mládež, aby měli radost ze života.

0: Rapper Louds One a jeho písnička Ja dohrává přesně ve 10:45 a my jsme si s Martinou pro vás připravili další krátkou ukázku z premiéry Rádia Wave minulého týdne. No a tentokrát zamíříme za naším spirituálním a duchovním magazínem Hergot.
1: A taky za speciální hostkou, která napsala stovky křesťanských písní, které zlidověly napříč církvemi, zažila momenty slávy na tuzemských i amerických pódiích, ale taky manipulace a vydírání ze strany církevního vedení nebo třeba taky dramatický rozpad manželství.
0: No a proto se rozhodla o tomto napsat celou knihu. Je to taková vzpomínková kniha a je to hlavně zajímavá sonda do církevního prostředí 90. a 0. let. My jsme tu mluvili o nikom jiném než o zpěvačce, písničkářce a také pěstounce Jiřině Džině Čunkové. Džina, promiň Marti, já jsem si to nemohl nechat ujít tuhletu příležitost.
1: Tady je Hergot.
2: Kromě toho uzdravování v těch charismatických společenstvích se vyskytuje třeba i nějaký druh prorokování. Byla jsi svědkem i takovýchhle činů, případně máš tím nějakou třeba osobní zkušenost?
3: Mám. Například právě jeden člověk, který byl mým pastorem, dá se tak říct pastorem v nějaké etapě mého života, tak jednou mi prorokoval, že moje písničky se budou zpívat úplně všude. A to nebyla ještě nic, to jsem byla jenom opravdu. No a ono se to opravdu stalo, jo. Takže mám zkušenost i vlastní, jako, že někdy něco někdo řekl. A já jsem si vždycky říkala, počkám, jestli se to stane. Jestli se to stane, bylo to proroctví, jestli ne, tak to nebylo.
4: No já musím na tebe prozradit, že máš ale i zkušenost opačně, ne? Že si ty nějakým pohnutím vnitřním byla schopná někomu něco říct a někam to skutečně zapadlo.
3: Já jako fakt věřím, že je to novozákonní křesťanství, nebo prostě, že ta církev, která vznikla po Kristově zmrtvýchvstání, takže jako on je pokračovatelem a že jsme takovými pokračovateli toho těch dopisů nebo můžeme být, že to není jako prostě tam to skončilo. A že to, takže pro mě ty listy, které třeba píšou o nějakých charizmatech, o darech třeba, uzdravování, prorokování, mluvení jazyky, jo, takové ty prostě, co tam jsou, tak já mám s tím osobní zkušenost a mají s tím zkušenost moji přátelé. A nějak je to pro mě úplně normální součást života. Nedělám z toho žádnou vědu, je to prostě normální. Takže s proroctvím mám zkušenost i s téhle. Jo, mívám takový někdy, že třeba vnímám, že někomu něco mám říct, a ono to třeba sedne. Někdy ne, ale někdy jo.
5: Má i tohle to nějakou svoji odvrácenou stránku. Dokážu si představit, že to může být i nástroj manipulace. Ty třeba z pozice své vlastní víry máš nějaké rozlišovací kritérium, když ti někdo něco řekne, jestli je to skutečně prorocké slovo, a nebo jestli je to prostě z hlavy toho člověka a snaží se tě třeba ovlivnit nějakým způsobem?
3: Já osobně mívám třeba sny a v těch snech potom se, jako buď se ukáže, že to bylo, jako, a někdy vnímám, že to je od Pána Boha, že to není jako sen, který bych se mi zdala, protože jsem se špatně najedla, jo. Ale těch snů není moc, ale občas jsou. A díky nim třeba dělám nějaké kroky víry, když to tak řeknu, jo? Že prostě to, nějak mi to zapadne, řeknu si třeba festivaly. Jo? To byla taková myšlenka v roce 2015. Jsem takovouhle myšlenku prostě přijala ve snu a začala jsem díky tomu dělat festivaly. Jako, a nikdy bych si předtím netroufla, protože já nejsem úplně jako odvážný člověk jako ve smyslu. Ani v podstatě oslovit člověka nejsem úplně odvážlivec. Jo, že bych šla venku a teď byla jako ten evangelista, který prostě chodí a každému mluví do hlavy, to nejsem ten člověk. Ale když už vnímám, že v tom člověku vidím nějakou třeba bolest, nebo tak to prostě jdu udělat. Jdu se pomodlím se za něj třeba, řeknu, můžu se za vás pomodlit. A to mi přijde takový jako normální asi.
6: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcast.

0: Sobota 16. května, velký to den pro Český rozhlas, právě protože máme den otevřených dveří a teď se skutečně dveře netrhnou, protože za námi, za mnou a za Vojtou v proskleném studiu Rádia Wave stojí docela dav, dneska už tak
1: celá
0: možná
1: banda,
0: 10-15 lidí, malí, velcí, věkově neomezeno vlastně a my jsme si chtěli zase pustit jednu skladbu na přání a tentokrát to kolo padlo na tebe, Vojto, co jsi vybral?
1: Já jsem si vybral skladbu New York, New York v podání a výborné to pěvice, Liza Minnelli. Já jsem veliký fanoušek muzikálu Kabaret a celkově takový veliký fanoušek téhleté divy, legendy. A proto jsem si vybral tuhletu skladbu New York, New York. Je to taková krásná opěvná skladba na život v tom velkém jablce, v tom velkoměstě pulzujícím, které nikdy nespí. Martino, jaký ty máš vztah s
0: New Yorkem? No tak ty jsi to tak popisoval hodně kladně. Já se přiznám, že velké jablko bylo místo, které jsem si přála ve svém životě jednou navštívit, zejména kvůli architektury a kultury. Chtěla jsem navštívit nějaké to divadlo, určitě podívat se na ty vysoké mrakodrapy.
1: Na tak Broadway to je to. Třeba.
0: Tak no, přesně tak, na Broadway určitě. Tam bych se velmi ráda podívala. Na druhou stranu přiznám se, že čím jsem starší, tím míň se mi vůbec na celý ten kontinent chce cestovat a vlastně už to nevnímám jako nějakou... nemám to na tom seznamu,
1: to ta meta,
0: co bych jakoby
1: už,
0: potřebovala
1: jo?
0: Jakoby
1: ta
0: navštívit.
1: Amerika už
0: jo?
1: Není ten jako nedostat, nebo ten cíl prostě jako dostat se do Ameriky jakoby znamená jakoby v životě to zvládnout. Teď už je to spíš zůstat v Evropě.
0: Teď už je to spíš to zůstat v Evropě, anebo se vypravit třeba i do jiných končin. Geopolitická situace prostě v Americe je nějaká a nějakým způsobem se vyvíjí a mě už to teda neláká vlastně. A ten New York pro tebe byl nějaká meta?
1: Vlastně hodně dlouho. Já jsem většinu svého dospívání byl fanoušek amerického rock'n'rollu z těch 60. No, 70. A to se všechno dělo v tom New Yorku, že jo, v těch studiích, v hotelu Chelsea. A právě i proto mám tuhletu skladbu vlastně rád a symbolizuje pro mě nějakou určitou část mého života, kdy New York byla trochu taková meta pro mě, kam se dostat. A teď se s ní aspoň můžeme vypravit v rámci našeho playlistu.
0: No tak zase docela netradičním způsobem Liza Minnelli teď v playlistu Rádia Wave.
1: Já se úplně budu klepat nadšením.

0: král slovenské elektronické hudby Fulcrum a jeho písnička Till doznívá pár minut před 11. hodinou v sobotním dopoledni na rádiu Wave. A my pořád máme naše vysílací studio plné hosty a hostkami, kteří se přišli podívat na den otevřených dveří Českého rozhlasu a měli takové jedno speciální přání pro náš playlist. Marti, co si přáli naši hosté?
1: Francouzskou hudebnici Zas, kterou myslím české publikum může velmi dobře mít spjato propojeno s ostravským hudebním festivalem Colors of Ostrava, protože to je místo, kam se Zas vypravovala opakovaně.
0: Zas tam byla
1: a dokonce tam nebyla jednou, takže tento humor, ano, skutečně může fungovat velmi hezky. Zas hudebnice, která nabízí nejrůznější palety písničkářské tvorby. Já sama doma mám vinylovou desku právě proto, že jsem byla na jejím vystoupení i v rámci právě zmíněného festivalu Colors of Ostrava a jak můžete slyšet, u nás ve studiu je živo, protože to je výtečné. Já mám velkou radost z toho, že se tady dějí věci a že tady je prostě plno a že tady je s náma tolik hostů a hostek. Já mám úsměv na tváři.
0: Zajímá pro to rozhlasáctví, ta naše práce, kterou odvádíme, a je vždycky moc hezké se setkat s těmi lidmi, které nevidíme, protože mluvit do mikrofonu je taková strašně jak mluvit do zdi občas.
1: Na druhou stranu my máme tu výhodu, že máme to prosklené
0: studio. To je pravda.
1: Studio,
0: a já si často představuju ty naše posluchače, jakože se je snažím vizualizovat, jak se říká, že se ti nikdy nezdá ve svých tvých snech obličej, který si nikdy neviděl, tak já takhle potom, i když jsem bdělý, si představuju obličeje, které jsem viděl a říkám si, to jsou naši posluchači.
1: Tak tohle je naše muzika, Zas v playlistu Radia Wave.
0: Je tu Zas.
1: Je tu Zas.

0: Vítr z východu, to jsou krstní otcovia a písnička Grass is always green. No a takový jeden vítr z východu nám do našeho studia na rohu Vinohradské třídy a Balbínovy ulice v Praze také zavál. Ne tedy ze Slovenska, ale z Brna. K nám totiž zavítala naše posluchačka Jana. Ahoj Jano, vítej u nás.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Jaká byla cesta z Brna? V kolik si musela vstávat, aby si k nám dorazila?
1: Vstávali jsme po 6, ale tak dá se. No a ten východ ještě bych jenom zmínila, jsem z Beskyd, takže to tam opravdu je.
0: Takže to je opravdu studený vítr, který tě sem přival.
2: My se tady potkáváme na stejném místě vlastně, protože já jsem původem z Ostravy, tak to už je za Humny, jakoby do Beskyd, jo? To jsme skoro vedle.
0: Vy jste si rozuměli, stejný zobák.
2: No, právě.
1: Krátký.
2: Krátký, je to tak. Musela jsem se to odnaučovat dlouho a i tak to občas nevíde.
0: Jano, už jsi byla na nějakém programu v Českém rozhlase nebo Radio Wave, je to pro tebe první zastávka?
1: První.
0: A jak se ti u nás líbí?
1: No úplně jsem tady velká pecka, jsem úplně pod nadšením, jakoby nadšená a řeknu splněný sen.
2: Splněný sen, to moc rádi slyšíme, já mám úplně úsměv od ucha k uchu v tento okamžik, protože z toho mám skutečně velkou radost. My jsme ti dali na výběr, aby jsi se vybrala hudbu k nám teď do playlistu Radia Wave a sáhla si po takové velké klasice. Co to bude?
1: Bude to Mňaga a Žďorp a Going Blind a mám jako s tou kapelou velmi i takový, jako řeknu, vztah, že už jsem byla na nich několikrát, i můj tatínek mě k ní dostal vyloženě kdysi dávno a mám i třeba od nich ten nejnovější album, takže Anděli určitě oprávněně leží této kapele. Tak a to... jsou taky jako z východu, takže
0: to je
1: není to Pražák klasický.
2: Není to klasický Pražák, to určitě ne. Mňaga a Žďorp, velká klasika na vlnách Radia Wave, Going Blind. Ve studiu s náma byla naše posluchačka Jana. Moc ti děkujem za to, že jsi zastavila. Užij si zbytek Českého rozhlasu.
1: Děkuji moc vám oběma.

0: Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Domácí hudebnice Aneta Charitonová, a.k.a. Anet X, teď na vlnách Rádia Wave s trackem Toxic. Co rozhodně Toxic není, tak to je celý dnešní den a den otevřených dveří Českého rozhlasu. Martina Foldinová, Vojta Záhora, dnes za mikrofony v proskleném studiu. Do 12. hodiny, už se to krátí.
1: Už se nám to krátí, Marti, ale posluchačstvo, vy vůbec nemusíte být smutní, protože od 12. hodiny nás tady vystřídá Sára Slavíčková a Kuba Vinařický, dvojice, kterou normálně znáte v raním podání, a tentokrát si vyzkouší, jaké to je moderovat o víkendu a navíc odpoledne. Já jsem hodně zvědavý, jak jim to půjde. Myslíš si, že se tady objeví třeba s rozcuchanými vlasy a s ospalky v očích a nevím, co dělají o víkendu.
0: To je zvláštní vždycky vidět svoje kolegy o víkendu v práci, viď? Není to tradiční model úplně, řekněme si tak.
1: Je to, jak když jedeš na safari, normálně chodíš do zoo, prostě, tam to je za těch klecích ty lidi, to zvířata.
0: A potom
1: je uvidíš v té divoké přírodě, jak jsou úplně šťastní, volní, pobíhají, skáčou.
0: Tak uvidíme, jestli doskáčou nebo přijdou úplně normálním tempem do studia Radio Wave. Dozvíme se už za chvíli, každopádně.
1: Zeptáme se jich, jak dorazí.
0: My máme další skladbu v playlistu, tentokrát tedy na vyžádání tebe, Vojto. Mm-hmm. Co to bylo na přání?
1: Je to newyorské duo Fuckers a jejich track Lucky, tedy Lucky. Pochází to z jejich aktuálního alba, takové přehláskované O. Já bych to asi četl s nějakým jakoby švédským akcentem, třeba U, no právě.
0: Přesně.
1: Zní to trochu vtipně, ale vlastně mě to baví. Každopádně celá tahle ta deska je výtečná, je strašně energická. Ty písničky jsou hodně krátké, za to jsou ale, můžete se tam dost nechat unášet na tom beatu, je to dost pozitivní. Já si myslím, že s tímhle albem strávím celé léto, že to bude takový můj letní soundtrack. Uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne, dám vám update na podzim. Každopádně teď už vrcholná deska z téhleté, nebo písnička z téhleté desky.
2: Bye.

0: Právě vás čeká ukázka z našeho nejnovějšího dílu cestovatelského magazínu Balance, do kterého v tomto týdnu zavítala Lucie Kohoutová-Vinická a bude vám vyprávět o 3,5měsíční nomádské cestě po Asii, v rámci které navštívila Thajsko, Malajzii, Singapur, no a taky Tajvan.
1: To je krásné, Vojto, ty jsi tak hezky přeřekl tím, že jsi řekl, že před námi je ukázka z podcastu Balance, ačkoliv to bude podcast Casablanca, ale ono je to pochopitelné, protože my ve studiu Radia Wave, pokud přijdete osobně dnes v rámci dne otevřených dveří, tak si sebou taky můžete odnést náš merch, naše tričko Balancu, které jsme zrovna teď odevzdávali posluchačům, kteří navštívili naše studio, takže to bylo lehce matoucí. Každopádně my už míříme za Casablancou a Lucí Kohoutovou-Vinickou. Samé důležité otázky, třeba to, jaký je rozdíl mezi nomádskou cestou a dovolenou, i to se dozvíte v aktuální Casablance, ze které teď pouštím ukázku u nás ve vysílání.
2: Čínský nový rok vypadá v podstatě tak, že jdeš a může ti pod nohama přistát petarda úplně jakoby kdykoliv, kdekoliv a ještě potom ostatní tomu zatleskají, protože je to vyhánění zlých duchů. Takže pro mě trošku noční můra, musím říct. Ono to trvá třeba oficiálně 2 týdny, ale my ještě, když jsme byli vlastně na hranicích už se Singapurem, tak pořád byly ohňostroje, pořád byly petardy, takže to byl třeba měsíc a myslím si, že ještě dál pokračovali, nevím, jestli to jako vezmu jako záminku a pak prostě pouští ohňostroje a petardy prostě jakoby dost bez zábran. Takže jako zlatý náš Silvestr, který je jeden den, musím říct, protože tohle bylo fakt náročný, prostě pořád někde nějaký rány, pořád se člověk něčeho leká. Pokud se člověk nerad leká, tak možná úplně jako nedoporučuji Malajzii během novýho čínského roku, protože ani to nemají moc jako nějak odizolovaný ty domy, takže i když my jsme prostě třeba pracovali, tak najednou nad naší střechou prostě výbuchy a třeba 5 minut to jelo, že jo, takže já už jsem je chtěla uškrtit prostě. Bylo to fakt náročný. A do toho teda se to ještě poznalo tak, že spousta lidí byla v chrámech, tak to bylo zajímavý pozorovat, protože oni mají jako miliony rituálů, který tam dělají. Mám pocit, že možná v každém chrámu jsou jiný, takže třeba někde něco pálili, někde měli takový sofistikovaný vlastně jako losování nějakých šťastných čísel nebo čísel, který jim pak ještě řekli něco dalšího. Bylo to fakt zajímavý pozorovat. I jsme se o tom potom bavili, tuším v Singapuru, v jednom chrámu s Malajkou a ta říkala, že třeba jako různě pálí věci, že když někdo umře, a to asi to není, neplatí to pro všechny, ale že někde to tak je, že když prostě někdo umře, tak oni mu musí poslat jako spálit papírový dům, aby on měl tam na druhé straně kde bydlet a třeba, že mu musí poslat papírový sluhy, ty taky jako spálí, papírový peníze, aby mohl zaplatit ty sluhy, papírový peníze na auto nebo papírový auto a tak dále. A úplně prostě si poskládá z papíru život na druhé straně. Prostě a když ne, tak je tam trochu v háji.
3: A co se týče thajského nového roku, tak víš, kolikátý rok se píše teďka?
2: 2569, myslím.
3: Já tě jen tak pro zábavu zkouším.
2: A ty, já jsem se trefila, 2569.
4: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Vojto, říkej něco.
1: Snail Mail a písnička Tractor Beam. Já jsem úplně tušil, že začneš ty, Martino. A nebo měl začít snad Tomáš Pacovský, který nás za námi teď zavítal do našeho studia. Ale já za to nejsem placený, takže ne, já jsem až třetí. Ahoj.
0: Počkej, my tě tady necháme jenom na jeden vstup, to si zase nemyslí, jo?
1: No, já si ani nemyslím, boha
0: náš,
1: jeho.
0: Náš bývalý moderátorský kolega
1: ztracený
0: Tomáš
1: Pacovský.
0: Ano, můj ztracený syn, vítej.
1: Čau, mami.
0: Vítej doma.
1: Je to naprosto krásné, tak jako by druhá domovina. Já jsem nad tím přemýšlel, když jsem si to teď štrádoval do proskleného studia Rádia Wave, tady na den otevřených dveří, jsem si úplně říkal, to je jak skoro se vracet domů. Je to krásný. Ne, že bychom teda z práce chtěli dělat domov a naši identitu, ale
0: tak správně.
1: Trošku domov to byl. A je stále.
2: Navíc ty si, pokud si správně pamatuju, poslední dva dny otevřených dveří moderoval, takže pro tebe tohle to je úplný návrat vlastně k nějakým kořenům.
1: Vlastně jo, vlastně to jsem úplně táhlo, no. Co si budeme, no, ale tak samozřejmě to žezlo má předat se dalším lidem, dalším výborným dvojicím, novým dvojicím, tedy vám dvěma, Martině Vojtovi. No krásně vám to dneska šlo, naladil jsem si vás
0: párkrát. Já jsem
1: krát,
0: hodně nová na Rádiu Wave, no.
1: Ale tak v téhle konstelaci.
2: Ale tak víš, tohle to je premiéra, ano.
1: Ale tak zase na druhou stranu víš, o čem to je, že prostě jakoby... I když jsi už teoreticky starší služebně, tak ty pořád hledáš nějaké skulinky, jak si držet takzvaně mladá. Proto říkají třeba starší lidé, že se rádi obklopují mladými lidmi, aby se drželi mladý.
0: Ty jsi přinesl tolik mouder do vysílání rádia.
1: A nebyla to urážka, promiň, když taky jsi to tak pochopil.
0: Jako na 3 vteřinky jsem si řekla, dobře, co mi tím chceš říct?
1: Hezký. Ne, jsi mladá, jsme všichni.
0: Dobře, všichni zúčastnění. Posuneme se dál, hele, posuneme se ke skladbě, kterou já jsem si vybrala tentokrát v playlistu Rádia Wave.
1: A jaká je to skladba,
0: vlastně
1: Martino?
0: Jakoby nepůjdeme úplně moc daleko, protože zůstaneme u Kanady, o které dneska byla řeč už opakovaně, tentokrát teda, ale přidám kontext, protože půjdeme a zamíříme společně za hudebnicí, která se proslavila už před řadou let, bylo to jen pár let po přelomu milénia, tentokrát tedy zamíříme konkrétně do roku 2006, protože to je rok, kdy vyšlo její třetí studiové album, a abych přestala být tak
1: 20 let zpátky.
0: Abych přestala být tak kryptická, tak se bavíme o hudebnici Nelly Furtado, která v té době vydala naprosto skvělou desku Loose, a říkám to skutečně takto zabarveně, protože ji miluju, neuvěřitelně ráda se k ní vracím, je to ta deska, kde se objevuje hudební producent Timbaland, to byla ta jejich velká proslulá spolupráce.
1: No, pamatuju si tuhle dobu.
0: Červený cover, červený přebal má tahle deska, výtečná. Není tam na ní podle mě jakoby jediná slabá skladba. Tomáš Pacovský nic neříká radši. Nejsi fanoušek Nelly Furtado?
1: Ne, já jsem se totiž trošičku jakoby teď začal bát, že jsem tě urazil, takže pro jistotu neříkám vůbec nic. Ale tak jakoby tohle je taky taková trošku starší skladba. Ne, miluju, je to naprosto výborný, jakmile tohle to někdo vytáhne na nějaký party, banger, funguje to. Takže
2: já mám v hlavě
1: schvaluji.
2: Momentálně úplně takový obrázek té náctileté Martiny, už tak s těmi rusavými vlasy, které jsou všude, a která prostě tančí v tom pokojíčku, a když přijde máma k říct jenom Martino, může to stišit, tak Martina jenom ne, mami, tohle je Maneater Nelly Furtado.
0: Moje máma nikdy neříká, ať něco stiším. Moje máma je ten člověk, co tady zesílit, takže...
1: Takže posíláme tvoji mámu.
0: Jo, takže to je zase skladba pro moji mámu a pro mě a i pro vás, kluci, jo, je to i pro vás. Pojďme na to, Nelly Furtado. Take it back, take it back.

0: Zpátky vysílání České televize.
1: Případy, které nedávají smysl.
2: Něco mi na tom nesedí, pane.
1: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
3: Patience je autistka.
4: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
2: Jen možno.
4: Spíš patrnou.
2: Ne!
1: Britský krimi seriál v originálním znění i s dabingem.
5: Klidně je mohla zavraždit ona.
1: Patience. Všechny díly najdete už nyní v iVysílání.

0: Waxahachie a písnička Silver dohrává chvíli před 11:45 na vlnách Rádia Wave a on air s Martinou a Svojitou už se pomaličku chýlí ke konci při dni otevřených dveří. Martino, jaké máš pocity z tohoto našeho brzkého konce?
1: Že mi přijde úplně neuvěřitelné, že uplynuly 4 hodiny. Fakt mi to přijde jako hodně zvláštní situace, jako kdyby nastal nějaký teleport nebo nějaká situace prostě zvláštní. A jak slyšíte, tady všude kolem nás jsou hlasy, protože stále probíhá den otevřených dveří. To je ta speciální záležitost, která se děje a proto možná bude to vysílání znít netradičně. Proto jsme tady i my dva a proto je tady s námi i Tomáš Pacovský. Ještě jednou ahoj, Tome.
2: Čau, já jsem si taky otevřel dveře a tím pádem se mohl přijít do krásného proskleného studia Rádia Wave.
3: Ale my jako už měli všichni otevřené.
2: No, dobře, no, tak chtěl jsem udělat metaforu, ale tak jako by mohli jste mít nechat, jo.
3: My už je máme otevřené dneska od 9 hodin od rána.
2: Jsou to dveře hned vedle
3: radioservisu na třídě Vinohradské. Určitě nás neminete, tak zavítejte.
1: Zavítejte. Zavítal i Tomáš Pacovský, který si mohl nechat přát skladbu. A on to udělal. Co to je za skladbu?
2: Já jsem to udělal a vybral jsem naprostou stálici popové scény a sice Madonu, ale půjdeme trošičku do nějakých starších záležitostí z nějakých 90. let. Skladba Frozen z alba Ray of Light, což je podle mě hodně podceňovaný album.
1: Nebo, skvělé album.
2: Ale naprosto výborný. Já jsem ho našel, nebo znovu objevil v kontextu FKA Twigs, protože právě když jsem tady ještě moderoval jsem s Lenkou Karakou, tak ta jednoho dne přiběhla a věděla a říkala, věděla si, že prostě Madonna má takový FKA Twigs album, takový buddhistický, prostě trošičku fakt jako jiný Ray of Light. Říkám, ne, nevěděl. Tak jsem to objevil a Frozen z toho jedna z těch titulních skladeb, naprosto výborná věc, kterou byste měli mít ve svém playlistovém šuplíku.
3: No tak já jsem moc vydavý.
1: Jdem na to. Ty jdem neznáš to. Frozen?
3: Neznám.
1: Wow.
2: Tak poznáš.
1: Madonna, Frozen. Wow.

0: Sobotních 11 hodin, 51 minut k tomu v tento okamžik a teď se děje něco, co se běžně ve studiu Rádia Wave skutečně vůbec neděje.
1: Historický moment.
0: Protože jsme tady ve čtyřech moderátorech v jednu krátkou chvíli, jenom na pár krátkých okamžiků. Krom Vojty se mnou dnes za mikrofonem taky Sára Slavičková a Kuba Vinařický. Vítejte na Wave.
2: Ahoj,
3: ahoj v tento, jak já říkám, požehnaný den, protože prostě návštěva Českého rozhlasu pro širokou veřejnost, to musí být svátkem, aspoň pro mě v momentech, kdy jsem ještě na rozhlasu nepracoval, tak to vždycky svátek byl. Doufám, že to tak vnímají i naši tady přihlížející.
0: No zatím to tak vypadá, celou dobu to tak vypadá, že když někdo vstoupí do našeho proskleného studia, tak má velkou radost z toho, že tady může být. A samozřejmě to platí i pro nás potom. My jsme moc rádi za to, že dorazí a třeba mají i tu odvahu promluvit sami na mikrofon a přát si třeba nějakou písničku. Což je samozřejmě něco, co vy budete zažívat po následující 4 hodinky u nás ve studiu Rádia Wave. Mezi 12. a 16. odpolední. Máte třeba už sami vy vymyšlené nějaké skladby, které si necháte přát?
3: Určitě. Máme...
2: Hele, my jsme si s Kubou říkali, že máme hrozně rádi Anetu Langerovou. To je takový náš song společný, takže já věřím, že možná hned na začátek vlastně té naší čtyřhodinovky, tak si pustíme co, Kubo? Křídla motýlí.
3: Asi to tak budou. Dopadne. Ono je to už taková naše, takový náš trademark v podstatě, jo. Jako naše značka, protože my už jsme, když jsme začínali tady, a to znamená minulý rok na podzim, tak už se nám tam tak ta Aneta Langerová jednou vmíchala do toho playlistu Radia Wave. To bych neměl říkat tady před Martinou. Ale no a to jsme si moc užili a od té doby to zůstává v našich srdcích takzvaně.
2: Přesně tak. Takže dáme Anetku asi teď, na úvod.
3: Naopak otázka na vás, Martinovoj, to, co vy jste tady zatím pouštěli za písně na přání, jestli už nějaké byly?
0: Byly písně
1: byly
0: na přání.
1: Spoustu.
0: Dorazila paní Jana, které jsme pouštěli formaci Mňága až Dorp, takže tam jsme šli do takových velkých klasik, co se týče domácího pole, domácí české scény. No, my navzájem jsme si přáli hodně skladeb. Já třeba Nelly Furtado.
2: To jsem zaslechla,
0: co ty
2: jsi
0: byla kolem.
1: Ano. Já jsem si přál Turnstile, a potom taky Fuckers a přemýšlím, co ještě dalšího.
0: Zněla nám tady Madonna, kterou si přál náš kolega Tomáš Pacovský.
1: Přesně tak.
0: Takže ta
1: pak
0: taky zazněla.
1: Pak i posluchačka z Ostravy na dálku nám psala a přála si The Pretenders s písničkou Stand By You. Pamatuju
0: to
1: správně?
0: Tak. Pamatuješ
2: si
0: to dobře.
2: Takže si lze objednávat song i na dálku?
0: No, tak...
1: Když máš správný kontakt.
0: Když máš správný kontakt, tak jo. To musí být konkrétní kontakt, jo. No to musí mít na tebe telefonní číslo, ti lidé.
1: Máme i linku do studia na našich webových stránkách.
0: Akorát ji nebudeme týzovat, protože nefunguje už v tento okamžik. Takže,
2: takže
0: to,
2: spíš
0: to bohužel, přesně tak.
2: To bude to nejlepší.
0: Přijďte k nám a kdo ví, třeba na sociálních sítích si můžete taky nechat přát nějakou skladbu a myslím, že by se to dost dobře mohlo povést a může zaznít v následujících 4 hodinkách. Jak už jsem zmiňovala, směna se mění v tento okamžik. Vojta je

0: dojatý, on bude plakat skoro, víš?
1: Já jsem z toho strašně smutný, protože jsem se ty uplynulé 4 hodiny s tebou, Martino, velmi užil a hlavně taky s našimi posluchači a posluchačkami, kteří za námi dorazili naživo a úplně vlastně s takovými, ale i šťastnými slzami předávám ten zlatý moderátorský mikrofon, to žezlo tady naší ranní dvojce. Já nemám nejmenších pochyb, Sáro.
2: Takhle, Vojto, v tuto chvíli zatlač slzu, ano, a neříkám odejdi, to vůbec ne, ale kdyby ses kdykoliv chtěl vrátit k nám tady do studia se Sárou, my tě tady mile rádi přivítáme.
1: Já budu tak jako pochodovat kolem toho našeho proskleného studia, neustále nakukovat, jako ahoj, jak já jsem ještě tady, nechcete si povídat.
3: Rozhodně budeme chtít.
0: Já myslím, že dostaneš ještě nějakou tu skladbu na přání, Vojto, takže
1: tak už pojďme
0: v pořádku, předáváme žezlo, Sara Slavičková, Jakub Vinařický, teď následující 4 hodinky až do 16. odpolední. Já a Vojta se loučíme, tak se mějte hezky.
1: Mějte se krásně.
2: Byli jste dobrý.
3: Jo. Vyklepávám na ramínkách.
0: To už si řekneme potom, jo, prosím vás.
4: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Doznívá slovenská zpěvačka, troufla bych si říct i tanečnice, pokud jste viděli totiž od Adély klip KGB a otevírá tuhle tu velice speciální směnu na rádiu Wave a zdraví vás Saracha Jakub. Čau.
1: Ano, je to tak. Sara Slavičková a Jakub Vinařický v proskleném studiu rádia Wave při neuvěřitelném dni, a to dni otevřených dveří.
0: Přesně tak.
1: No a jak už název napovídá, my tu nejsme sami, máme tady bohaté obecenstvo.
0: Máváme
1: jim a tradičně jim máváme za prosklené studio, ale oni jsou opravdu tady s náma ve studiu, my je tady moc vítáme, je to úžasné publikum zároveň a pro nás
0: tak.
1: I výzva.
0: Je to krásné cítit vaši přítomnost, no a můžete sem přijít a pustit si, nebo říct nám, co byste chtěli pustit za track a právě tenhle ten moment už
1: tady
0: přišel,
1: trochu nastal.
0: Už tady nastal, protože Antonín, 9letý posluchač Waveu,
1: který tady stojí vedle mě, nebo někde za mnou,
0: sedí tady na Fitboy.
1: Tak nejenom, že měl opravdu záludné a zároveň velmi zajímavé otázky. To my máme rádi. To my máme rádi. Tak potom, co jsme je zodpověděli, tak zároveň přišel s krásným dotazem, jestli bychom mu nemohli zahrát tedy píseň Na přání. A pozor, má kluk vytříbený vkus, protože si objednal jakou píseň?
0: No, objednal si píseň od Zaz, což je francouzská zpěvačka a single se jmenuje Živé. Vyslovuju to správně, Antoníne? Aha, Antonín na mě teda kývá, že živé.
1: Ano.
0: Živ.
1: Antoníne, řekni nám, jak se to správně vyslovuje?
0: Pojď na mikrofon. Živ.
1: Tak, to byl Antonín, my mu moc děkujeme.
0: No a je to v překladu já chci, takže ano, jestli vy i chcete nějaký track, přijďte.
1: Je to tak a Antonín teda chce živ. Zas francouzskou, tuším, zpěvačku.
0: Francouzská zpěvačka.
1: No a my mu toto přání vyplníme a všem vám, kteří nás nyní posloucháte a chtěli byste splnit podobné přání, no tak doražte do proskleného studia. Teď už Zas a živ pro Antonína.

Count down for you niggas. The butcher coming. I'ma surprise.

0: Tak na tuhle epizodu jsem se těšil snad nejvíc ze všech. Hlásí k aktuálnímu dílu podcastu Boys moderátor Krištof Šimek. No a my už víme, že tento díl tohohle podcastu je s Romanem Holím, což je takový guru české hudební scény, skvělý klávesista. A Kubo, ty ho máš taky moc rád.
1: Já ho miluju jakožto krále všech synťáků, jakožto prostě patriota ze Sušice, téměř už na Šumavě. Je to tak, měl rozhovor s Krištofem, my jsme s Krištofem také měli spolu ranní vysílání.
0: Takže ty
1: předevčírem.
0: Víš spousta takového zákulisního infa,
1: spousta. No a sám Krištof opravdu říká, není to jen v rámci nějaké anotace, ale opravdu říká, že to byl snad nejlepší rozhovor, který měl, a Roman Holý si ho také velice pochvaloval. No a musím říct, že já jsem si to potom doma poslouchal a můžu jenom potvrdit, že to opravdu stojí za to. Jo, určitě to doporučuju.
0: No, rozhovor začal jeho vztahem k rodné Sušici i vlivu Prahy, ale oba se dostali právě i k důležitým tématům mužství. Sdílení pocitů, slzy, rozchody s partnery i kamarády, no tahle epizoda má zkrátka všechno, co od Boys čekáte.
1: Je to tak, a teďka už si pustíme krátkou ukázku, pokud vás zaujme, tak si rozhodně celý díl najdete na webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích.
2: Já si myslím, že díky tomu, že na jednu stranu dneska právě není vůbec problém mluvit o homosexualitě, naopak je to všechno velmi otevřený a velmi fajn, tak to mělo vždycky být, mluvit o slabosti mužů, u tom, že muži pláčou, jsou měkčí. Já si myslím, že to takový byly vždycky a hrála se hodně svazující křečovitá hra těch našich dědů a otců, kteří to zkoušeli na nás a sami taky měli prostě Bůh ví co za problémy. To je jedna věc. Já si myslím, že tohle to je správně, ale zase na druhé straně takový ten princip toho bouchnout do stolu, jít, vidět prostě nějaký příkoří a vzít tyč a někoho zmlátit, jako, což dneska neumí skoro nikdo z té mladé generace, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu teď záměrně jako ty situace přeháním a zveličuju. Já si myslím, že právě ten mix toho citlivého kluka, který prostě je opravdu, který se umí podívat na situaci, vyhodnotit a umí být něžnej. A mix toho něžného citlivého kluka se zabijákem, který přijde a takovou ti natankuje, ale takovou, když si zaslouží, že to není možný, to je ale taky potřeba, chápeš to? Jinak se to všecko zhroutí. Já mluvím teď o mužích, nebavím se o ženách. Jo. To znamená, pro mě je ideální kombinace jemného kluka, který poslouchá Cure, který zpívají Boys Don't Cry, ale on pláče úplně pěkně, normálně se to užívá, protože to je velmi důležitá, ozdravná věc. Já brečím velmi často a velmi rád, protože to skutečně tě uvolňuje, jakoby prostě upouštíš páru a tak dále. Je to důležitý. Takže citlivý kluk, který prostě je fakt něžnej, má herbář doma s kytkama, jakoby dokáže pomilovat něžně, pomalu, hladce, ale zároveň i trošku rychleji a tvrději, jak to v životě má být. Ale do toho prostě, když vidí, že někdo někde svetovaný ubližuje stařence, tak jde a normálně ho rozseká na kaši.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: dlouholetá star mega hvězda Lady Gaga ve 12 hodin 20 minut. Není to jen tak, to si přál od nás Honzík, 11 let, který tady stojí vedle mě. Honzíku, jenom mi řekni do mikrofonu.
1: Ahoj, mává.
0: Jsi spokojen s výběrem?
2: Ano, jsem
1: pojď blíž,
2: spokojen.
1: Pojď blíž.
2: Ano, jsem spokojen s touhle písničkou a doma si zatančíte. Určitě po té písničky doporučuji.
1: Hele, a já mám ještě dotaz, kdy tuhle tu písničku si pouštíš? Když seš veselej, smutnej nebo při tanci?
2: Při tanci.
0: Při tanci. Honzík si to pouští při tanci. I my zde na rádiu Wave si takovéto písničky pouštíme.
1: A Kubo, víš, že tohle je taky moje taneční písnička. Já si ji tady Honzíku taky občas vyžádávám a hezky si u ní tančím, protože Lady Gaga je moje asi jedna z nejoblíbenějších zpěvaček.
0: Je to tak.
2: Já jsem jí minule slyšel, já jsem tady stal takhle na ulici.
1: Slyšeli. Tak nám to povíš a pojďme ještě si teď doposlechnout Lady Gaga. Ne?
0: Ano, ať si to pořádně užijem a tady roztančené prosklené studio rádia Wave plné lidí, přijďte za námi taky na den otevřených
1: dveří. A objednejte si svůj track.

0: Vyspívat se z utrpení. Romský zpěv Halgato se předává po generace. Je důležitý pro komunitu a identitu. Desítky lidí a nositelů této tradice, mezi kterými jsou badatelé i členové romské komunity, totiž usilují o zápis žánru Halgato na národní seznam nemateriálního kulturního dědictví. No a zrovna tady kolem našeho proskleného studia prošel vynikající slovenský zpěvák a hudebník Oto Bunda, který nám řekne právě o Halgato, o žánru více.
1: Oto, dobrý den, ahoj.
0: Dobrý den, ahoj.
1: A vidíš, a je to krásné, že i takhle v rámci, opravdu, Oto šel kolem, dnes je den otevřených dveří, Oto toho využil, zároveň Sára ho viděla, protože už
0: přesně,
1: se znají.
0: Tak my se známe, takže to možná bude takový ano, víc přesně. Neformálnější rozhovor.
1: Takže Oto přišel a vydá a už tady při dni otevřených dveří máme první rozhovor našeho vysílání se Sárou Slavičkou a Jakubem Vinařickým. Tak Oto, pojďme si nejdřív říct, co toto Halgato vlastně je pro ty, kteří třeba nevědí.
2: No, Halgato je v podstatě součást naší romské kultury už velmi, velmi dávno. Je to žánr hudby, který je taky pomalý, kde nie je tempo, protože to tempo právě určuje ta komunikace mezi tím muzikantem a zpěvákem v podstatě. Ale to, čo všecko Halgato znamená, sa budete moct potom dozvedieť neskôr, pretože takým mojím životným snom bolo, že o tom natočím nejaký dokument, kde budem môcť vysvetliť alebo ukázať ten Halgat tak, jak mi bol predaný, jak som ho zažil, jak ho vnímam a jak ho cítim. Asi pred 2 týždňami sme začali točiť teaser k tomu, kde bude taká malá ukážka, jak ten Halgat vyzerá. A v rámci toho týždňu potom budeme robiť nejakú zbierku, na ktorú bude môcť prispieť každý a výsledkom toho bude krásny dokument. Ja som sa rozhodol tento dokument robiť už pred veľmi veľa rokami, pretože som zaznamenal, že ide do zaniknutia veľa romských kapiel. Z toho začali robiť čeliaké disco, bosanovi a to sa mi veľmi nepáči, pretože si myslím, že ľudstvo stojí práve na tradíciách. Na tom by sme si mali zakladať. A cítim, že som súčasťou poslednej generácie, ktorá vedie tento odkaz a z úcty k našim predkom by som veľmi rád natočil tento dokument, ale hovorím tak, jak mi bol predaný, jak som ho zažil a jak ho vnímam.
1: No a mňa zajímá, vlastne ten dokument, nebo respektive ty říkáš, že jsi poslední, nebo ta poslední generace tohoto stylu, tak co ty uděláš, kromě toho dokumentu, nebo v rámci toho dokumentu, tak jak zajistíš to vlastně, abys nebyl poslední prostě, aby to jelo pořád dál. Je to právě ten dokument, ten absolutní odkaz, který to celé změní?
2: No, jednak tím dokumentem chcem aj ukázat tej mladé generácii, jak to naozaj je, pretože mladá generácia tieto Halgata spieva, lenže už nepoznajú to pôvodné znenie, pretože tie modernejšie kapely z toho urobili nejaké bosanové a tak ďalej, takže mňa to najviac zasiahlo, keď som sa asi pred 12 rokmi pracoval som aj s romskými deťmi v nejakých zboroch a keď som zrazu zistil, že oni spievajú nejaký Halgat v nejakej bosanové a hovorím, ale to není tak. A oni mi povedali, nie, to spieva tá a tá kapela a hovorím, ale to je pôvodne Halgat. A čo je to vlastne ten Halgat? A mňa sa to strašne dotklo, pretože ja si ten Halgat pamätám, keď som bol ešte malý, kde sa to práve hralo. Môj otec bol takisto violista a to bol taký kontaktný nástroj, kedy si viola práve hrala, povedzme tie akordy u nás v romskej kultúre sa viola nepoužíva iba ako solový nástroj, ale viac menej ako doprovodný. A pri tom Halgate iba v skratke, lebo nechcem všetko prezrádzať.
0: To až v dokumentu.
2: Áno, pri tom Halgate sme vyspievali práve ten smutok. Každý Róm mal predtým svoj Halgat. A najkrajšia akoby taká súčasť toho Halgatu, ten koniec toho Halgatu, bolo, že keď Róm počas celého svojho života si našiel nejaký ten Halgat, lebo tie texty sú práve zo skutočnej udalosti, keď niekomu povedzme zomrela mama, napísal o tom Halgat, spieval to stále, keď cítil pocit, že sa chce vyspievať. My sme to používali na taký akoby filter duše. A keď ten Róm umrie, tak stále príde cymbalová kapela a prvé, čo sa spýtajú, je, aký bol jeho Halgat. Takže on odchádza na ten druhý svet práve tým svojim Halgatom. Ale nechcem fakt veľa prechádzať.
1: Ja myslím, že ako navnazenie, ako ukázka naprosto perfektní. Sary, nejaké otázky máš?
0: Když tě tu tak máme, ja ti do toho nechci nutit, ale vidím před tebou ten mikrofon a ja už jsem se zúčastnila workshopu s tebou. Nezaspíval bys nám tady jenom nějakou fakt třeba 10-sekundovou ukázečku toho Halgatu?
2: No. Tak zaspievam.
0: Víš, jenom vám... tak z ostra trochu.
2: Môžem, kľudne. Hej, de pares mange prada sveto zmíri romni manakáme. Hej, de pares mange prada sveto inde míri romni manakáme. Hej, de pena vlake duj lavora. Hej, de namuktu ma. Ide lava me man murtarava. Ede ima kere nava.
1: Teda to
0: moc
1: byla
0: děkujeme, a protože je tady plné studio, tak možná to stojí o potlesk.
1: Ano, a děkujeme. Tak, ale zase ať nám, přesně tak, je to nádherné, to bylo nádherné o tom. Moc krát děkujeme za tuto ukázku. V tuto chvíli já myslím, že vše podstatné bylo řečeno. My moc krát děkujeme,
0: moc
1: že jsi
0: děkujeme.
1: Byl naším hostem.
0: Pokud byste chtěli vidět, slyšet o tu, tak například na festivalu Kukokli, anebo
1: tak.
0: Případně na sociálních sítích Songs of Roma.
1: Ano, tak
0: děkujeme
1: o to děkujeme,
0: za
1: že jsi byl naším hostem. Měj se krásně. No,
2: velmi pěkně děkujem.
1: A Sára Slavíčko a Jakub Vinařický, pokračujeme.
0: Den otevřených dveří, speciální směna, super jízda.
1: A jak jste slyšeli, máme tu narváno i podle toho bujarého potlesku. Tak to byl Otto Bunda a my se loučíme a zase za malou chvíli pokračujeme.
3: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: 12 hodin, 47 minut, no a my máme za sebou téměř hodinu vysílání Sarah a Jakub on air.
1: Já ti moc děkuju, že jsi ten čas ohlásil, protože já mám pocit, že jsem tu 10 minut, jenže no, jak jsou tady s námi ve studiu skvělí posluchači a posluchačky, no tak fakt to letí. Choďte to dál, tak, buďte choďte s námi, dál. Dělejte zatím, vlny.
0: My jsme se nejdřív báli, jestli dorazíte, milí posluchači, a vypadá to, že naše neustále opakování toho, že prostě ten den otevření dveří bude a že do proskleného studia Radia Wave budete moc přijít, takže se to vyplatilo, protože opravdu od těch 12 hodin, kdy tu ze Sárou dnes jsme, tak je tady úplně plno, točí se to tady, krásné dotazy padají, no a samozřejmě padají i krásné vlastně písně na přání.
1: Přesně tak, a jedna je momentálně věnovaná Ádě, je to píseň, která se jmenuje Stay, je to skladba australského rapera a zpěváka The Kid Laroje.
0: No ale pozor, kdo s ním, no?
1: Ano, kanadský zpěvák Justin Bieber.
0: Samozřejmě.
1: Takže jenom se nabízí otázka, Kubo, co ty a Justin Bieber, protože většinou je to, musím teda říct, taková holčičí záležitost, já jsem ho teda nikdy moc nemusela.
0: Ale já si myslím, že dneska už je to takové multispektrální, v podstatě Justin Bieber pro mě nikdy úplně nebyl asi tou zářící hudební perlou nebo hvězdou, byť teda samozřejmě hvězda je, není to úplně můj šálek kávy, ale pozor, jelikož Áďa se dostala, nebo
1: včera
0: dneska,
1: na gymnázium.
0: Dneska nebo včera se dozvěděla, že se dostala na gymnázium, k čemuž jí samozřejmě moc gratulujeme, no tak musíme prostě její výzvu a píseň na přání přesně vyslyšet a Justin Bieber, ať už ho milujete nebo nenávidíte, tak prostě jedno je jasné, že každý ho zná a jeho písně také každý zná.
1: Přesně tak a možná jsem se tě ještě chtěla zeptat jako Justin Bieber a jeho vlasy. Kubo, neinspiroval ses nikdy
0: ne,
1: právě
0: pozor,
1: tím jeho hárem, tou patkou?
0: Zatím si stojím, že
1: trend.
0: On se inspiroval ode mě. Tak teď už Stay
1: tak
0: a Justin
1: pro
0: Bieber.
1: Áďu.

0: Sport, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Milí posluchači, čas je jasný, 12 hodin 57 minut, nadále pokračuje speciální vysílání při příležitosti dne otevřených dveří, no a jak už sami asi slyšíte, trochu tomu přizpůsobujeme i dnešní playlist Rádia Wave.
1: Rozhodně, právě nás čekají dva songy pro Matěje, a Matěje, to je ale hezký
0: je
1: jméno,
0: tak.
1: Kubo,
0: veď?
1: No tak první bude od Davida Getty a Bebe Rexy.
0: Ten už vlastně slyšíte,
1: to
0: teďka,
1: je to,
0: ten
1: ano,
0: už probíhá.
1: I'm Blue, a pak bude od Michala Horáčka, Michala Horáka v 7.25. Kdo by nevěděl, kdo je Michal Horák, tak Michal Horák je v písničkách a píše písničky o věcech, co mě baví, co ho doprovázejí, a u toho nejčastěji hraje na klavír nebo na kytaru.
0: Pozor, třeba o ponožkách, to je jeho, myslím, nejznámější píseň. Je to tak, čili následující dvě písně věnujeme Matějovi a Matějovi, tak si je
1: užijte. A taky
0: vám, vy všichni přijďte ještě.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, poslouchá.

0: Doznívá Lady Gaga a Abracadabra, a ta otevírá druhou hodinu se Saracha Jakubem a zároveň druhou hodinu našeho velice speciálního vysílání, protože je samozřejmě, jak už jsme tu několikrát zmiňovali, den otevřených dveří Českého rozhlasu, zároveň i našeho studia, i našich srdcí, i duší, veď, i myslí. Tak.
1: A myslím, že to v nás i tady v přítomných velmi rezonuje. Prostě prosklené studio Radia Wave je stále plné k prasknutí, my jsme za to se Sárou moc rádi, no ale nesmíme se zase úplně odchýlit od našeho tradičního vysílání na rádiu Wave, což už se děje v rámci našeho playlistu trochu, je to tak?
0: Je to tak, ale říkali jsme si, že určitě zhodnotíme třeba včerejší hokej i dnešní hokej. Mimochodem, ano. Hrajeme opět od 20:20.
1: Pak se možná pobavíme i třeba o filmovém festivalu v Cannes, který právě probíhá.
0: Přesně
1: co,
0: tak.
1: Co ještě se děje?
0: No
1: děje
0: a dneska
1: se
0: je finále té Eurovize a no, máme tam to. Zástupce.
1: Čili všichni letech. Milovníci kvalitní hudby, ale zároveň kvalitního sportu se budou muset dneska rozhodnout, jestli si pustí spíš Eurovizi nebo hokej, anebo jako my se Sárou budou přepínat. Každopádně v Eurovizi nás reprezentuje
0: Daniel Žižka.
1: Přesně tak a jeho píseň Crossroads.
0: To byla zkouška, jo?
1: Ano, prošla si. No a Danielovi Žižkovi samozřejmě držíme všechny naše palce ve finále, v dnešním finále Eurovize.
0: A možná právě i jemu můžeme poslat písničku od Pavla Bobka, která následuje. Ano. Jmenuje se Lásko, mě ubývá sil, ale rozhodně Daniele, ať tobě teda ty síly neubývají.
1: Ale tahle píseň je především od tady našich návštěvníků v proskleném studiu. Je totiž od Martina pro jeho přítelkyni Marcelku. Jsou tady vedle nás. Moc jim děkujeme za tento krásný tip na píseň.
0: A taky ale pro všechny, kteří se mají doopravdy rádi, cituju
1: tak.
0: Martina.
1: Ano, takže Martine, našeho. Marcelko, tahle je pro vás Pavel Bobek. Lásko, mě ubývá sil.

0: 13 hodin 20 minut nám dohrává Debbie Friday, Bet on me.
1: No tak co, dokáže, spolehneš se na mě, jde to?
0: No spíš se na tebe vsadím, ale na tebe, Sáro, já si vsadím vždycky jakožto na můj nejmilejší moderátorskou dvojičku.
1: Je, ty jsi mi úplně zlepšil den, ale taky to, že jsou s námi ve proskleném studiu posluchači a posluchačky.
0: Je to
1: děkujeme
0: tak.
1: Za to, že chodíte, dál?
0: Choďte dál určitě, my vás tady rádi přivítáme i naším drobným občerstvením. Nicméně, z čeho já mám i také radost, že se tady ukazuje opravdu mnoho dětských tváří, možná budoucích rozhlasáků, jak se říká.
1: A evidentně ta práce moderátorská je moc zajímá, za což jsme taky rádi.
0: Za co jsme moc rádi.
1: Na opravdu jako zajímavé četné dotazy. No tak pokud byste taky chtěli zodpovědět nějakou otázku,
0: no,
1: tak
0: ale
1: třeba...
0: Kam ti mířím, Sáro?
1: Já vím,
0: s nimi
1: ano.
0: Sem chodí i spoustu jejich rodičů, no a my tu máme další ukázku jednoho z pořadů Radia Wave, konkrétně Houpaček, což je magazín pro aktivní rodiče, který každý týden nabízí diskuze o dětech, o mateřství, o otcovství, rodině, životním stylu a tak dále, a tak dále. No a co máme v dalším díle?
1: No a tento díl se věnuje tématu zrození mámy. Co se děje, když se žena stane matkou? Jak tenhle přerod vypadá a co všechno se mění?
0: No, to by mě zajímalo docela, ale já to asi nemůžu úplně posoudit ze své pozice. Nicméně, kdo to posoudí, je psycholožka a psychoterapeutka Pavla Koucká. No a samozřejmě Míša Sladká v roli moderátorky.
1: A pokud by vám houpačky nestačily takhle do oušek, tak dnes můžete zajít na Svět knihy, kde od 16 hodin budou houpačky live, a to s českou norskou psycholožkou Barborou Jakobsen, spoluautorkou knihy Laskavé rodičovství. A samozřejmě tam bude naše Míša Sladká.
0: Ano, a my teď se na to těšíme. A teď co?
1: Krátká ukázka.
2: Neurologové vypozorovali, že v průběhu těhotenství a raného mateřství se snižuje množství šedé hmoty, a to třeba o 4-5%, jo, takže vlastně docela hodně, a naopak jako bílá hmota se jako zase zvětší v tom objemu. A vlastně,
1: o mozku mluvíme.
2: O mozku, ano. No a vlastně celé je to proto, že vlastně ten fokus, ten zájem té ženy vlastně má být soustředěn na dítě, na jeho potřeby, na vztah s ním, na všechno, co s ním souvisí. A vlastně jako něco si pamatovat, jo, nebo analyzovat, to je prostě najednou vedlejší. Je to takhle vlastně správně a v pořádku. A zajímavé je, že ono se to v nějakém ohledu potom zase jako vrací zpátky, ale některé ty změny už opravdu zůstávají vlastně celoživotně.
3: No a to vlastně to, co popisujete, je, že z nás to mateřství dělá vlastně trochu někoho jiného.
2: Ano, v nějakém ohledu, ano, opravdu se mění naše osobnost. Vlastně jako v jistém ohledu jsme to pořád my, ale... Jsme změněné. Jo, často se prostě mění žebříček hodnot, mění se nazírání, mění se na spoustu věcí, mění se emotivita. Jo, takže vztahovost, je to opravdu velmi, velmi komplexní změna.
3: Je to změna vítaná? Já se ptám, protože si dovedu představit, že jestli se toho třeba trochu nebojíme někdy, nebo z vaší praxe, jestli to můžete
2: bojíme,
3: popsat.
2: Bojíme a je to taky přirozené, jenom někdy ty obavy jsou vlastně jako zbytečně velké a prostě souvisí s nějakou úzkostností a svým způsobem to může být i jako těžší v tom vyšším věku, jo, kdy už vlastně jakoby ta osobnost je nějakým způsobem stabilizovaná v nějakým obrazu a můžeme se víc bát toho, jak se změníme.
4: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Ve 13.30 v den otevření dveří na rádiu Wave pro vás nyní přinášíme něco opravdu roztomilého a je to náš skalní fanoušek rádia Wave, člověk, který se opravdu, čekoval jsem i jeho občanský průkaz, jmenuje Ondřej Roztomilý. Vítej ve vysílání rádia Wave.
1: Čau, Ondřej Roztomilý.
2: Ahoj, já tady děkuju za pozvání teda, no.
0: Tak pozvání v nepozvání ne, samozřejmě si tu mile vítán, povídej Sáro.
1: Víš, uděláme teď takový roztomilý rozhovor.
0: Ano, je to tak, roztomilý rozhovor pro Ondřeje Roztomilého a bude se týkat něčeho velice, velice aktuálního, něčeho, co dnes má velké, grandiózní finále a je to samozřejmě
1: přesně
0: Eurovize.
1: Tak. Eurovize, tu můžete sledovat dnes na České televizi od 9 večer, je to tak, Ondro. No a ty jsi velký fanoušek nejen Waveu, ale právě té Eurovize. Je to tak?
2: Je to tak, no.
0: No a říkal jsi nám tady před malou chvílí mimo mikrofon, že normálně už 14 let v kuse ti neutekla jediná Eurovize, je to tak?
2: 4, ne 14.
0: Jo, 4, aha, no jo, vidíš to, to by také není tolik ani.
1: Hele, tak nějaký prognózy na večer. Dan Žižka, co myslíš, může se tedy probojovat opravdu jako třeba do nějaký top trojky nebo třeba to i vyhrát, jak to je?
2: Já si myslím, že do té top desítky to podle mě tak 50-50 bude, je možný, že to bude i trochu výš, že to bude i v té top 5, ale vlastně do poslední chvíle to vůbec nevíme, jak to dopadne, ale i podle odborníků je to jedna z nejlepších entry České republiky na Eurovizi za poslední roky, takže si myslím, že to bude velmi pozitivní pro Česko.
1: Jak vůbec funguje to hlasování?
2: To hlasování funguje tak, že vlastně ve finále má nějaký poměr poroty z účastnických zemí, ale to i podle mě i ze zemí, které jsou v Evropské vysílací unii. A potom další podíl mají země, které jsou vlastně, já můžu hlasovat jako divák pro jakoukoliv zemi, kromě té mé vlastní, pokud se účastním Eurovize. A potom ještě je novinka za poslední roky, že můžu hlasovat i země, které nejsou účastněny ani v té unii, ani v té Eurovizi. A hlasuje se na stránkách esc.vote nebo SMS-kou vlastně. To bude ukázané potom v tom vysílání.
1: Ondro, ty bys tady mohl moderovat, viď?
0: A třeba
1: ty
0: i bude. A vlastně to, vlastně to dělá už teďka. Tak my si tady možná necháme, půjdeme se Sárou někam na obídek a Ondřej Roztomilý tady povede nadále své roztomilé
1: vysílání. No, krásně
0: o Eurovizi. Každopádně, Ondro, myslím si, že by tam mohla nastat i taková jako zajímavá situace v momentě hypotetickém, že by to tedy, ne Ondřej, jak on se jmenuje, Žižka, Daniel
1: Dan
0: Žižka,
1: Žižka,
0: děkuji, z písní Crossroads, vyhrál, tak ne každý možná tuší, že v takovém případě by další ročník Eurovize probíhal zde, v České republice. Jsme na to připraveni, ptám se tě, Ondro.
1: A jak tohle funguje, to hostování?
2: To je spíš otázka na Českou televizi, ale v případě, že by to vlastně Česká republika vyhrála, tak potom by se to organizovalo asi v Praze, v O2 aréně nebo někde v Brně, tam mají taky arénu a museli bychom zorganizovat další ročník Eurovize, bylo by to rozhodně
1: zajímavé. Víme, kolik tam chodí tak diváků? Jaká musí být ta kapacita?
0: Tisíce. 10 000.
2: Jo? No, ty zaplněné. Tam fakt jako, on to existuje takhle, že v té Eurovizi, když si tam chcete koupit lístky, tak tam nejsou jenom na to hlavní vysílání, které je v televizi, ale oni ty vysílání jsou potom ještě zvlášť pro ty poroty, to znamená, že to je oddělené od toho hlavního, takže tam fakt je to úplně pekt a je tam prostě
0: je to prostě složitý a citlivý mechanismus, který naprosto perfektně uchopil a pochopil a přednesl Ondřej Roztomilý, dnešní host na rádiu Wave.
1: Moc ti děkujeme, no a samozřejmě na konci tohohle toho roztomilého vstupu nemůže být nic jiného, než právě ta očekávaná songa od Daniela Žižky Crossroads.
0: Ano, tak si pojďme všichni společně užít a Ondro, tobě děkujeme, přijď zase za rok.
2: Taky děkuji.

0: o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty. Nejnovější díl poslouchejte znovu. Dnes od 7 večer
1: na rádiu Wave.

0: Doznívá song s názvem Ne plus Ultra. Mohlo by se zdát, že se jedná samozřejmě o český song, ale opak je pravdu. Jedná se totiž o americké duo, ale opravdu se to prý vyslovuje Ne plus Ultra asi, viď?
1: Je to tak. Každý, jak se to říká, přání otec myšlenky nebo nějak takhle, nebo něco takového. Každopádně americké duo Ear, teda, které jste právě mohli doposlouchat, tak prorazilo už před 2 lety na Spotify se svým debutem Nerves, nahraným na iPhone v univerzitní knihovně. No a od té doby se z nich staly indie hvězdy, které baví publikum svým velmi nonšalantním přístupem k hudbě i k životu.
0: Jejich tracky zní trochu jako hudba z Gameboye nebo Tamagotchi pro Gen Z. Každý song působí dojmem, jako kdyby vznikl trochu náhodou. Přesto tu je precizní práce s dynamikou a z jejich zvuku čiší extrémní roztomilost a cit. No vidíš, my pořád se točíme okolo té roztomilosti,
1: no,
0: tak i Neplus Ultra jsou roztomilí.
1: Všichni posluchači, kteří už nás nějakou chvíli poslouchají, tak jistě ví, že před malou chvíli jsme se tady bavili o Eurovizi s naším skalním fanouškem a expertem Ondřejem Roztomilým. To je nádherné jméno.
0: No, Kubo, myslím, chtěl by se jmenovat Roztomilý. Jakub Roztomilý, jak
1: to zní?
0: Já
1: bych se tak nemusel ani jmenovat, kdybych aspoň trošku byl Roztomilý. To by mi stačilo ke štěstí.
0: A co na mě by to sedělo? Tak, Sarah Roztomilá.
1: Zcela určitě.
0: Je tam hodně těch R.
1: Sára Slavíčková, ale Roztomilá, myslím si, že to zní až tak jako šlechticky, aristokraticky. No a
0: to víš, Kubo, se mnou se natáčí totiž 2. sezóna Modré krve.
1: Jo, to už je 4. tedy. Ale každopádně, pojďme o to. Vy posloucháte i nadále Radio Wave, kde dneska speciálně probíhá Den otevřených dveří. To se nakonec týká i celého Českého rozhlasu. No a my vás budeme i nadále při vašich návštěvách zásobit novinkami, hudebními i kulturními, no ale stejně tak třeba písněmi na přání, které si od nás vyžádáte, ale musíte přijít osobně sem do studia.
0: Přesně tak, je to tak trochu za odměnu a čas máte do 16 hodin, takže Kubo, už jsou před námi pouze 2 hodiny.
1: No ale jak to letí krásně, víš,
0: jak to letí, když jsou tady s námi posluchači a posluchačky.
1: Je to tak.
0: Poslouchejte a laďte dál Radio Wave, děláme vlny,
1: a
0: samozřejmě.
1: A teď už Johnio a Surf Gang Hit Again. Surf Gang, baby. Yeah.

0: To byla Odessa Better Now společně s Maro. No a vy posloucháte i nadále Radio Wave, chtělo by se říct, mně se chce pořád říkat ráno se Saracha Jakubem,
1: že to, taky, Kubo.
0: To většinou my tady moderujeme.
1: A to už jsou ty naučený právě verze, dobře, že jsme tady v jiný čas a že nezapadáváme, víš, do těch starých kolejí.
0: Přesně
1: pořád.
0: Přesně tak, dneska
1: a vystupujeme
0: je prostě
1: mimo
0: speciální
1: zóny.
0: Den, kdo by snad nevěděl, kdo by netušil, proč se hromadí tuny lidí před budovou Českého rozhlasu, tak dnes máme den otevřených dveří, stále toho můžete využít, přijít za námi, nechat si zahrát píseň na přání, nebo třeba něco i říct do mikrofonu Rádia Wave. No a této...
1: Každopádně právě tohohle využil Petr, Ilona a Matyáš, zapamatovala jsem si to správně, kteří vedle mě stojí v proskleném studiu, můžeme možná zamávat na kamery, aspoň tam vás někdo uvidí, no a ty si objednali nějaké songy.
0: Je to tak, prostě tady je krásně vidět, že Rádio Wave nejenom, že by cílilo na tu úplně nejmladší strukturu posluchačů,
1: na
0: ale opravdu, ale přesně na tu Gen Z, ale opravdu prostě má ten záběr široký. Vidíme tady jednu krásnou rodinu a všichni její členové nás poslouchají a dokonce se nechají i tak jako příjemně navnadit na různou novou hudbu.
1: Ale já bych řekla totiž, že ten Wave je jako 0 až 100.
0: Je to tak.
1: Kvůli Davidu Attenboroughovi, tak dáme jako 101.
0: Nevím, jestli nás poslouchá i David Attenborough, samozřejmě ta představa je moc hezká, nicméně tady zmíněná přítomná rodina díky nám například vlastně objevila kapelu Midnight Swimmers, kterou jim za malou chvíli zahrajeme, no a potom si objednal ještě jednu píseň, Saro, jakou?
1: Přesně tak, od Camerona Wintra. Kubo, toho neznám, ty jo?
0: Já také ne, ale
1: nevadí,
0: víš,
1: nevadí.
0: My si to tak předáme.
1: Přesně tak, my jsme vám ukázali Midnight Swimmers a vy nám Camerona Wintra.
0: Přesně tak, takže takhle to má fungovat.
1: A jeho song Zero Dollar Man.
0: Přesně tak, tak pojďme na to, nejdřív tedy Midnight Swimmers, potom Cameron Winter, no a my děkujeme za tyto krásné songy na přání Petrovi, Matimu a Iloně. Výborně.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: got a song that will make you sweat.
1: Ve 14 hodin a 9 minut k tomu nám dohrává Georgie a Joe a jejich song Student. No a my jsme
2: to
1: se
2: už
1: tady
2: nejseš.
1: Právě my jsme se tady shodli, že bohužel už nikdo z nás není studentem, nicméně zástupy studentů, předpokládám studentů, nám sem dnes do proskleného studia Radia Wave chodí při tomto krásném dni otevřených dveří.
2: No právě skvělá zpráva je, že sice jsme teda rádio pro mladé, ale já bych to doopravila pro mladě smýšlející, takže to rozhodně nejsou pouze jako zástupy studentů a studentek. Ale opravdu to věkové rozpětí, což nás strašně těší, je velké, jak jsem říkala v předchozím vstupu. Podle mě Radio Wave opravdu jako nemá omezení, je to tak 0 až 100, ta věková,
1: no
2: 101, kvůli
1: to.
2: Davidu Attenboroughovi.
1: Což nám za malou chvíli dokáže i tvoje babička, která přijde. Jestli se nepletu.
2: A už se blíží k té stovce. A já myslím, že přežije i Davida.
1: já si taky myslím samozřejmě. No, každopádně, co nás čeká v následujících ještě 2 hodinách on-air vysílání při dní otevřených dveří s Jakubem a Sarah, tak to je samozřejmě jasné, spoustu kulturních typů, spoustu hudebních novinek, no ale zároveň spoustu písní na přání, což by vás mělo navnadit, milé posluchačstvo, přijít k nám do studia a pozdravit.
2: Přesně
1: nás.
2: Tak, a protože jsme pořád teď tak rozdávali ty písně na přání tomu, kdo přišel do našeho studia, tak jsme si říkali, tyjo, ale Kubo a Sáro, nezapomeňte přece na sebe, jako
1: ano,
2: kdo
1: ano.
2: Jiný to udělá a pustí vám tu vaši oblíbenou písničku. Takže právě je ten čas a bude to teda Aneta Langerová a její legendární song Hříšná těla Křídla motýlí z roku 2004 z jejího debutového alba. Kubo, rok 2004. Tak je to jakoby song pro mladý, můžou ho ještě znát.
1: Sáro, my jsme mladí a jakoby to bylo včera, ten rok 2004.
2: Kdyby nicméně Aneta vyhrála Superstar.
1: Ještě takovou malou legendičku bych tomu dodal, že prostě tato píseň je cíleně zvolena ode mě a od Sáry, protože tu jsme si tu poslouchali, když jsme vlastně v listopadu, tuším, začínali vysílat živě na Radio Wave, což pro nás, pro oba, byl samozřejmě zásadní životní milník.
2: No a tak proto, jako jo, ne?
1: No tak každopádně. No a proto nyní tedy Hříšná těla Křídla motýlí, Aneta Langerová a Den otevřených dveří na Radio Wave i v Českém rozhlase.
2: A já doplním, Aneta Langerová, Hříšná těla Křídla motýlí pro Sáru a Kubu.
1: Tak jo.

0: Před pár dny skončil 61. ročník Mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů, zkrátka AFO. No a Radio Wave tam samozřejmě bylo.
1: Ano, Radio Wave tam nemohlo chybět. A jestli to říkám správně, a věř, že říkám, tak se tam vypravil další z našich pořadů. Tentokrát to bylo Podhoubí, což je magazín o prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. No a na co se Sáry zaměřili? To mě zajímá.
0: No, zaměřili se na otázky, například proč třeba Česká republika v obnovitelných zdrojích zaostává, nebo stala se klimatická změna bojištěm kulturní války a kdy ji začneme řešit na celonárodní úrovni?
1: No tak to jsou otázky, zásadní otázky, na které, o kterých se rozpovídal Prokop Pithart s vědci Danielem Kortusem a Martinem Abelem. No a my si za malou chvíli už pustíme ukázku, já jenom zase připomenu, aby náhodou to někomu nevypadlo,
0: že
1: je den otevřených dveří. A pokud byste si chtěli tu ukázku třeba poslechnout i tady u nás pro skleném studiu Radio Wave, tak přijďte a můžete.
0: To je nápad a den otevřených dveří a tady teda dveře budou otevřeny pouze do 16 hodin, takže
1: no,
0: čas kvapí
1: a dveře se netrhnou tady, jak se říká. Tak teď už krátká ukázka z našeho pořadu Podhoubí, no a pokud by vás zaujala natolik, že byste ji chtěli slyšet celou, což doufáme, že ano, tak si ji naleznete na webu Radio Wave nebo ve vašich
0: podcastových aplikacích.
2: No, najít si dobrý zdroj prostě těch faktů, nebo zábavnej klidně i, tak vlastně lidi to chtějí, jako mají to rádi, nechtějí poslouchat jenom nějaký řeči, prostě je mnohem lepší, když nám někdo něco jednoduše vysvětlí, jak to funguje prostě, než když jenom řekne, že to tak je, že jo. Ale je to jenom možná moje bublina, no. Mně to, jak mi právě rostly ty čísla, jako dává naději, že společnost ty fakta chce prostě, akorát se jim musí nějakým způsobem dát, aby to bylo zábavný a jednoduchý. Aby to nebyla prostě nudná přednáška pana profesora matematiky prostě, že jo, který o tom bude mluvit složitě prostě třeba.
3: Je v České republice už jasno, jak to s tou klimatickou změnou je? Protože to, co teď vidíme v mediálním prostoru, můžeme možná jako, můžeme z toho mít dojem, že jasno zase není.
2: Z toho, co vím, tak z těch výzkumů vyplývá, že většina české veřejnosti ví, že se děje klimatická změna a že to má dopady prostě na život náš. Na druhou stranu, právě s tím, co se v poslední době děje ve veřejném prostoru, tak je vidět, že jako ta sekce popírání nebo dělání jako zmenšování té klimatické změny, zlehčování, tak jako narůstá. A pro mě vlastně ten největší, to, co mě na tom nejvíc straší, je vlastně to, co si, to, na co se mě ptal v předchozí otázce, že lidi jako přestanou věřit faktům a vědě, protože aktuálně jako ve veřejném prostoru opravdu vystupují lidi, kteří jako popírají to, co říká věda, a nebo i v horším případě na ty vědce přímo útočej na sociálních sítích svých, jo.
4: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na Radio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: ruce slaně níz.
1: Coco, Baby Kim společně s Don Toliverem a já už vidím, že můj kolega moderátor se tady tak hezky vlní do rytmu a protože je ten den otevřených dveří, tak vy víte, že my rádi, když sem přijdete, tak vám pustíme písničku na přání. No a následující píseň, tak ta je na přání právě tady mého drahého kolegy a to se budeš vlnit ještě víc.
2: A to si píš, že se vlnit budu, protože jsem si ji sám i dokonce vybral. Prostě, milí posluchači, musíte brát v potaz to, že nejenom, že jsem moderátor na Radio Wave, ale také věrný. No a hlavně věrný posluchač Rádia Wave. Čili píseň na přání ode mě je od mé pradávné lásky, nekonečné lásky, od Tiny Turner. A zase jsem si říkal, jaký ten oslý můstek na ten Wavey playlist tam najít. Tak si představ letos, že ano, nebo už tuším v loňském roce, na Super Bowlu vystupoval Bad Bunny, je to tak?
1: Letos. Ono to jen hrozně běží, ten
2: a
1: čas rychle.
2: A pouhých 26 let předtím, v roce 2000, vystupoval Latina Turner
1: teda,
2: právě.
1: Ale ty jsi hlavička s tím oslým ústkem, to bylo
2: to tak.
1: Opravdu za tři rohy, ale
2: až možná za pět rohů. No a poslední, jenom taková opravdu libůstka, mě to prostě evokuje tuhle píseň, ten dnešní den otevřených dveří, proč hned vysvětlím, protože je tady spoustu lidí, což je pravý opak mého dětství, kdy já jsem vždycky trávil všechny Silvestr sám nemocný.
1: Kubo, ale to je radostný den.
2: To, já vím, ale abys to pochopila, tak jediné, co mě právě probralo z toho smutku, bylo, že v televizi pravidelně každý Silvestr hráli koncert Tiny Turner. A od té doby.
1: Ale to je krásný. No. Ještě pouštíme song Best a ten si chtěl věnovat mě, že jsem jako nejlepší moderátorská dvojička kolegyně. Děkuju, že jsi to neřekl, že jsem si to musela říct sama. Je to takový typický pro naší dvojičku, ale
2: je to
1: tak
2: opravdu,
1: komu posíláš tenhle song?
2: Je to pro tebe, Sáry, a je to pro všechny dnešní návštěvníky. Proskleného studia Radia Wave. Prostě ty, Sáro, a všichni lidi, kteří momentálně za tebou stojí, jste prostě the best a tato píseň je pro vás, pro všechny.
1: Děkujeme.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.
2: Hey, this is Peach Pit on Radio Wave.

0: Doznívá kanadská indie popová kapela Peach Pit, můj oblíbený mimochodem. No a jeden otevřených dveří je plné studio. My vás tu všechny moc vítáme, jsme rádi, že jste tu. Ale je tu taky s námi šéfredaktorka Rádia Wave Bára Šichanová. Ahoj Báro.
1: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne. Zdravím nejenom vás, Sáro, Kubo, ale taky naše všechny fanoušky nebo fanoušky Českého rozhlasu. Tak moc díky, že jste tady a že jste přišli i sem do studia Rádia Wave. To je super. A velká pochvala vám dvěma, protože já jsem sem přišla, to se přiznám, taky osobní přiznání šéfredaktorky, v neúplně dobrém rozmaru, aha, ale vy máte takovou jako nakažlivě pozitivní energii, což je super, tak díky za to.
2: Ale tak to máme radost.
0: A ještě od šéfredaktorky, tak to
2: a zároveň, hele, jo, zase kolegyně, od naší milé kolegyně Báry. Báro, tak samozřejmě jsme rádi, že to hodnotíš pozitivně i nás dva se Sárou. A zajímá mě, ať se zase úplně nevzdalujeme od toho kóru Rádia Wave, tak mě nás samozřejmě bude zajímat od tebe, jakožto od šéfredaktorky Rádia Wave, co nás také čeká, že jo? Není to všechno jenom o tom dnu otevřených dveří, ale možná ten den otevřených dveří je ideální pro to něco třeba prozradit.
0: Otevřít dveře do budoucna.
1: Otevřít dveře do budoucna, no tak my teď dveře otvíráme našim fanouškům, faninkám trošičku víc, třeba ty prostřednictvím newsletterů, který píšu vlastně já, ale i za přispění mých kolegyň, drahých a kolegů. Každý dva týdny do vašich e-mailových schránek můžou přijít novinky, stačí se podívat k nám na web a tam se můžete přihlásit k odběru. No a v tom aktuálním jsem už stihla prozradit, jakožto v jediném kanále zatím, jaký novinky nás čekají, co se týče změn v programu a v naší vlastně nabídce pořadů, protože ta se, jak asi víte, pokud sledujete Radio Wave, hodně mění v posledních týdnech, no a bude se měnit ještě víc. Od příštího týdne poměrně masivně, protože příští týden vlastně rozjedeme nástupce už 8 let fungujícího a teď teda skončivšího pořadu Balance Petra Boušky, tak nástupce jménem Nádech, takže to bylo taky jako nádech, výdech, pěkně uklidnit mysl s Rádiem Wave.
2: Tematika zůstává stejná.
1: Tematika zůstává stejná, přesně tak, podcast o seberozvoji, duševním zdraví a tak dále. Myslím si, že s ohledem na naši cílovou skupinu nejen, je to samozřejmě potřeba velmi, no ale svého nástupce bude mít taky pořad o architektuře veřejném prostoru bourání, ten nahradí fasády. No a myslím, že můžu ještě prozradit, že chystáme další podcast, který bude i ve videu a to bude vlastně nějaká transformace scény s opakem disu, takže rapoví chuligáni, tahle trojice současně pod labelem a kapela, tak na konci května chystá videocast jménem Excalibur, rytíři,
0: to je mocný název.
1: Brněný, hodně to bude hřinčet a bude to parádní, takže je na co se těšit, sledujte náš web, naše sociální sítě.
0: Na to se nedá říct nic jiného, než jak by řekl náš tady skalní fanoušek Petr.
3: Já jsem nadšená.
2: Ano,
0: je pro tebe.
2: Je vidět, že prostě už na den otevřených dveří se tady zžíváme s veškerou možnou technikou a že jí Rádio Wave nabízí mnoho. Báro, když tě tu ještě máme, já jestli něco opravdu obdivuju, tak nejenom, že je to Rádio Wave, ale také je to tvorba názvů těch jednotlivých pořadů. Mm-hmm. To mi přijde jako naprosto takzvané spot on, jak se říká, tak třeba Excalibur nebo ty fasády. Jak to vznikají, ten nádhery? To jsou tak chytlavý názvy.
1: Je to velmi demokratický proces, to je myslím dobrý jako vytknout, že takhle, samozřejmě s těma názvama přichází primárně dramaturgové pořadu, protože každý ten pořad má svého dramaturga, který se o ten pořad stará a tak dále. Třeba tady zde přítomný Tomáš Pacovský se velmi svědomitě a pečlivě stará o několik těch formátů, shodou okolností o právě nástupce Balancu i Bourání, takže většinou od něj, ale od nějakého i bližšího okolí vzejde X variant. No a následně si děláme takové jako hlasováníčko v naší komunikační aplikaci, kde zkrátka, který ten název získá nejvíc hlasů, tak ten většinou vyhraje. No, takže takhle to funguje. A zároveň jsme vyhlásili tak trošku ben na názvy, který se vztahují k jídlu.
2: A, ano, zajímavé.
1: Už myslím, máme docela dost, takže...
2: To je pravda.
1: Takže tak.
2: No, tak myslíš bramboru s vejcem?
1: Myslím třeba i buchty a spoustu dalšího.
2: Dobře, no tak jelikož Bára je také jenom člověk a posluchač Českého rozhlasu.
0: Přesně tak, máme tady i pro ní písničku na přání, a to od Natálie Imbruglič, to je správně, a Torn. Báro, jaký máš k tomu nějaký příběh, nějaký vztah?
1: No, takhle, mně to přijde jako jeden z nejhezčích tracků, který jsou vlastně o nějakém srdcebolu, jako o lásce a tak dál. Zároveň ona pro mě byla docela jako zjevením v době, kdy jsem dospívala, takže to současně bohužel prozrazuje i to, jak jsem stará. No, každopádně, a myslím, že byla zjevením a takovým jako krašem pro spoustu mužů, žen a tak dál, takže a vlastně si ji občas i zpívám třeba, když se potřebuju tak jako emočně natchnout, tak si to pustím a zpívám sama doma na hlas.
0: No tak pojďme se emočně natchnout.
2: Ano, tohle byla Bára Šichanová.
1: A já zpívat teda nebudu, protože já se stydím, jo, takže jenom
0: už vypínáme mikrofony.
1: Tak.
2: Páro, moc děkujem, že jsi u nás byla.
0: Děkujeme.
1: Já děkuju, jste skvělí a díky ještě jednou všem za návštěvu ve studiu.
2: Ano.

0: Stage Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: 15 hodin a 7 minut k tomu nám píseň Where You Are otevřela čtvrtou hodinu našeho vysílání se Sárou.
1: Závěrečnou dnešního speciálu Dnu otevřených dveří na rádiu Wave, přesně ale stále tak. Lidé proudí, doufáme, že budou ještě proudit tu poslední hodinu, mávají na nás ulice, je to krásný. Tak.
0: A ta předchozí interpretka se jmenuje Pink Panteres, no a jedna taková Pink Panteres k nám přišla právě teď do studia a Sáro, je to tvoje naprosto okouzlující, nonšalantní babička a dokonce i tvůj pejsek, je to tak?
1: Je to tak, stojí za mnou, tady babička Milátka, já na ní můžu tak zamávat, ale ona nás bohužel neslyší. Zkrátka je...
0: Ale hlavně, že nás vidí a to je důležité.
1: Vidí nás, tak já jí to pak přetlumočím, že si o ní říkal, že je taková růžová panteřice.
0: Ano, to budeš hodná, no a teďka pojďme zpátky k vysílání Rádia Wave, samozřejmě v rámci Dne otevřených dveří. Tak co nás čeká v té naší poslední hodině do těch 4 hodin?
1: No co nás čeká, tak určitě dáme kulturní tipy, já doufám, že se dostaneme ke Cannes, protože ano. To je filmový festival, který právě probíhá a bude probíhat ještě týden. Takže Kubo, myslím, že našim posluchačům bychom mohli dát třeba nějaké tipy premiér, které se právě na tom festivalu promítly.
0: Ano, to bychom rozhodně opomenout neměli, ale další věc, která myslím dost rezonuje tou kulturní scénou aktuálně, je dnešní finále Eurovize. Další věc, co zase rezonuje sportovní scénou, tak je hokej. Jo, tak uvidíme, co si z toho zvolíme. Já si zvolím Eurovizi, no a možná dorazím i na dnešní Slejvák Live, ano, který bude probíhat kde a proč?
1: Přesně, bude probíhat v Arše Plus a bude se tam právě, je to taková watch party Eurovize. Ano, takže tak. Vilma s Mírou podle mě budou krásně komentovat průběh celého večera. Uvidíme.
0: Jsem na to zvědavý.
1: A nebo Ondra Rostomilý.
0: To ano, to je jeden z našich skalních posluchačů a fanoušků, který tady dneska s náma byl.
1: A expert na Eurovizi.
0: A expert na Eurovizi. No takže tolik k programu Rádia Wave na dnešek. Pokud byste se s námi nechtěli loučit po tom, co nás tady navštívíte v proskleném studiu, tak určitě doražte do Archy Plus. No a my se Sárou pokračujeme v dnešním svátečním vysílání.
1: V dnešní krasojízdě. Následuje Mess nebo Eliminate a taky Hard Life.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Dozněli Mateášovi kamarádi společně s Cosmetic Institutem a jejich track Umělá mlha. Tenhle ten song si vypřál právě u nás v Proskleném studiu Radio Wave Maripol,
1: ano.
0: Což je začínající umělec, který ho možná příští rok budeme slyšet ve startéru.
1: Je to tak.
0: A ten song byl ještě věnovaný právě Mateášovi z těch kamarádů.
1: Ano, z kapely Mateášovi kamarádi. No tak my jsme rádi, že jsme ho tady právě dnes mohli přivítat skrze Den otevřených dveří, kde bohužel už oslý můstek, Sáro, přichází, kde už bohužel Den otevřených dveří nezažijeme, tak to bude na Letné v kulturním centru Stalin. Aspoň tak to zatím vypadá, protože momentálně se zavírá, respektive bylo vyškrtnuto z toho tržního řádu a aktuálně se to velmi intenzivně řeší a to jak skrze nejrůznější petice, tak různé diskuze a tak dále. I my jsme se na to zaměřili.
0: Přesně tak, o tom je samozřejmě nová epizoda podcastu Impact Adély Šponerové, která se právě ptá na otázky, jako je to začátek konce dalších podobných prostor, jak se ve městech daří nezávislé kultuře a je o ní mezi mladými ještě zájem. No. To bychom mohli tady udělat takové šetření.
1: A třeba uděláme. Kdo ví.
0: A třeba uděláme.
1: Každopádně určitě ho tady udělá Adéla Šponerová ve svém Impactu, novém díle, ze kterého si teď pustíme krátkou ukázku. No a pokud by vás zajímal celý díl, tak co mají naši posluchači dělat, Sáry?
0: No ten najdete samozřejmě na našem webu nebo v podcastových aplikacích.
2: Bojuje se opravdu o místo ve městě. Bojuje se o to, kdo kde bude provozovat jakoukoliv tržní činnost, kdo kde bude mít jaký podnikání a jako historicky, dejme tomu ta klubová kultura nebo kultura navázaná na nějakou alternativní hudbu, byla vždycky nízkonákladová, nízkoprahová, využívala prázdných nemovitostí, využívala tady jako zmiňovaných brownfieldů, warehouseů a tak podobně. A to je něco, dneska už v té Praze jako strašně, strašně chybí a v centru už to třeba vůbec nenajdeme. Právě proto ten Stalin je tak cenná lokalita, stejně tak jako Fuchs je jako cenné místo, protože jsou to jedny z posledních míst tohoto typu, který nacházíme v nějakém vnitřním centru Prahy a nejsou vystěhovaný do okrajovějších částí.
3: Mikuláši, ty máš nějaké místo, o který se třeba bojíš nejvíc?
4: Já, tak já se upřímně bojím jako o všechny ty místa v té Praze, abych řekl pravdu, protože mně přijde, že to je vlastně otázka času, že si vždycky někdo jako brousí zuby na nějaký to místo a tím, že třeba konkrétně ten Fuchs je prostě situovaný extrémně v centru a dalo by se říct, že z těch alternativních klubů je to vlastně nejvíc jako nejblíž klub, když nepočítám Ankali, který je vlastně ve Vršovicích, což bych neřekl, že jako nutně z ruky, ale jakoby ta situace toho Fuchsu je prostě podstatně lukrativnější.
3: No a všímáš si toho teda, že ti ubývá míst třeba kde i hrát?
4: Jo, je to tak.
3: Jako zrušili se ti už nějaký?
4: Těch alternativních nebo alternativnějších klubů, který nehrajou hned první, jakoby ten mainstream, tak je vlastně úplný minimum podle mě za celou tu dobu, co já se tak nějak na té scéně pohybuju, tak mi přijde, že teď jsme trošku jako zahnaný do kouta. No.
5: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 15:35 k tomu sobota 16. května. No a my jsme téměř u konce naší speciální vysílací směny, protože je samozřejmě den otevřených dveří v celém Českém rozhlase a na rádiu Wave. Ale Kubo, musím se ti teda přiznat, že kdybych mohla, tak bych teď docela ráda byla ve Francii, protože tam probíhá prestižní filmový festival Ačkový, takzvaný festival Cannes samozřejmě. A my jsme se tam teda s jedním filmem hlásili, ale teda nic, no tak třeba jindy.
1: Třeba jindy. Já věřím, že tobě to vyjde, kdo by nevěděl, Sara je extrémně talentovaná filmařka, kromě
0: to
1: skvělé moderátorky.
0: Nechtěla,
1: a tak trošku by, pod Prahovi. No nicméně, samozřejmě Cannes to teďka rezonuje filmovým světem. Tuším, že v Evropě kolik těch Ačkových festivalů je, patří do toho i ten Karlovarský, nebo nikoliv?
0: To je takový Ačko, Bčko, ale no, spíš je
1: taková
0: to...
1: Taková jedna minus.
0: Jo, jedna minus. Dobře. No jinak je tam Berlinále, Benátky a Cannes.
1: Tak zpátky do Cannes, čili to, ten festival probíhá už od 12. května a potrvá až do 23. Jde o 79. ročník a je považován dlouhodobě za nejslavnější filmový festival na světě. No a kdo by snad nevěděl, tak hlavní cenou je samozřejmě Zlatá palma. Tak, kterou Sara
0: tak
1: vyhraje už příští
0: rok. Přesně, jsem se chtěla zeptat.
1: No, když jsme u toho, jaké je české zastoupení? Máme nějaké tam aktuálně?
0: V hlavní soutěži určitě ne, jsou to spíš takové jakoby doprovodné soutěže, třeba projekt ve vývoji. Tak to je třeba prestižní, taky scénaristická kategorie, Lassine Foundation se to jmenuje. Tak tam jsou i nějaké zářezy takzvaně z FAMU, ale já jsem tu vybrala dva filmy, které určitě pak po Cannes chci vidět. Jedním z nich je film od Pavla Pavlikovského, což je polský filmař. Nevím, Kubo, jestli znáš, natočil...
1: Fatherland. Myslíš,
0: ano,
1: ne?
0: Fatherland, přesně tak. Opět černobílý, je to vlastně nominant na Oscara, režíroval například Idu nebo Studenou válku.
1: No tak to je
0: výborné
1: hodně očekávaný
0: filmy.
1: Film. Mm-hmm. Já tuším, že mezi další očekávané filmy patří například Paper Tiger nebo Bitter Christmas, ale tak o tom se dozvíme určitě později i právě podle toho, kdo tu Zlatou palmu získá. No ale co je samozřejmě dosti podobné, řekněme jako na ostatních Ačkových a celkově velkých filmových festivalech, že i zde se budou uceňovat takzvané čestné palmy, no čestné zlaté palmy. Chceš vědět, kdo to letos dostane?
0: Já to vím, je to Peter Jackson.
1: Hezky, hezky, přesně tak.
0: Režisér Pána prstenu.
1: No a nebude sám, dostane to také ikonická herečka a především zpěvačka Barbara Streisand.
0: No tak to je zase... Tady tvoje favoritka, viď?
1: Samozřejmě. No a překvapivě oceněn byl a bude také John Travolta.
0: Mm-hmm.
1: No, tak to je takový souhrn. Vše, co potřebujete vědět ke Cannes. Pokud by vás zajímalo víc, tak myslím, že velmi, no nemyslím, vím, že velmi podrobně je to rozebíráno na serveru i rozhlas.
0: No a my teda jedeme do té cílové rodinky. Rovinky posledních dokonce 22 minut před námi.
1: No rodinek tu bylo dneska hodně, to máš pravdu, a teď už ta cílová rovinka.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: 15 hodin, 45 minut, je to tak, čas plyne jako voda, zvlášť když tady
1: se člověk dobře baví.
0: Je to tak, a zvlášť když je den otevřený dveří Českého rozhlasu a zároveň Radia Wave, tak prostě to tak nějak utíká. Sáro, my se blížíme do finále našeho dnešního, jak já říkám, svátečního vysílání, tak jak to hodnotíš?
1: Jako celou tu směnu, hele, tak my obvykle vysíláme 3 hodiny, a to teda máme ranní směnu spolu od 8 do 11, tak je pravda, že je to takový klidnější, nic moc se tu neděje často a dneska to byl velký opak a byla to sranda.
0: Byla to sranda, zábava, doufáme, že
1: moc
0: jsme...
1: Moc milí lidičkové.
0: Přesně, že jsme udělali někomu třeba i radost, protože oni nám tedy určitě svojí přítomností radost udělali, ale teď mi, Sáro, dochází, že na něco jsme málem zapomněli.
1: Je to tak, na něco jsme málem zapomněli, protože pokud jste k nám nezavítali do proskleného studia Rádia Wave, tak víte, že jsme každému, no snažili jsme se každému dát příležitost pustit si písničku na přání, no a teď nadešel čas a je tu prostor pro moji píseň na přání. Takže je to kapela The Doors.
0: No, to je milovaná.
1: Moje milovaná.
0: I moje milovaná.
1: No, dobrý. Dobra, takže zase
0: o Sáře se musí říct jedna věc. Sára má perfektní hudební vkus.
1: No, jak jsi ty říkal, tak my posloucháme společně takový ty 60-ky, 70-ky, Jimi Hendrix, Rolling Stones, The Doors. A tuhle tu kapelu, jasně, Jima Morrisona, hrajeme s mým tátou. Tak je to vždycky taková srdcovka, máme coverovou kapelu. Tak Love Me Two Times a zároveň je to pro mě takový přání. Jako.
0: Ano,
1: nemilovat jenom jednou, ale dvakrát.
0: Ne dvakrát, víš to, ne,
1: nebo
0: tak dvakrát.
1: Stokrát.
0: No a kdo by si po The Doors zase chtěl naladit na současnější hudbu, tak potom nás čeká novinka na rádiu Wave, a to Rainau a Gris.
1: Tak teď už moje The Doors, Love Me Two Times pro Sáru.

0: 생각추나.
1: Doznívá OK Giorgio a track OK, no a já mám závěrečnou otázku, protože za 4 minuty končí živé vysílání tohohle speciálu Dnu otevřených dveří v celém českém rozhlasu a na rádiu Wave. Tak co, bylo to v OK?
2: Ptáš se mě teďka?

0: Se, tebe a samozřejmě tady máme Tomiho Paciho a Vojtu Záhoru. Čaudy, naše kolegy, čaudy, čaudy. Ahoj, víte, já jsem myslela, že vy jste tady byli celou dobu. Tak
1: já nevím, jestli my úplně můžeme se Sárou hodnotit samozřejmě. To, od toho právě jsme sem přivolali naše milé kolegy z Radia Wave. Tomi Paci ve stejné roli.
2: Já si myslím, že nesnáší to Tomi Paci.
3: Já jsem v klidu, já už prostě jsem to dlouho neslyšel, jenom to slýchávám posledních 15 let, takže já už jsem na to úplně zvyklý a navzdory tomuhle tomu můžu říct, že to bylo více než OK ten dnešní den. Odpolední směna i ranní směna právě tady s Vojtou, s Martinou. Jakoby nebál bych se říct, že ta písnička, kdyby se jmenovala Top, tak to je oslý můstek, bude ještě lepší.
0: Nebo banger. Nebo mega.
2: Já jsem měl rozhodně připravený takový vtip, že co není OK, tak to je, že končí prostě odpoledne se Sárou a s Jakubem, které bylo naprosto zábavné. Úplně obšťastnili jste, věřím, všechny naše posluchače na dálku a právě i návštěvníky dne otevřených dveří na blízko, kteří tady stojí kolem nás. Myslím si, že všichni kvůli vám budou odcházet s krásným zážitkem a já tež, takže díky moc za to, byli jste skvělí.
0: Sára
1: tady zatlačuje slzy. Vlastně loni to bral právě Tomáš Pacovský stejnou směnu, jako jsme měli dnes my. Letos nám Vojta právě tuto velkou odpovědnost předal. Je to
0: ty
1: tak?
0: Jsi nám to zahřál, ty mikrofony, a pak už to tak. Šlo samo.
2: Jo, to určitě, ale hlavně já jsem byl velmi zvědavý, jak na tom bude, jak prostě vám to půjde.
3: A jsi chtěl vyzkoušet?
2: Chtěl jsem si vyzkoušet.
1: To byla taková zkouška
0: ohněm,
1: tak snad jsme prošli.
0: Hele, tak pojďte dát nějaký závěrečný slova, co byste popřáli Radio Wave asi do dalšího roku, možná do toho dalšího dní otevřených dveří?
3: Jako já se tady dívám na playlist Radia Wave a trošičku mi tady jako je trošičku líto, že následující track se nemenuje třeba Northern Sky, ale naopak Southern Sky, protože bych rád popřel Radio Wave, aby prostě zářilo na té obloze jako nějaká severka, prostě nejjasnější hvězda. A aby ta hvězda dělala vlny, což normálně dělá měsíc, ale řekněme, že to je naopak.
1: Ano, Vojto, máš něco na doplnění?
2: Já bych snad jenom popřál Radio Wave, ať se tady za rok sejdeme úplně ve stejné krásné sestavě a ať se tady za znovu potkáme a načerpáme tu energii od toho našeho návštěvnictva, protože slyšet dneska všechny ty pozitivní ohlasy na posluchače, posluchačky, kteří poslouchají Slejvák, Špínu, nebo snad i cokoliv jiného, ranní vysílání, kteří mají rádi naše zprávy, když sem prostě dorazí třeba i z Prostějova, z Brna, tak je to to nejzlatější, protože víš, že to rádio opravdu funguje a nikoho oslovuje.
1: Sáro, co bys popřála ty?
0: Krásně řečeno, já bych nám popřála, že už teď je čas vrátit se do reality. Ty trošku.
1: Myslíš, že jako ukončit to vysílání?
0: Závěrečný song ještě.
1: Nám se odsud prostě nechce, shodli jsme se i tady s klukama, že prostě ty mikrofony jsou opravdu návyková nažavený. Záležitost. A já teda to poslední přání, tak já podepisuju to všechno, co tady bylo zmíněno, ale zároveň bych to tak nějak okopíroval a ještě nadepsal, že bych to přál i Českému rozhlasu jako takovému, nejenom Radio Wave. Před dnes je
0: ano.
1: Den otevřených dveří v celém rozhlasu.
0: No, ale rozloučíme se tedy s trackem od Lost Frequencies a track se jmenuje Reality, protože teď se teda bohužel musíme kluci a tady všichni, co stojí za námi, tak se vracíme do reality. A moc děkujem, že jste tu teda byli. Já skoro bych takhle zatleskala.
2: A Sáro, ty zapomínáš, že ten track je pro někoho na přání?
0: Ano, je to pro Štěpánku od Štěpánky.
1: No tak to je nádherný.
3: Tak a jde na odvykačku.
1: A mějte se hezky.
0: Čau,
1: děkujeme všem.

0: Komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: v iVysílání České televize.
1: Případy, které nedávají smysl.
2: Něco mi na tom nesedí, pane.
1: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
3: Patience je autistka.
4: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
2: Jen možno.
4: Spíš patrnou.
2: Ne!
1: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
5: Klidně je mohla zavraždit ona.
1: Patience. Všechny díly najdete už nyní v iVysílání.

0: který nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Rádio
3: Wave.
2: Rádio
3: Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na rádiu Wave.
4: Tak, dobré odpoledne. Děkujeme moc za takovouhle velkou účast. Je to milý vidět takhle spoustu lidí, že na nás dorazili. No prostě festival.
5: Afo Olomouc, jsme v Olomouci živě, s živým publikem. Víš, co je psycho? Že pořád se mluví o rezilienci.
4: Ale jo, no, jako já bych pravdu řekl, tak jsem na ten termín vlastně trochu alergický. Jo. Mm-hmm. Protože to člověk slyší z různých stran. A hlavně potom taky si člověk může představit, co zatím teda jo, jako se může skrývat. Jo, že někdy se ten výraz rezilience podle mě používá, aby to zalepilo nějaký jako jiný problematický místo. Jo. A o tomhle všem bychom se dneska chtěli bavit.
5: Jo, že to není tak úplně jednoduchý, jak se to zdá, ale možná pojďme se teď pobavit vůbec o tom, jako, kde to vzniklo, jak to začalo.
4: Jasně.
5: Máme rádi takovou jednu studii. Já možná řeknu, nechám Páju, aby to představil, protože jasně. Já to většinou spatlám.
4: Jsme ji možná už jednou zmiňovali v jednom našem pořadu, jak se budeme opakovat, ale to nevadí, protože
5: myslím
4: je
5: si,
4: fakt
5: že...
4: dobrá.
5: Jo, tak ale protože pojďme na to. Je hodně zásadní.
4: Tak. A to je vlastně... Nebo takhle, ten pojem rezilience, aby jsme to ještě vůbec přiblížili, vlastně do češtiny by se dalo přeložit jako odolnost, jo? Ale mluvíme o rezilienci, protože je to nějaký termín, s kterým se v psychologii počítá, ale když tomu budete říkat odolnost, nikdo vám hlavu neutrhne, za mě úplně v pořádku. A ona se vlastně nabízí taková otázka, jo? Jako čím to, že třeba jsou lidi v různých těžkých podmínkách a někdo z nich dokáže vybruslit z nás a někdo jako třeba s většíma potížema. Jo, že to je vlastně taková jako dobrá otázka, čím to teda je. Jo. A to, co chceme uvést, nebo na čem to chceme ukázat, je jedna studie, která alespoň za mě se jako zapsala prostě do historie psychologie. Je to studie z ostrova Kauai. To je v rámci teda havajských ostrovů, jeden z těch havajských ostrovů. A tam se dali tu práci, že sledovali snad, bylo 40 let, nějaká taková...
5: 40 let, byla to opravdu longitudinální studie, což obecně jako, si myslím, že u tohle konceptu je hodně důležitý.
4: Jasně, no, že takhle studovali, že vlastně takhle jako sledovali poměrně dost dětí po dobu 40 let, jak se jim bude dařit. A s tím, že všechny vlastně vyrůstaly v prostředí, který bylo jako nepříznivý. Jo? Že to byli třeba lidi, já nevím, závislí na alkoholu, těch rodiče.
5: Je tam jako velmi špatný socioekonomický podmínky, tedy jako, že neměli moc peněz, měli poměrně špatný i start do života ty lidi.
4: Jasně,
5: obecně.
4: Jasně. To je právě na tom zajímalo, jo? Ty psychologi, že OK, tohle to jsou podmínky, o kterých víme, že nejsou úplně dobrý pro to z nich vyrůstat. Jak se bude těm lidem dařit? Bude to pro všechny problém? Bude to pro někoho víc problém, méně problém? A ty výsledky se ukázaly, že teda v tom existují rozdíly. Jo? Že jako pro každého to nemusí být jako stejně jednoduchý se dostat k něčemu, co bychom nazvali jako normální život.
5: A v čem ty výsledky, jaký byly vlastně ty výsledky, které byly ty rozdíly, který ty lidi prospívali?
4: Mě na tom fascinovalo, že v psychologii se často kdy mluví o třetinách, jo? Jako, já nevím, Když máš třeba...
5: No, jenom schizofrenie, že je třetinová nemoc, ale to je tak všechno.
4: Přesně
5: no.
4: Tak, ale tady úplně stejně taky mluví o třetinách, že jedna třetina těch dětí tak vlastně dokázali z toho prostředí se dostat do dospělosti bez nějakých větších problémů v dospívání, bez nějakých jako poruchování, kdybychom tak nazvali, prostě, že by měli nějaký problém se zákonem a tak dále. A to byla jedna třetina, ta druhá třetina, ty třeba to měli nějaký jako složitější v tom dospívání, byli trochu divočejší, ale potom se usadili a dobrý. A ta poslední třetina, že to měli divočejší v dospívání, potom se různě protloukali životem, ale potom, že se vlastně taky usadili a taky dobrý.
5: Takže vlastně ve výsledku všichni ty lidi sice mohli mít nějaký trošku problémy, trošku struggly, ale nějak to nějakým životem propluli.
4: To mě na tom zaujalo, že vlastně těch lidí, kteří tam jako třeba vypadli z té studie nebo nějak třeba jako umřeli a tak, vlastně nebylo až tak moc, jo, že to bylo docela jako malý číslo.
5: Ale a co teda jako chápeme s tou reziliencí?
4: Jasně, to je právě proto, je to pro mě takový pojem trochu jako těžko uchopitelný, protože ono, když si to člověk vezme, že jako rezilientní, je vlastně, může být různý chování v různých situacích. Jo. Třeba takhle se uvažuje o tom, proč jako lidi zažíváme něco jako depresi, že má člověk prostě nízkou energii, nechuť něco dělat a tak dále. Tak ono to vlastně v určitý okamžik může dávat sakra smysl. Jo. Kdyby člověk měl investovat energii do něčeho, co nemá třeba šanci vyjít, tak dává smysl cítit tuhle tu potřebu naopak do toho tu energii neinvestovat. Jo. Takže ono vždycky jako asi záleží na situaci. Ale teď jsme možná trochu jako od té studie odskočili, že tam vlastně to, co jako mezi těma jednotlivýma třetinama, řekněme, bylo rozlišný, bylo, jak ty lidi zacházeli se svým okolím. Jo? Že to bylo zajímavé, že u té jedné třetiny, která tím prošla jako dobře, nebo který tu zasáhlo relativně nejmíň, tak ty byly charakteristický tím, že si našli ve svém okolí někoho, kdo fungoval. Jo? V tom svém dysfunkčním okolí si našli, já nevím, strýčka, já nevím, jako někoho...
5: Tomu říkáme v psychologii důležitý dospělý.
4: Někoho fungujícího, koho vlastně jako přizvali do té vlastní výchovy. Takže tak trochu zmanežovali tu svoji výchovu. A to se ukazovalo, že asi bylo to jako klíčový krz, co se potom jako to mohli dál zvládnout.
5: Jo, a my třeba, já jsem dělala nějaký článek nebo studie, tam byla právě u agresivních dětí, které jako mají taky pak právě nějaký problémy výchovný a dál, ale a byl to nějaký dotazník, ale jednou z zásadních jako vlastně protektivních faktorů, teda faktorů, který chrání to dítě, aby nedělalo tohle chování, bylo to, že tam byl právě nějaký důležitý dospělý, že to byl člověk buď i třeba v rámci i terapie. Jo, že když tam měli nějakou oporu v těch dospělých nebo v tom okolí někoho našli a ten člověk byl velmi výrazný, který to dítě podporovalo vlastně v tom dobrém chování,
4: jasně,
5: tak to dítě to zvládalo líp.
4: Jo, jasně, takže to byla ta jedna třetina. Ta druhá třetina, který teda měli nějaký ty, řekněme, výchovní problémy v průběhu dospívání, jo, byly třeba trochu divočejší, tak tím často, kdy pomohli, se dostali do nějakého stabilního prostředí. Třeba našli si dobrýho partnera, jo? Našli si dobrou práci.
5: V té trojnohý židličce si našli něco, jo? Když nefunguje prostředí nebo nefunguje nějaká, třeba právě většinou řešíme práce nebo škola, nějaký vztahy rodinný, vztahy partnerský, tak aspoň si našli nějakou pořádnou oporu.
4: Ještě tam už tam byly zmíněny nějaké věci, že třeba narukovali do armády, tak jakože to jim naučilo nějaký jako způsob, jak zvládat povinnosti, a nebo třeba se dali k nějaký jako církevní organizaci, tak to tam bylo taky zmiňovaný jako jeden z faktorů, co jim jako mohlo pomoct se dostat do toho života, který bychom nazvali jako běžný, normální. A ten vlastně rozdíl mezi těma posledníma dvěma třetinama, tou třetinou, co to zvládla trochu dřív a co to zvládla trochu později, tak bylo vlastně jenom čas. Jo, že to vždycky ty efekty byly o tom, že já nevím, ty, co to zvládli později, tak prostě nejdřív si našli ty partnery, který nebyli úplně jako vhodný. A potom teprve, potom, co jako zažili různé věci, tak si našli někoho stabilního. Jo, takže to spíš bylo skutečně o tom, že to někomu spíš jenom trvalo díl. Jo. Ale to, co mě na tom zaujalo, je, že oni vlastně, jako, jak už říkám, jo, těch lidí, kteří z toho vypadli z té studie, vlastně nebylo moc. A prakticky jako všichni se jako dostali k tomu životu, který bychom nazvali normální. Jo. Hmm. Takže vlastně svým způsobem všichni byli nějakým způsobem rezilientní.
5: Jo. No, takže můžeme se třeba bavit o tom, že rezilience je nějakým způsobem něco vrozeného, zároveň se dá nějakým způsobem budovat a zároveň je tam strašně důležitá komunita.
4: Jasně, jasně.
5: Takže to jsou nějaký asi tři body, vlastně, kterými dneska chceme probrat. Tady je to hezky vidět, že to jsou ty tři základní pilíře nějaký odolnosti. Já mám teď pocit, že v současném jako prostoru, jako ve veřejných médiích, všude, ve školách pořád se mluví, musíme budovat odolnou společnost, musíme budovat odolný děti, všechno. Jo? Přijde mi to až jako někdy takový jako z budoucnosti, ne úplně hezký budoucnosti. A přijde mi, že je to až na sílu, že se tam přidávají pojmy, které s tím úplně přímo nesouvisí, nebo věci, které s tím přímo nesouvisí, a odchází se úplně od té podstaty, že někdy prostě třeba ta rezilience se tam nedá budovat. Já přesně to vezmu na příkladu té deprese. Jo. Ve chvíli, kdyby mi přišel klient jako psychologovi nebo do krizové intervence člověk, který se topí v dluzích, je opravdu z nějakého kraje, který je silně podfinancovaný, nemůže sehnat práci, je v depresi. A vím, že jedna z těch věcí, která by mu pomohla z těla z těch stavů, je to, že by měl ty peníze, měl by tu práci, tak jako těžko můžu řešit nějakou depresi, protože ta deprese je reakce na tu danou situaci.
4: Dává smysl.
5: Jo. I kolikrát si řeknu, já se vám nedivím. No, jo, je to pochopitelné.
4: Takhle jako jsme se bavili třeba o syndromu vyhoření, že jo? To je často, kdy to opravdu může být známka toho, OK, je toho na tebe hodně, je na místě je s tím ubrat.
5: S tím je ubrat. Ale pojďme trošku dál, takže jsme se trošku řekli, že se s tím právě pojí i souvislosti, které plně s tím nesouvisí. A nebo že to může ukazovat, že člověka, kterýho pojmenujeme jako rezilientního, tak neznamená nutně, že ten člověk je dobrý.
4: Nebo že bude
5: prosociální, nebo...
4: Jo, tohle máš na mysli. No, a to je jako další věc, co mi trochu vadí na tom výrazu rezilience, že se možná strká trochu moc věcí do jednoho pytle. Jo, protože tohle je to z trochu jiný oblasti nebo jiný oblasti. Výzkumníci, co se zaobírali odvahou, jo, tak vlastně mluví třeba o dvou takových jako základních konceptech, dospěli k tomu poměrně jako každý nezávisle na sobě, že buď to člověk může být odvážný v nějaký situaci z toho důvodu, že má strach a dokáže ten s tím strachem nějak ho překonat. To je jedna možnost. A nebo že ten strach jako pociťuje míň. Jo? A že tohle to jsou dvě různé věci. A tohle z toho mi jako právě přijde zajímavý se na to podívat z tohoto pohledu jako těch lidí, co studovali odvahu, anebo tuhle z toho, jako oni tomu říkají, teď zabrousím trochu do angličtiny, ale nebojte se, oni mají tam to courage, jako to je ta odvaha, do češtiny se to jednoduše přeloží, pak mají to fearlessness, což byla asi nebojácnost do češtiny.
5: No, jo, jako, že jako, nemají strach.
4: No, ale u nás je to takový víc pozitivní, to slovo. No. Takže to jsou jako by vlastně dvě různé věci. A ono se na to, jako dobře, neexistuje moc dobrých studií, které by se tím zaobírali třeba lidma, kteří dostali nějaké ocenění vojenské. Ale dá se něco vytáhnout přinejmenším z historie. Já nevím, třeba Adolf Hitler, ten taky jako dostal nějaké ocenění vojenské za svou službu v první světové válce. Ale u toho se dá trochu jako předpokládat, že to spíš než s tím, že by jako chtěl zachraňovat ty svoje spolubojovníky, tak že prostě věřil, že se mu nic nestane, tak běhal do těch míst, on jako spojka fungoval, takže běhal do míst, kam ostatní nechtěli běhat, a za to potom dostal tu medaili.
5: A mě zaujal ten příběh, co jsi právě říkal s tím Jeremy Clarksonem. No, to bylo jako zajímavější.
4: A to k tomu jako stavím jako protipol. Jo? Protože si myslím, že pokud někdo dostává takovýhle medaile, tak buď to bude někdo, kdo se nebojí, anebo naopak někdo, kdo je podobně, jako o tom mluvil Jeremy Clarkson v pořadu, který se právě věnoval nejvyššímu britskému vyznamenání, což je Victorian kříž. A ten se teda dává za skutečně jako nějaký brilantní výkon ve válce, řekněme, a kdy člověk zachrání vlastně tu situaci. Jo? Ať už teda nějaký lidi, ale i to, že teda ta situace prostě se z ní nestane něco jako špatného. A on takhle mluvil o svým tchánovi. Jo? který dostal Viktorin kříž za druhé světové války, kdy, a to opravdu jako ho, ty ostatní vojáci ho opravdu jako hodně obdivovali, že tam někde byl schopen zneškodnit x tanků a xkrát byl zraněný a vlastně tam furt zůstával. A třeba jeho dcera vlastně nevěděla, než umřel, do té doby, než umřel, že ten Viktorin kříž kdy dostal. Takže to byl člověk, který se tím nikdy nějak asi jako úplně nechlubil. A potom ještě, co je jako zmiňovaný, že když takhle dělalo pár lidí rozhovory s lidmi, kteří takhle dostali nějaké takovéhle ocenění, tak se jich ptali, OK, proč jste do toho šli, jo? Proč jako jste z té situace neutekli? To by bylo jako lidský. A mi říkali, no, bo většina z nich, jak se vyjadřovala, tak říkali, no, oni tam jako zabíjeli moje kamarády, tak já jsem jako musel s tím něco udělat.
5: Je to trošku právě připomíná něco, co říká právě Viktor Emanuel Frankl, že jo, který právě mluvil o tom, že on přežil koncentrační tábor, byl tam lékař, on je jako zakladatel směru jako logoterapie, je to psychiatr, psycholog.
4: Jasně.
5: Kdybyste nevěděli, jak vypadá, tak vypadá takhle. Ale já ho mám hrozně ráda, jo, evidentně. Ale to je člověk, který vlastně i mluvil o tom, že lidi, kteří přežili ten koncentrák, takže třeba si nemuseli chovat úplně morálně v tu chvíli, a je to pochopitelný. Jako, jo, na tuhle situaci ani nechci si představovat, jako, jak je muselo být. Ale že on třeba mluvil o tom, jak on to přežil, jo? Že opravdu nebral jsem si víc, než jsem měl, nebo snažil jsem se žít každý den. A mně to vlastně připadá něco jako hodně v tomhle podobného, jo? Že on vlastně sice z toho jako něco udělal, ale že spoustu těch lidí třeba o tom nechce mluvit,
4: jasně,
5: protože to nechtějí se k tomu vracet, jako jak to bylo pro ně náročné.
4: Jasně, jasně, určitě, ale já v tom spíš, jako, co v tom vnímám, je, že, nebo v tom, co mi přijde společného na těch příbězích, když se jich takhle ptali, bylo, že to, co je k tomu vedlo, byl nějaký jako prosociální, jo, jako přece v tom nemůžu ty svoje kamarády nechat.
5: Jo.
4: Jo, byl v tom jako tenhle ten poput. Zatímco u toho Adolfa Hitlera tam by to spíš člověk vnímal, že mě ta prozřetelnost chrání a tam můžu běžet, protože jsem výjimečný. A že to jsou jako ty dva póly, jo, jako lidi, kteří budou dostávat medaile, tak možná budou stát z těch dvou pólů. Jo. Buď to budou pocitovat méně strachu, ať už z jakéhokoliv důvodu, anebo budou ochotní přes ten svůj strach do té situace jít, protože jim záleží třeba na těch ostatních lidech.
5: Já vlastně, i když takhle přemýšlím nad tím, nad reziliencí, tak když jsem chodila na nějaké přednášky z psychologie krizí a katastrof, tak jsme si tam třeba ukazovali videa lidí, kteří o té katastrofě, jak byla jako způsobená člověkem nebo přírodou, tak tam o tom vypovídali, ale my jsme si to ukazovali spíš v rámci toho, aby jsme viděli šokovou reakci, traumatickou reakci. Ale bylo vlastně zajímavé, že ty lidi, kteří prošli jako velmi třeba zajetím, bylo vidět, jako není ta reakce, ale mluvili o tom velmi jako dobře, mluvili o tom jako až člověk by řekl někdy až bez emocí. Ale vlastně, když jsme to řešili právě se Štěpánem Vymětalem, který byl kdysi naším hostem tady, tak říkala, jo, ale to jsou lidi, kteří pak to budou dobře zvládat, ty jsou rezilientní, protože už jsou to třeba i schopný produkovat dál. A to je třeba něco, co mě vedl ten Frankl, který vlastně říkal, že v utrpení se dá najít smysl. A že oni třeba mohli právě i skrze to, že to mohli posílat dál, jednak si budou svou vlastní odolnost, rezilienci, aby to zvládli, ale najít smysl v tom utrpení, že to předávali dalším, jako jak třeba to zvládnout, jak přežít něco takhle hroznýho.
4: To je jedna z věcí, o kterých se vlastně často kdy mluví, že jo? Mluví se o budování rezilience.
5: Přesně tak.
4: Ale to, co já bych tady rád zmínil, tak je, že rezilience taky má svoje limity. A na to jsou jako za A jeden taky příběh, ještě z druhé světové války, já mám dokonce svůj vlastní z rodiny. A po druhé světové válce se nějak snažili, a nevím, jestli to byli Američani nebo Britové, teď přesně si nevybavuju, co to bylo za stát, ale říkali si, lidi, kteří prošli koncentrákem, no třeba z něj utekli, to jsou přece, jo, to je jako ten vhodný matroš na to z nich udělat, já nevím, tajný agenty, jo, to jsou prostě jako ty lidi, kteří jsou rezilientní, kteří jsou prostě. A tak je takhle jako naverbovali a, že teda, a dali je do toho výcviku na nějaký ty tajný agenty. A ve většině případů oni jako vlastně v tom výcviku to nedali. A protože jako zkuste si to představit, jo? Vy projdete něčím, co je hrozný, to jste jako zvládli, ale ta představa, že byste se do toho měli dostat znova, jo, jako už člověk naráží na tu hranici, že do toho se vám jako nechce, že jo? Že to prostě jako dvakrát koncentrák člověk asi nedá. Příběh, který mám teda od svého táty, protože můj děda, tak můj táta a děda, oni jsou z jižních Čech, ze Sušice. A on byl teda před druhou světovou válkou, tam byl součástí sítě, že vlastně pašovali takový ty jako letce a podobně za hranice přes Šumavu. Jo, takový jako králové Šumavy před tím. Jako před...
5: Before it was cool.
4: No. A nějak jako rozkryli a tak on si prostě prožil takový kolečko po různých koncentrácích v Německu. A asi to nebylo úplně jednoduchý, moc o tom jako nevykládal, měl docela štěstí v neštěstí, že ho vytáhli spojenci, který teda táhli Německem, tak ho vytáhli z cely smrti, kde strávil nějakých, já nevím, snad prostě 60 dnů nebo něco takového. A to měl štěstí, že se tam dostal, protože všechny ty ostatní vězně nějak naložili na loď a ta se někde potopila v Baltském moři, takže že vlastně měl takový jako štěstí v neštěstí. A ten teda si prošel tímhle, že ho přišel zpátky. No a po 48. Za ním přišli STBáci s tím, že teda by ještě mohlo, že ho furt znát ty lidi, kteří teďkon zase převádějí ty krále Šumavy, a tak jako se s ním někde domluvil nějakou schůzku a on přišel domů a byl z toho prostě se zhroutil, byl z toho úplně špatný. A tehdy jako babička jako zareagovala, že se jako naštvala, že tohle to teda ne. A tak místo něho šla na tu schůzku a přišla s baterkou, posvítila si na ně. Říkala, teď vím, jak vypadáte a rozhlásím teďkonc po celý Sušici, co jste zač. A nějak asi nebylo úplně ještě jako bezpečný, aby tyhle ty jako STBáci někde řekli, že je takhle někdo demaskoval, tak od té doby měli klid. Jo. Takže to bylo takový. Ale co je na tom příběhu, je, že prostě ta představa, že by měl jako procházet něčím podobným, čím už procházel, tak byla na něj prostě moc.
5: Jo, mě to trošku, nevím, jestli je to z jiného soudku nebo podobného, ale jako třeba, když jsem právě, když jsme s Pírkem, že to byla studentská organizace, která poskytovala podporu studentům po té hrozné události, tak jsme, když jsme objímala ta fakulta, což bylo 14 dní po té střelbě, tak jsme měli hroznou radost z toho, že se nám to povedlo. Mm. Jo, že tam prostě nestalo se nějaké zhroucení, že jsme třeba zvládali krotit ty novináře, že jsme nemuseli zažít vlastně jako když těch situací náročných tam bylo hrozně moc. Ale pak jsme měli hrozný výčitky z toho, že jsme z toho měli jako radost, že se nám to povedlo.
4: Jasně.
5: A že vlastně máš radost v situaci, s který vůbec nemáš mít radost.
4: Jo.
5: A to si myslím, že třeba mohli mít i ty lidi, jako jo, zvládnul jsem to, jsem třeba i taky dobrý, jako jo, ale jo. Může to tam být, jako jak já můžu čerpat vlastně něco dobrýho z takhle něco strašného. Myslím, že my jsme to i jako, když jsme to vlastně rozbírali s těmi lidmi z Pírka, kteří vlastně byli studenti psychologie tehdy a ty jsou vlastně psychologové, tak to i řešíme, jako vlastně, co nám to dalo, co nám to jako i vzalo, že třeba to, když byl to ten rok a znovu se to vlastně mělo dít.
4: Já bych to ještě trochu uvedl, jo, Kája, možná jako víte, po střelbě, která se odehrála na Filozofické fakultě v Praze, tak vlastně organizovala tam své pomoc nebo peer pomoc studentům.
5: Jo, oni to vymysleli ty studenti sami, ale potřebovali někoho, kdo
4: bude jednat se všema těma hlavama.
5: Jo. A vlastně tím, že tam dělám doktorát, už jsem jako ten magistr z psychologie, takže to už jako něco...
4: Ale já bych to neumenčoval. Já myslím, že se s tím měla práce dost.
5: No, měla. Pavel tam bral za mě v práci hodně směn. A bylo to, já si dělám z toho trošku stranu, což je nějaká moje kompingová strategie, jo. Ale bylo to hodně náročný a bylo toho hodně a bylo to vlastně i o tom, že ty studenti věděli, co mají dělat, věděli, co potřebují dělat a myslím si, že i pro ně to bylo nějaký zdroj té rezilience, té odolnosti, toho zvládání, té situace.
4: Že jako mohli pomoct jo, jako v rámci toho Pírka, jo?
5: Jo, a myslím si, že my jsme, nebo třeba co já teda vnímám sama za sebe, že když pak bylo rok potom a vlastně zase tam člověk byl, a tak mě jednak něčím spadnul kámen ze srdce, že už jako nějak je to za náma, když vím, že to nikdy za náma nebude.
4: Jasně.
5: Ale sekundárně takový, jako teprve jsem začala se dostávat do té jako reakce toho smutku, jo? Že jsem si třeba na to vzpomněla a bylo mi fakt jako z toho jako špatně, protože když makám, funguju, tak se nehroutím, ale jakmile to skončí, tak se člověk začne hroutit. Ale ta rezilience si myslím, že tady je v tom, si vlastně uvědomit ty svoje síly, jo?
4: Jasně,
5: kde mám dost a kde je toho hodně.
4: Já se vlastně jako doteďka ptám, co je jako, jestli tohle to je rezilientní, protože hasiči, policisti, jako kde kdo, a bojáci pravděpodobně taky, tak jsou pověstní tím, že jako nemluví o něčem jako těžkým v těch zásazích. Jo? To vlastně, to si jako spíš nechávají pro sebe.
5: No, oni takhle, třeba co bym z těch výzkumů, nebo to, co já zkoumám, jasně, tak ono, tam je to hodně o tom, že oni si to debriefují v tom týmu, oni si to ventilují mezi sebou, ale nechtějí to třeba často přenášet na svoje blízký.
4: Jasně, to dává smysl.
5: Ale pravdu je, a teď právě já si říkám...
4: A s psychologama nemluví, protože by je mohli vyhodit.
5: No, přesně. A já to mám právě, protože já mám výzkum na vyšetřovatele, a to mě právě jako zajímalo, taky tam byla jedna otázka, jako jestli už vybíráme jako rezilientní policisty, rezilientní vyšetřovatele, nebo se jimi stávají. A vlastně z toho dost často vyplývá, že oni nějakým způsobem se vlastně postupem času otupějí. A nechtějí třeba ty věci sdílet vůči s tím svým blízkým, což může být vlastně někdy problém, protože vlastně jednak mají o ně mnohem větší strach.
4: Jasně.
5: A sekundárně vlastně to v sobě drží a to může pak jako vlastně nějakým konfliktům
4: jasně, může to vést ke konfliktům, ale říkám si, jestli to vlastně není ta jejich forma rezilience, to jak jako zvládat tu situaci.
5: Jako, myslím si, že jako rezilientní v tom smyslu, že jsem odolný, umím zvládnout jako náročný situace, neznamená jako to, že se pak potom nemůžu třeba složit. Tam spíš podle mě jde o to, jak rychle se zase složím zpátky a začnu fungovat. Jo?
4: To jsem teď zrovna zhodou okolností asi 2 dny zpátky jsem narazil na nějaký článek, který zrovna tohle to říkal, že jako ty nejvíce rezilientní lidi jsou ty, kteří se teda v úterý složí a v pátek už jsou zase jako v pohodě. Ale to je tak jako,
5: no. Já to třeba právě beru u té Fildy, my jsme tam řešili komunitní rezilienci hodně. Jo, protože ta komunita u těch jako živelných katastrof je tam nejdůležitější, když se i ta odpovědnost dá té komunitě, pojďte vy tady pomáhat s odstraňováním třeba té suti, protože tam lidem to nejvíc pomůže, protože máte kontrolu nad nekontrolovatelnou situací.
4: Jasně.
5: A vlastně za mě třeba, co tam bylo, protože pro mě ta Filda jako strašně osobní jako věc, ale i jednak tím, že jsme tam pomáhali, ale sekundárně i tím, že vlastně mě to pomohlo osobně tam být. Protože myslím si, že kdybych nemohla nic dělat, tak mi z toho bude mnohem hůř.
4: Jasně, jasně.
5: I když mi to sebralo, jako byla jsem z toho jako hodně jako vynervovaná, měla jsem s tím fakt hodně práce, tak mi to dalo neskutečné zkušenosti a to, na tom se shodneme jako fakt všichni. Ale tak mi to dalo i to, že vlastně v té situaci, která byla pro mě naprosto nepochopitelná, neuchopitelná, jsem měla trošku nějaký kousek té kontroly.
4: Jo.
5: To si myslím, že taky právě i třeba i to kaují a útelnosti, že třeba aspoň ta kontrola v tom, že si můžu vybrat třeba toho fajn učitele, nebo toho fajn jako souseda, který mě někam vede a něčím mi pomáhá, je to
4: společenství lidí, že, ve kterém
5: společenství lidí, a to je tam
4: dobře.
5: Přesně, kde se to dá budovat. A my jsme třeba vycházeli právě z technik, které se využívají u dětí třeba z válečných zón, ale to právě třeba děti na Ukrajině nebo z Izraele a podobně, kde jsou ty lidi často ve válečném konfliktu a třeba právě vzdělávají děti v odolnosti a učí různý třeba techniky i, já nevím, relaxační a podobně. A kolikrát ty děti umějí líp tu situaci zvládnout než rodiče, protože oni už to mají strašně zautomatizovaný a nezačnou panikařit. Jo? Že to je taky ta rezilience a pak se umí rychle z toho oklepat a fungovat dál.
4: A to je jakoby, že jsi vlastně připravená na to, co dělat v nějaký jako krizový situaci.
5: Jo. Ale je to vlastně i pak o tom budování ty rezilience, že ví, že třeba si o tom popovídat, jo, co dělat a co jim pomáhá.
4: Ale zase, co to znamená budování rezilience v tomhle případě, když jako si víš, jak se chovat v té situaci, tak z toho můžeš mít jako lepší pocit z té situace, bych to tak viděl.
5: No, nemyslím si, že je to o lepším pocitu, ale spíš o tom, že ano, tohle je takový to spíš připuštění si. Tohle je něco, nad čím nemám já moc.
4: Jasně.
5: Ale co můžu zvládat teď a tady.
4: Jo. Ale já mám ještě jednu věc, kterou bych rád zmínil.
5: Jo.
4: A čím mě ještě jako trigruje ten výraz rezilience. Protože si myslím, že někdy se používá v souvislosti kde je to spíš taková jako přelepka, jo, na nějaký jako problém, který by se spíš...
5: No, protože to
4: je
5: hrozně
4: cool
5: slovo, jako mi to přijde.
4: Takže rezilience ve smyslu, aby společnosti byly rezilientní na klimatickou změnu, jo, aby se jako líp přizpůsobili tomu, že se něco děje s klimatem, když ten zásadní problém je třeba s tím klimatem jako necvičit, to zásadní jako nevypouštět to COčko prostě jo, jako že tohle jde vlastně trochu stranou, protože se na to dá přece připravit, jo, přece se dá zvýšit rezilience společnosti a nemusíme řešit ten primární důvod. Takže krz tohle mi třeba jako mě trochu trigruje, když se to používá v této souvislosti. Rozumím tomu, že prostě věci se budou měnit, i kdyby jsme teď prostě přestali pouštět se CO2 do vzduchu, ale je to vlastně taková trochu přelepka na to, OK, nemusíme řešit, že tady fosilní korporace tlačí na to, aby jsme prostě co nejvíc pálili ropy, protože čím díl, tak tím prostě díl bude fungovat ten jejich model a tak dále. To je třeba jako jedna rezilience. Nebo když se třeba mluví o rezilienci naší společnosti vůči nějakým jako dezinformačním vlivům, jo, že vlastně tím taky říkáme, OK, ta zodpovědnost je vlastně na tobě, jo, jako občané, abys prostě tady co odolával ruský dezinformační kampani, jo, a nemluvíme o tom, že OK, ta odpovědnost je za A na těch kanálech, kterýma se k tobě dostává, to znamená třeba sociální sítě, a za B na tom samotném státu, který tuhletu propagandu dezinformační dělá, že jo, a ukazovat na to a říkat, hele, tohleto je špatně, tohleto, co děláš, prostě jo, jako vlastně popohnat k zodpovědnosti spíš ty aktéry aktivní, než lidi, na který je to směřovaný. Takže třeba i z tohohle důvodu mi to jako trochu, jo, že se tím vlastně jako přelepuje nějaký jako jiný problém, který zůstává v pozadí.
5: Takový to, vyhledáváme rezilientní zaměstnance, ale jo, jako, koho chcete, jako úplnýho psychopata, který má jako všechno jedno a půjde přes mrtvoly, nebo chcete týmovýho hráče. Ideálně chceme obojí. Mm-hmm. Jo.
4: A hlavně se tím taky řekne, jo, jako budeš, jako dobře, téma rezilience, nebo vůbec ten výraz rezilience tě bude jako human prostě resources člověka zajímat. Ale je to vlastně takový trochu, jako ty tím jako škatulkuješ ty lidi, hele, ty seš méně rezilientní, to my nechceme, ty seš víc.
5: A znamená to, já jsem víc citlivý, jsem třeba víc se bere to, že se k mýmu týmu někdo chová hnusně a proto je to pro mě třeba jako víc vybouchnu, a nebo je mi to jedno, a hlavně je mi jedno, jestli ty lidi vyhořejí, oni jsou nahraditelný, já ne. Mm-hmm. Jo, co to vlastně vypovídá i o té společnosti. Jo, stejně, rezilientní školy. Jsem hrozně ráda, když se to podporuje v dětech, když se podporuje v dětech nějaká jako edukace ohledně nějaký psychohygieny, o tom, jak zvládat svoje emoce a podobně. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy je tam prostě naprosto otřesný učitel, otřesný vedení, který, když příklad jako z jedné nejmenované školy, když tam žák spáchá sebevraždu a oni řeknou, no super, dobrý, tak hotovo, děti, potruchlili jste si, takže jdeme psát testy. No tak jako jak tam mám budovat nějakou rezilienci, jo?
4: Jasně.
5: Že je to...
4: No přesně tak, no, že to se to jako používá jako taková přelepka.
5: Takový náš osobní hejt na rezilienci.
4: Tak.
5: Ale tak pojďme to trošku shrnout. Co vlastně víme z dnešní diskuze o rezilienci?
4: Hele, tak co určitě, co víme, no, že asi existují nějaký rozdíly mezi lidma, jak jsou schopní zvládat nějaký jako zátěžový situace. Ale furt si myslím, že to budou, že v různých zátěžových situacích budou různí lidi. Jo, že když ty budeš zvládat jednu situaci, tak nemusíš zvládat jinou. Jo,
5: ale
4: že
5: to nebude... taky o té náloži, jo. Jako ve chvíli, kdy toho mám na sobě hodně a zvládám a pak prostě přijde ta jedna věc.
4: Tak
5: je to může fakt položit, ať máš dobře vyvinutý nějaký coupingový strategie, máš dobrý přesně ty přátelský vztahy, všechno, ale jako ve chvíli, kdy si prochází člověk fakt náročným životním obdobím, tak rezilience možná ani nestačí.
4: Lze narazit na strop rezilience, což přesně mi přijde tak důležitý, a nemyslím si, že by to nějak jako výrazně zaznívalo, tak to mi přijde jako...
5: Strop rezilience.
4: A že se dá rezilience určitě nějakým způsobem budovat nebo posilovat. V nějakých specifických, jak jsme mluvili o těch dětech, ať už na Ukrajině nebo v oblasti Izraele. A nebo už jenom jako připravenosti, když víme, že se může stát nějaký průšvih, takže teda člověk je připravený, tak samozřejmě zvyšuje svoji rezilience.
5: Jo, zároveň bohužel díky jako různým živelným katastrofám i teda s katastrofám způsobeným člověkem, tak já musím říct, že třeba ten systém u nás jak funguje, jako ať máme třeba krizové interventy u těch bezpečnostních složek nebo záchranných složek, tak to funguje fakt dobře. Hmm. Víme, jak už s tím jako fungovat. Oni jsou jako v tomhle jako velmi dobře vzdělávaní, což si myslím, že je jako úplně skvělý.
1: Domácí úkol.
5: No, tak jo, pojďme na domácí úkol, co jo. Jsme vymysleli. Jo. To je naše jako rubrika. Domácí úkol takový na zamyšlení pro vás.
4: A teď jako Gáby měla moc dobrý nápad na domácí úkol, protože o rezilience se mluví, jako, že to je teda někdo má víc, někdo míň. A teď ta otázka na vás. V čem se cítíte být rezilientní? Co v čem je, jako v čem jste si jistý v kramflecí, že teda to zvládáte? Jo? Že jako to je to, co vás nerozháže. A nebo rozháže a dokážete se složit. To je dost to podobné.
5: Máš ty něco?
4: Já se spíš vždycky nějak jako skládám dohromady. Ať už čemkoliv. Jo. No, tak to bych tak viděl, že jako moje asi nějaká jako rezilience. A nebo že mám věci na salámu, tak to je
5: jo, no, to ne,
4: forma mojí rezilience.
5: To jsem si všimla. Ale to je zase v takém tom chaosu velkým, jako mě v tom jako dobře podivně, protože já ty věci si srovnám. Proto asi spolu dobře fungujeme. Ne, ale že já mám ráda, když pak jako v tom mám rychle dělat pořádek a je v tom ten adrenalin, no. To mě jako...
4: Jasně. Teďkonce jsem si vzpomněl na jednu věc, protože jsme se včera dívali na film, jenom jestli to znáte, Poslední Viking. Jo? A to mi přišlo kouzelný v tom, to je takový jako, že, film severský. Je těžko zařaditelný, protože jsou tam prvky, že to je vtipný, a pak jsou tam prvky, že se na to člověk nemůže koukat. Je to takový prostě takový ten krásný severský divnofilm. Ale nebudu úplně prozrazovat děj, to jako nebudu teď házet spoilery, ale na konci je takový jako hezký, že vlastně ta postava, která tam vypadá jako nejmíň, jo, jako ta nejvíc vlastně křehká, tak se ukáže, že teda na konci se vlastně jako ta jako nejvíc odolná, jo, ta, která se vlastně chovala nejvíc, takže jako dobře zvládala tu situaci, jo, a že vlastně jako všichni ostatní kolem to museli vyřešit jako že byly výrazně jako míň, jako, ne tak blízko
5: hrozně,
4: tomu.
5: Je důležitý, že jako křehkost jako není v tomhle jako vůbec špatná jako vlastnost, jo? Že,
4: tak,
5: že to je
4: no.
5: Vlastně dobře.
4: A ono je jako těžko říct o jakýkoliv vlastnosti, že by vlastně neřešila někdy nějakou situaci. A teď mluvím jako spíš za evolučního psychologa, jo? Že tady máme negativní emoce, pozitivní emoce, každá z nich má svůj význam a svůj jako využití pro nějaký situace. Jo? Jako strach nám říká, hele, děje se něco, kde člověk může přijít k úhoně, běž z toho pryč, anebo se nějak prostě, že jo, schovej, bojuj a tak dále. Radost, hele, teď se děje něco, co je důležitý, na tohle se soustřeď, toho chceš víc ve svém životě. Jo? A takhle se dá vlastně o každý ať už schopnosti, kterou vnímáme jako pozitivní, ale i o těch jako negativních. Kdybychom mluvili o lenosti, tak to je, že člověk prostě jako nebude věnovat energii něčemu, co jako není až tak důležitý.
5: Je to přesně ta deprese, jo, což jako je důsledek jako mnoha okolností, není to vyloženě emoce, ale evidentně ti něco říká, tady ti není dobře, takhle ten život, jako nejde samozřejmě, tam nějaká chemická disbalance, i když těkou součelatě, že to zase není tak jako jednoduchý, jak jsme si dřív mysleli, ale nicméně něco to říká, ten syndrom vyhoření přesně, jo. Tady to není dobrý.
4: Může to být takový, jakože ty to tak jako nemusíš vnímat a třeba objektivně, že teda jo, je to furt dobrý, ale už to nedávám.
5: Zároveň
4: ale...
5: prostě pro nás ta nálepka je důležitá, aby člověk mohl vykázat na pojišťovnu, že potřebuje tu nemocenskou. Jo.
4: Takže... Je to samotná diagnoza, no jasně, tak to je jenom nálepka. Ale ten samotný stav, že může vlastně dávat jako docela smysl.
5: Tak jo.
4: Tak jo.
5: My děkujeme a necháme prostor na dotazy?
4: Jasně, určitě. Má někdo nějaký dotaz, kterým by chtěl přispět tady do naší?
5: Ano, jenom jsme říkali, že je potřeba, ale teda nám bylo řečeno, aby jste počkali vždycky na mikrofon na dotaz.
4: A je tam, jo, aha, dobrý, tak tamhle mikrofon, takže ten se tam dostane, tak paráda. Tak nemusíme chodit s těma našima
6: Děkuji za ten podcast. Mě by zajímalo, jestli v minulosti byl nějaký termín jako předchůdce toho slova rezilience, protože já jsem se v životě setkala s hodně lidmi, kteří prostě někomu v mém okolí řekli třeba ty seš silný nebo ty seš silná za to, jako čím jsi prošel nebo co jsi prožil. Tak to mě zajímalo, jestli to souvisí s tou rezilienci, jestli to třeba bylo předchůdce jako ve slovníku, nebo je to něco úplně jiného.
4: No, ono, ten termín rezilience vlastně souvisí vůbec s rozvojem takového spíš hnutí, bych to nazval, pozitivní psychologie.
5: Jo, jo, jo.
4: A což je docela jako zajímavý, protože pozitivní psychologie se snaží studovat to, co vnímáme. Jo, jako vymezila se vůči psychologii, která se do té doby dělala, že to byla vlastně psychologie toho, jako co nefunguje na lidské psychice. Jo, že to byla, já nevím, psychologie lidí s nějakýma duševníma poruchama a tak dále.
5: Psychopatologie v podstatě.
4: Tak.
5: A tady nás zajímá vlastně, proč, jako, proč v těch špatných podmínkách někdo jako může fungovat dobře.
4: Ale ne, no, my vůbec jako, i to, co bychom nazvali jako dobrá vlastnost nebo nějaká pozitivní vlastnost, tak to se jako vlastně tímhle tím způsobem vymezilo, to, ta pozitivní psychologie. Takže od té doby se začalo, nebo tak jako směřovalo k tomu, teď úplně nevím přesně, kdo to třeba kdy prvně použil, abych pravdu řekl.
5: Teď se taky nejsem jistá, ale jako většinou se přesně používali různý právě jako přívlastky, jako že je člověk silný nebo odolný. A jenom teď se to spíš dalo pod nějakou jako fancy hlavičku a říká se tomu rezilience. Ale vlastně mě ještě napadá jako k tomu, že jsem četla jeden článek, kde říkají, jako rezilience je vlastně pojem, který je založený na smutku a utrpení.
4: Ano, ano, že ono jako je vlastně reakce na něco jako negativního, no. Že a tehdy potom jako mluvíme o tom, že někdo je rezilientní nebo je méně rezilientní. A ještě teda, jak jste říkala o tom posilování, to mi přijde docela důležitý, protože vlastně, jak, když takhle jo, řekneme, posilování vede k větší rezilienci. Tak je tam jako ta alegorie s tím, že tady člověk jde do toho fitka a tam posiluje, to znamená, já nevím, budete si dávkovat nějaký jako negativní zážitky a tím jako člověk sebe posiluje, že to úplně jako není nutně přenosný a právě proto jsme tady měli ten příběh s tím jako stropem té odolnosti, že prostě...
5: Že tady neplatí úplně jako co tě nezabije, to tě posílí, jo?
4: Tak, tak, že to není úplně, no, být, že no. Jako nedokážu se úplně ztotožnit s tím, že je fajn, aby lidi podstupovali nějaké negativní zkušenosti, že potom budou odolnější. To, jako stane se jim to, je fajn, že to zvládli, je super, že to zvládli, je fajn vědět, proč to zvládli, to bude ta rezilience. Ale jestli to v nich jako vybuduje nějakou jako
5: to se tomu říká, větší
4: schopnost odolávat něčemu podobným. No.
5: No, ale to není, že vy se vrátíte, že takhle jste, když se vám něco jako stalo, nebo než se vám něco stalo, tady jste, když se vám něco stalo hodně špatného a vy jako sice rostete, ale už se nedostanete na ten bazál, kde jste byli předtím. A dostanete se jinam. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, ale určitě to nebude jako předtím. Nikdy to nebude jako předtím.
4: Jasně.
5: Tak tady byl napředu dotaz.
6: Tak chci poděkovat a mě k tomu napadlo, protože já konkrétně studuju humanitární pomoc a právě procházíme si výcviky právě s novináři přesně a tam je to teda koordinovaný profesionály, ale taky pozorujeme ve třídě, že jsme otupělí a vlastně jsme byli i na misi jako v Africe a v Ázii a zajímalo mě právě, kdy jak vypozorovat ten svůj strop, aby to právě, abych nebyla v tom vyhoření, kdy jak vlastně, kde to je ta hranice a protože teď si přijdem, že vlastně zvládnem všechno a nechcem právě to poznat až v tom vyhoření. Takže...
5: No,
4: to je ano,
5: já můžu
4: dobrá otázka.
6: A vlastně jsem na to teďka psala i bakalářskou práci.
5: No, to já, jako právě to bylo něco, kdy já jsem... Myslím, že mě se právě z toho pírka a podobně, že vlastně i člověk jde s tím plným zápalem a samozřejmě veškerý profese sociální, humanitární, tyhle jsou velmi ohrožený syndromem vyhoření. Ale možná si to tam právě dávkovat zkusit se jako introspekcí. Jo, opravdu je toho na mě hodně, nepotřebuju nějakou oporu, mít i to v okolí, který vám i třeba řekne, vidím to na tobě, že jsi vyčerpaná, něco takového, možná i jako já jako vlastně tam moje šéfová, že to byla v tomhle, jako moji kamarádi byli dobrý, že říkají, už brzdí, už brzdí. Samozřejmě, že jsem nezbrzdila, taky to blbě dopadlo, nebo jako dobře, ale jo, nějakou chvíli jsem se třeba, no jo, ale jakože jsem třeba onemocněla, pak jakože to byla ta brzda, že vlastně třeba člověk onemocní, jo, že to je ono, ale myslím si, že to je dobrý mít třeba i v tom okolí někoho, kdo vás pozoruje, sleduje, protože jak je člověk má trošku otupělou tu mysl na to, že vidí špatné věci, tak si pak neuvědomuje, kde je to dobrý a zvědomovat si možná i ty dobrý momenty.
4: Jasně, tohle se mi přijde dobrý, jo, co jsi říkala, že teda, že ty ostatní kolem tebe to asi uvidějí třeba nějak jo. Jako líp, ale říkám si, že asi úplně dobrá obecná odpověď na tuhle otázku neexistuje. Myslím si, že spousta lidí jako klidně může jít za nějakou jako hranici svých sil, že třeba tam jdou jako vlastně, že se proto rozhodnou. Jo, že jako to vnímají, že tohle to je pro mě jako důležitý, tohle je prostě důležitý proto, abych jako se cítil dobře jako člověk, půjdu třeba i za svoji hranici. Jo, a okolí by řeklo, hele, už je toho na tebe hodně brzdí. Jo, a teď jako, kdo, jo, jako...
5: Já si myslím, já tam beru takovou tu trošku jako lidskou poučku, prostě já, když si to nezažiju sama, tak to stejně nepochopím. Ale pak si myslím, že pak je to dobrý, že se to člověk pamatuje a moc dobře ví, kde je ten moment, kdy trošku zastavit. Ale mít i jako za mě je nejdůležitější si tam zachovat ten život mimo to, mít prostě, a to je, když jsem byla na stážích třeba u hasičských psychologů, kteří jsou jako hodně vytížený, protože je vždycky jeden psycholog na celý kraj. A starají se jak o ten tým, starají se o ty výběrka, o ty vyhazovy, ale se třeba pomáhají starat i třeba o ty pozůstalí. A tam právě ta psycholožka říkala, že právě pak si vezme dovolenou a jede, já nevím, někam do Tibetu fotit, jo, a načerpá tu energii, takže třeba si zachovat jako nějakou prevenci, něco svýho, co vás hodně jako naplňuje.
6: Moc děkuju.
7: Děkuju. Mě zajímá, vy jste mluvila o tom, že když si někdo projde něčím náročným a dostane se tak jako dolů, tak potom při té cestě nahoru už se nedostane nikdy na to místo, kde byl. A to, jestli byste to mohla nebo mohli říct něco víc, protože já jsem měla takovou představu, že ty lidi naopak díky tomu můžou někdy vyrůst mnohem výš, než byli před tou situací.
5: Jo, já právě říkám, že to je ten posttraumatický růst. To je tomu posttraumatic growth, se tomu říká a řeší se to právě v těchto situacích, že já to mám právě hodně ráda, že je to něco, že člověk jako roste, ale jinak. A může vyrůst vejš, to se nevylučuje. Jenom už ten bazál nebude jako pro ostatní lidi a může právě růst jako různýma cestama, může růst vejš, může třeba
4: ale to
5: dostat
4: říct,
5: jako
4: že...
5: jinak. Ale...
4: Jasně. Tohle to mi přijde dobrý, jo, že vlastně člověk jako... že si třeba všímá jiných věcí, než si všímal
5: přesně.
4: Předtím.
5: A... Nebo si naopak je všímavý vůči sobě, užívá si třeba život, jo, právě třeba lidi, kteří si prošli nějakou traumatickou událostí, třeba autonehoda, najednou si začnou uvědomovat, nebo třeba přesně byli přítomní nějakému neštěstí, a najednou si začnou víc užívat život, jo.
4: A nebo se třeba říká, že lidi, kteří měli jako zážitek blízkosti smrti,
5: tak potom
4: mají třeba menší strach ze smrti, jo.
5: Že jo, to a jako... mají a berou to... A vnímají to jinak, nebo právě naopak se začnou víc věnovat té komunitě. Takže my to třeba můžeme vidět z našeho pohledu, že on vyrostl vejš, ale pro toho člověka to možná mohla být docela strnitá cesta, než se vůbec tam do tohohle bodu dostal.
4: A ještě bych trochu, jako, co mám tendenci k tomu vždycky být jako trochu skeptický, to je to ten posttraumatický růst, je to... termín, který je relativně nový, je populární právě krz to, je tam vlastně taková ta jako to světlo na konci tunelu, co je jako lákavý. A mě vždycky jako zajímají ty konkrétní studie, jak to dělají, co vlastně, jak se vůbec nadefinujou to, co znamená
5: ten růst. Je to pravda, že to studie hrozně jako na kazuistikách, jo, většinou. Nejsou na to velký, že by na to byly velký peer review study.
4: Hele, taky jsou, ale vždycky tam jde o to vlastně, co tam považují za ten pozitivní výsledek.
5: Právě, takže není to ještě úplně prozkoumaný, protože to pojem asi tak známe, já nevím, kolik 10 let se to možná řeší.
4: No, max 20 bych to viděl.
5: Max 20, takže...
4: Takže bych to viděl, že teda se to studuje, ale ještě bych tomu nedával nějakou, že teda to máme, že víme.
5: Ale je to dobrý o tom vědět, že to existuje.
4: Tak.
5: Tak jo?
4: Tak jo.
5: Moc děkujeme.
4: Tak moc děkujeme za pozornost.
5: Bylo to skvělý, že jste tady byli a že vás bylo tolik.
3: Psychot. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
8: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty. B-U-C-H-T-Y.
5: To už tady dlouho.
4: Už tady dlouho nebylo.
5: Nebylo, ale bylo.
4: A dnes je alespoň v Brně.
5: Ano.
4: Teplé odpoledne.
5: To je krásné, Zuzko, a musíme na úvod tedy říct, že se znovu opět propojujeme přes kontribuční budku, protože Zuzka, jak ztratila hlas, tak jsme museli zrušit dvoje natáčení s hosty.
4: No.
5: Tím pádem teď mrzutost. Musíme udělat, to byla mrzutost.
4: To takzvaně nahonit.
5: No, teď to musíme nahonit z budky, takže teď musíme natočit ještě další díl skrzevá kontribuční boudu.
4: Ano,
5: tedy.
4: Prostřednictvím.
5: Ano, děkujeme za to.
4: Boudy.
5: Ale samozřejmě na úvod musíme udělat zadost propagaci naší série Buchty o Bibli.
4: Takzvaně PR-kový okýnko.
5: Tak, zábavné PR okénko, neodcházejte.
4: Zvědavá, jak to uděláš zábavně.
5: Od svých, to neudělám zábavně, to přiznaně vám řeknu, že to je PR-ko. Takže prosím vás, poslechněte si sérii Buchty o Bibli, která momentálně vychází, a případně nám také pošlete zpětnou vazbu na tuto osvětovou sérii, jestli se vám to líbí, nelíbí a tak dál. A potom taky hlavně přijďte na Buchty o Bibli live, které chystáme na červen, a to bude samozřejmě banger.
4: June.
5: Ano,
4: to bude
5: June.
4: Banger.
5: Děkujeme, Zuzko,
4: bude
5: za
4: banger,
5: anglické
4: bude tam
5: okénko.
4: Petr Wagner.
5: No, ne,
4: a jedny máme v Praze a jedny máme v Brně.
5: Tak, jedny máme v Praze ve čtvrtek 18. června na Vyšehradě v prostoru na Hradbách, kde já jsem nikdy v životě nebyla, teda jako na Vyšehradě jsem byla. Ale v tom prostoru jsem nebyla, takže to bude krásný open air a lístečky už jsou v prodeji, takže si je prosím vás zakupte, protože já bych tam nerada byla se Zuzíkem a s Peťou sama, to by bylo dost smutné. A někdo už nám psal, Zuzko, na Instagram náš,
4: že co?
5: Buchty podtržítko Radio Wave, že v blízkosti, a teď nemůžu říkat žádné značky, ale že v blízkosti Vyšehradu...
4: Je galanterie nebo co?
5: Že není právě bohužel tam galanterie, ale je to očividně pozorný posluchač dlouhodobý Buchet, protože si vzpomněl na Kadáfího.
4: A jo, že tam je nějaký šmrcnutý, je to Kadáfí. No, Kadáfího duncem.
5: A on psal, že v blízkosti Vyšehradu je hotel, který údajně někdy v 90. letech patřil nějak zprostředkovaně nebo přes nějaké příbuzné snad Kadáfího rodině. Takže to by
4: to
5: se
4: hned dělá tu oblast zajímavější.
5: Ano, to by se nám prý v té oblasti mohlo líbit. Nevím, jestli to je pravda, úplně jsem to neověřovala, takzvaně prodávám, jak jsem koupila. Mm. Takže 18. června v blízkosti odéru Kadáfího, tedy na Hradbách v Pražuldě, a potom následně v neděli 21. června se sejdeme klasicky v Brnečku v kabinetku Můz.
4: A v Brně zase taková s jiným diktátorem nebo s jiným, dejme tomu, politikem, taková historka, která je taky neověřená, ale že údajně svého času Fidel Castro, taky už teda neboštík, dejme tomu, i když nevíme, jak je to na onom světě, že ano, to můžeme probrat později, tak údajně měl ve funkcionalistické vile Šťastný milování s jistou popovou zpěvačkou té doby.
5: Mm-hmm, a to se Zuzko, prosím
4: tě...
5: To
4: se nějak traduje.
5: To se traduje.
4: S Evou Pilarovou údajně tam něco měl, nějaké drobné.
5: Mm-hmm.
4: Ale jestli je to pravda, nevím.
5: Prodáváš, jak si koupila
4: taky,
5: teda
4: taky
5: v Brnéčku, jo? Dobře.
4: Říká se to.
5: No a já ještě teda přidám, Zuzko, k dobru krásnou historku, kterou jsem, nebo historku, to je samozřejmě ověřené, protože já jsem na stanici Český rozhlas Plus nedávno slyšela takový příběh v pořadu, kdybyste si to chtěli dohledat, v pořadu, který se jmenuje Téma Plus, bylo to tam v dubnu, který byl o Che Guevarovi v rámci nějaké série Příběhy československé rozvědky, tak tam bylo něco o spolupráci Prahy a Havany a o pobytu Che Guevary, který údajně tady pobýval docela dlouho, ale v utajení. A dokonce...
4: A jakože měl trench coat, nebo jak no, vypadalo no, to utajení
5: no právě tam bylo to utajení, že ano, že on chodil jako většinu času nějak jako namaskovaný. A že údajně tady i pro tyhle pobyty, kdy někde měl být Che Guevara jako inkognito, tak měl s sebou i nějakého maskéra.
4: Aha, a knírek.
5: Který mu jako utvářel tu jako fiktivní image. Personu, image. Aha. Takže bys ho jako opravdu prostě nepoznala, jako nepoznala.
4: No. Měl třeba blond paruku, nebo jak...
5: No já myslím, že tam říkali, že byl namaskovaný, takže vypadal výrazně starší, než byl. Aha. A že měl prostorově objemnější
4: tělo prostě.
5: A brýle, nebo já nevím,
4: to
5: ale že,
4: full package,
5: že, byl to, že to byl jako právě full package transformace.
4: A za jakým účelem, jenom aby tady mohl tak jako zevlit, nebo co tady dělal konkrétně?
5: No já myslím, že tady byl někdy, že říkal, že tady byl někdy v 60. letech. A že ten pobyt byl jako tak utajený, že i jako
4: neví,
5: vrcholní ty politici, jakože československá
4: o tom
5: strana, o tom nevěděli. Mm-hmm. Že se o tom dozvěděli až asi o 4 roky později v době, kdy už byl Che Guevara po smrti. Takže pokud by vás to jako zajímalo, tak doporučuji poslechnout si pořad Téma Plus a utajený pobyt Che Guevary, namaskovanýho teda tady.
4: Kdo ví, kdo tu je teď v utajení, Vanko, to by mě zajímalo.
5: No to by mě taky teda zajímalo.
4: Političstvo.
5: Ale zřejmě pokud je tady někdo v utajení, tak asi
4: tak to
5: teda...
4: asi nevíme.
5: My to asi se Zuzkou teda nevíme. Tak pokud vy někdo víte něco o tom, kdo je tady teď v utajení, tak nám to napište. Pokud máte nějaké
4: ale
5: tajné
4: informace.
5: Ale speaking
4: of transformace, doufám, že si viděla různé fotografie z Met Gala a Bad Bunnyho transformace do 80-letého muže, za mě perfektní.
5: Jo, mně se to líbilo, ale vnímám tam jako, nebo to nemůžu ani říct, že to vnímám jako problematické, ale já chápu, že on tím chtěl jako upozornit třeba na to stárnutí
4: snad
5: na nějaký ten, dejme tomu, chátrání toho našeho zevnějšku a zřejmě třeba i na to, že ten zevnějšek není tak důležitý, protože samozřejmě důležité je to, co je uvnitř a ta zkušenost a tak dál. Jenže mě teda on, Zuzko, připadal hot, jako v
4: samozřejmě.
5: Topu i takhle, no.
4: Samozřejmě.
5: I když byl namaskovaný jako 80 letý.
4: Ale to tomu neubírá kvality té myšlence, podle mě.
5: A ty jsi o tom nějak něco zjišťovala potom ještě víc do hloubky, nebo se
4: jenom až tak, že bych o tom četla nějakou
5: obrázky.
4: Studii, to ne, ale koresponduje to s obsahem toho dalšího, dejme tomu, kontentu, protože i v těch klipech z toho posledního alba se vyskytuje takový stařík, a který třeba neumí platit platební kartou nebo přijde do obchodu, který se změní, je gentrifikovaný, není tam tradiční portorické cukroví a tak dále, takže si myslím, že to koresponduje s tímto. Tak jsem si to vysvětlila já. A i na tom Super Bowlu vlastně byli zástupci různých generací, nejen ty lidi v takovým tom takzvaně produktivním věku nebo v takovým tom nejoblíbenějším reklamami. Že tam byly i malé děti a na druhou stranu tam tančilo i seniorstvo.
5: Tak to je pěkné. Takže tady tolik Bad Bunny, který zestárl na Met Gala o já nevím plus minus 50.
4: Still seasoný.
5: A kolik je vůbec Bad Bunny mu
4: 31,
5: jako...
4: 31 myslím, nebo 32.
5: 31 nebo 32. Dobře, Zuzko, ale ty jsi říkala, že tady Bad Bunny to je fajn samozřejmě, ale že pro dnešní díl jsi připravila nějakou krásnou historku.
4: Připravila, silné slovo.
5: Se snem, no. Který se ti zdál.
4: Ano, s kterou jsem se probudila hrůzou, protože se mi zdálo, že nějaké zvíře, o kterém jsem si říkala, že to může být obří křeček, ale není to jisté, mi pojmolo celou ruku, celou pěst do své tlamy. A já jsem to poznala tak, že mám tu svou ruku.
5: Takže jsi to měla
4: takovou toho
5: jako
4: dítěte,
5: rukavici z křečka, jo?
4: Takovou rukavici z křečka a úplně jsem cítila, jestli víš, když si sáhneš třeba vlastním jazykem na patro, tak tam jsou takový předěly. Takový jakoby vrásy. Děláš to teďka. Tak to.
5: No, všichni si to teď zkuste, prosím vás. Teď, kdo posloucháte, tak všichni jazykem na patro.
4: Medicínským jazykem, ale jsou tam takový předěly. No. Jako ve vodojemech jsou takový předěly, takže když si tam zarejdíte.
5: Ve vodojemech jako na těch koulích velkých, myslíš, že jsou předěly?
4: No ne, já jsem viděla teď brněnské vodojmy, které jsou moc pěkné a tam jsou takový prostě...
5: Myslíš takový patníčky nebo tak,
4: no,
5: jo?
4: Třeba.
5: To
4: vy...
5: No, a takže ty jsi cítila rukou předěly na patře toho křečka.
4: Já jsem rukou, ano, přesně tak, cítila jenom předěly na patře toho zvířete a bála jsem se otevřít oči, abych nezjistila, co je to za zvíře, jestli to nebude mnohem horší než ten křeček. A probudila jsem se z toho hrůzou.
5: Mm-hmm. Ale jako byl to teda křeček, nebo to se jenom domníváš?
4: To se domnívám.
5: Že v tom snu...
4: To byl obří křeček,
5: který... A ty jsi mu tam tu ruku strčila, nebo on si na ní vlez?
4: Jak vlez?
5: No na tu tvoji ruku. Jako...
4: No on mi ji prostě schlamstl.
5: Jo, takže vlastně vlez. Že ti chtěl jako pozřít tvoji ruku.
4: No a já si jenom prostě takhle prstama žbrblala o to jeho patro a říkala jsem si, že to je podle toho patra asi křeček, ale kdo ví, kdo to byl, co to bylo.
5: To je zajímavý zoologický jakoby ten průzkum, že podle patra si zjistila,
4: no,
5: že
4: prostě
5: to byl asi křeček.
4: Cítila jsem ten vibe křeččí, prostě že to je křeček.
5: A interpretovala jsi to nějak odborně podle snáře nebo podle psychoanalýzy, co
4: ne,
5: by to mohlo znamenat?
4: Ne, právě se bojím. Je to nějaké prostě ohrožení nějakou nekonkrétní silou, ale velmi animální silou.
5: A ještě, že tu ruku ti to vezme.
4: No.
5: A kterou ruku, která
4: levou,
5: ruka?
4: Levou, právě.
5: Levá, jo, levá. Zuzko, jestli to není nějaký ohrožení tvých citů a emocí.
4: Bez tak. Bez tak. A taky je to ruka třeba v Indii, kterou si můžeš vytírat zadek.
5: Takže to, kdyby ti teda křeček ukous, tak by si...
4: Tak si nemám čím vytírat zadek.
5: No, tak by...
4: Možná i toho je to ohrožení, nevím, no.
5: To by šlo i nějak tak, no tak, ale to bylo, a to se ti zdálo teď nějak?
4: No, nedávno.
5: Aktuálně.
4: Je to poslední sen, který si pamatuju, takhle, jasně. Protože jsem se z něho hrůzou probudila, proto si to pamatuju.
5: Celá opocená teda.
4: Úplně to.
5: Co, mokrá, no, to je mi jasný.
4: Studený pot.
5: Dobře. No ale tak to je teda hrůzy plný sen, tak pokud někdo byste ho dokázali nějak interpretovat, tak Zuzce se ozvěte na Instagramu, bude určitě ráda za vysvětlení.
4: Ale já si myslím, že kdyby se mi ten sen opakoval, tak já si můžu promyslet dopředu, že se podívám do očí tomu tvoru a tím oslabím jeho sílu. Ivanko, normálně se, když se na něho takhle jakoby sprutka podívám, otevřu oči, tak si myslím, že...
5: Jo.
4: Ale jestli to bude had, tak prostě to nezvládnu. Jako jestli mě had snědl
5: ruku,
4: tak to fakt nedávám, to nesnáším.
5: A tak to bys možná poznala
4: anakonda.
5: Jako i bez očí, jestli to je had anebo křeček, no, ale já nevím, mě se moc často sny znovu nezdají.
4: O křečkovi nezdávají, no, ale můžu si to nějak sugerovat, popřemýšlím o tom.
5: No dobře, Zuzko, tady je zajímavost o křečkovi na Wikipedii, že křečci stejně jako psi mají poměrně hodně vyvinutý Zuzko čich, takže stejně tak, jako my poznáme člověka podle vzhledu, tak křečci si údajně ukládají do paměti pachové stopy, takže oni dokážou jako rozeznat jednotlivé příslušníky svého druhu podle těch pachů, jak smrdějí.
4: Jo, ale další křečíky.
5: Další
4: lidi.
5: Křečíky. Lidi tam, to se tam o tom nic jako nepíše, no, takže to nevím. Ale že zároveň teda křeček jakožto noční tvor nedisponuje nijak zvlášť dobrým zrakem. Takže myslím, Zuzko, že možná, kdyby se na toho
4: jenom tak...
5: křečka zle podívala, tak on
4: tak
5: by to možná ani neviděl, že ty bys ho musela...
4: Ale tak on má takový malý špendlíkový očička.
5: No to má, ale...
4: Puchem bych ho musela, dýmovnicí.
5: Puchem nějakým, no, to bys musela nějakým smradem ho vypudit, podle mě.
4: A taky, co je pro koho smrad, to taky nevím, co je,
5: to je
4: smrad
5: pravda.
4: Pro křečka. Co je smrad pro člověka, nemusí být smrad pro křečka.
5: No, že možná by ho to naopak nalákalo, že by šel ještě dál.
4: My jsme měli křečky jako děti.
5: Měli, to bylo jednu dobu modní, no, když jsem chodila na základku, tak hodně lidí
4: trendilo.
5: Mělo křečky. No. To já jsem neměla, protože máma vždycky říkala, že to smrdí a nebude se o to nikdo starat, ale některé spolužáctvo to mělo a mně se vždycky líbilo, že měli pro ty křečky takový domeček, co byl z poloviny kokosového ořechu,
4: jo.
5: Aspoň to tak vypadalo.
4: A to bylo z kokosového ořechu a tam se udělali takový mini dvířka a vypadalo to jako takový malý domeček někde v tropech.
5: No, to se mi líbilo. Mm. To mě úplně by se líbil i takovýhle domeček pro mě třeba, že to bylo i něčím takový útulný, protože to bylo trochu jako bunkr.
4: A pak některé ty domečky byly dražší a měly nějaký upgrade, že tam třeba byl nějaký jako, a nevím, klouzajda nebo něco takový.
5: Určitě pro křečka. Ten toho dost ocenil.
4: Byly různě upgradeované domečky. Okýnko a tak, že to vypadalo srandovně.
5: No a pak jim tam ještě ty
4: malý zámky třeba.
5: A pak jim tam ještě ty lidi často, jsem si všimla, dávali takový ty rolky od toaleťáku, že údajně to pro ty křečky měla být jako zábava, že já nevím, jestli to nějak prolejzali, ale že Jako nejčastěji, když jsem viděla nějaký terárium s křečkem, tak tam byly piliny tenkrát. Mm-hmm. Teď já už nevím, jak se, teď už je určitě nějaký pokrok v chování křečku, ale byly tam vždycky piliny, co trochu smrděly, protože ty děcka samozřejmě byly líný to podle mě měnit tak často,
4: tak,
5: jak měly.
4: Takže stalovalo.
5: Trochu to smrdělo. Byl tam ten domeček z toho kokosáku a pak tam byly roličky od toaleťáku.
4: Jo, jo, a pak ty malý hovínka.
5: No, křeččí, tak.
4: Tak, a pak nějaká voda.
5: A co ten křeček vůbec žral, co jsi mu jako dávala k jídlu?
4: Já si pamatuju, že tam se kupovala nějaká směska a pak tomu jsi to mohl ještě upgradeovat, že nějaký jablíčko, mrkvička, prostě něco takového.
5: Apple a day keeps Dr. away. To jsme tady probírali minule, že křeček by teda v tom případě neměl
4: chodit k lékaři.
5: Mořskou nemoc a nemusel by chodit k lékaři.
4: A my jsme měli několik těch křečků a já vím, že můj strýc mě škádlil, když jeden ten můj křeček, on se moc nedožil, onemocněl a umíral nebo směřoval k tomu, tak můj strejda, když jsem byla malá, mě jakoby takzvaně škádlil, nebo přišlo mu to vtipné, že mi řekl, že ten křeček umírá, protože já se o něj nedostatečně starám a mě to strašně, ale strašně rozčílilo, protože to nebyla pravda. A víš, co jsem udělala?
5: No, co?
4: Bodla jsem ho vidličkou do ruky.
5: Toho strejdu.
4: Jo, mě to tak strašně rozčílilo, že jsem ho normálně vzala jsem vidličku a bodla jsem ho do, a zase do ruky. Do ruky jsem ho bodla.
5: Zuzko, zase se to nějak propojuje tady s tím snem o křečkovi.
4: Ale jako ne, že bych mu probodla celou tu ruku tou vidličkou, jsem zase byla takový agresor, ale prostě jsem ho, opravdu jsem ho píchla, protože mě to tak jako urazilo.
5: No a zranilo. Mm. A co ten strejda na to teda? Pak se s tebou určitě dohod. To
4: byl... On se pak nějak omluvil.
5: Tak aspoň,
4: ale ten
5: tak.
4: Křeček umřel stejně.
5: Já nevím, kolik oni se dožívají, ale mně přišlo, že to je tak jako třeba rok, dva, nebo já nevím. Ale křečka jsem teda nikdy neměla, no, křečka džungarského, takže dobře. To byl krásný Zuzko sen. Já když jsem dneska ráno přemýšlela, o čem bychom mohli natočit tento díl, tak jsem právě samozřejmě na nic nepřišla, protože jsem měla pro změnu depresivní a smutnou náladu.
4: Jako poslední 10 let.
5: Jako posledních 40 let. No.
4: Surprise, surprise.
5: Ale byla jsem právě...
4: Deprese, no.
5: Zase je to všechno zmar. Hm. Ale byla jsem v parku a tam roste taková borovice, osamělá uprostřed louky, to jsem úplně celá já. A moji psi mají rádi ty šišky popadaný z té borovice, že oni to rádi koušou. Já nevím, jestli se jim líbí jenom ten samotný akt toho kousání, že to je jako uspokojující, že se ti z toho odlupujou ty šupinky, anebo zároveň oni ty šišky voní. Taky voní právě. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je pro ně i jako nějaká aromaterapeutická žvejkačka, nebo nevím. Ale vždycky tam trávíme docela dost času. Že
4: nech mě hádat.
5: No.
4: Ty jsi vzala tu šišku a sama si rozkousala.
5: No tak Zuzko, to si neuhádla. Ale možná...
4: A to by bylo fajn, to by bylo jak z nějakého filmu.
5: Možná by to bylo řešení, ano.
4: Řeckého alternativního filmu.
5: Jo, to ti napadá něco jako ten, jak se to jmenovalo, Humor.
4: Jorgos Latimos.
5: Ano, který točí zvláštní snímky. Mm. Ne, tak příště to vyzkouším tedy, možná když budu opravdu hodně zoufalá, že si taky rozkoušu borovou šišku, teda v parčíku, ale to jsem zatím teda neskoušela. No ale když jsem je tam pozorovala, jak tam koušou tady ty borové šišky, tak jsem si říkala, co je asi největší šiška na světě, nebo jak tak může být...
4: A čemu se taky říká šiška?
5: No tak čemu asi by se tak v Brně, Zuzko, mohlo říkat šiška? Já nevím.
4: Bobku.
5: Jo takhle, tak já jsem myslela něco jiného.
4: Čemu? No bobku, exkrementu se říká
5: no,
4: šiška.
5: No dobře, tak já jsem měla na mysli takovou část těla. Ale to je
4: jako
5: jedno.
4: Dvě šišky.
5: Ne, jedna šiška.
4: Jedna šiška?
5: No.
4: Já nevím, Ivanko, já neznám tak moc dobře asi.
5: Ano, to lidské
4: tělo jako ty. No, co by připomnělo šišku?
5: No, tak já ti to potom řeknu, šiška. Zuzko, takzvaně off record. Jako, jo?
4: No, ok.
5: Takže.
4: V jaké je to části těla?
5: Spíš od pasu dolů.
4: Aha. Dobře, no, tak máš jiné zkušenosti než já. No, dobře, no, tak pokračuj.
5: Jakože já teda... tomu tak neříkám, ale já jsem myslela, že když ty jsi řekla, že čemu se taky říká šiška, tak mě napadlo toto. Protože vždycky, když se řekne nějaké slovo, tak ty řekneš, že v Brně se to používá pro označení nějakých jako pohlavních orgánů nebo
4: jo,
5: něčeho.
4: Jo, jo,
5: ano.
4: Jo. A nebo hovínka, to je jedno.
5: Tak
4: to
5: jedno z toho. Tak tentokrát to teda byl exkrement.
4: No, tak a co jsi udělal s tou šiškou, se dozvíme.
5: S tou šiškou teda. Jsem hledala, která je největší šiška na světě.
4: Ale doslova šiška teda.
5: Jasně, Zuzko, ne bobek, ale šiška. A jak si teda myslíš, to ti dám takovou hádanku, kvíz vám všem, nehledejte si to ještě, já vám to pak řeknu.
4: Jaká je největší šiška na světě?
5: No spíš, kolik si myslíš, že taková šiška...
4: Váží.
5: No to je totiž jiná šiška, že ono je nejtěžší šiška a pak je největší šiška,
4: jo,
5: jako na dílku.
4: Jedno a to tež.
5: Tak teď na dílku, kolik si myslíš, že nejvíc může měřit ta šiška největší?
4: 48 cm.
5: No skoro se strefila, a je to o trošku víc.
4: Kecáš.
5: Až 60 cm.
4: Víš, a to mě zabilo, jak šiška, kdyby mě spadla na hlavu.
5: No, šiška.
4: Představ si, že jdeš a nejenom na tebe spadne šiška taková.
5: Půlmetrová šiška. No. A víc. No a je to šiška borovice Lambertové. A říkal to pan Vencálek z botanické zahrady v Praze. Protože
4: to se vyskytuje, kde ta šiška?
5: Kdysi, já myslím, že ta borovice Lambertová pochází ze Severní Ameriky. Takže tady, když půjdeš, Zuzko, u nás, tak tady na tebe jako nespadne. Pohoda. Aha. No,
4: no a nejtěžší šiška.
5: Domovina tady té borovice je Severní Amerika. Takže ty tady můžeš tu borovici potkat třeba jenom někde v botanický a tam si můžeš dávat pozor, aby na tebe ta šiška nespadla.
4: Jo. Měří... Když jdeš po vyznačených cestičkách, tak se ti to ani nemůže stát.
5: No snad by tě to nemělo tam jako zabít, ta šiška.
4: Tam leda, kdyby byl průván, nebo
5: jako v té botanické,
4: hurikán, no, tak by pak ti to mohlo, no.
5: Ale to by na tebe spíš i při hurikánu mohl spadnout třeba i ten strom a než ta šiška. Takže si zapamatujte, že údajně teda největší šiška borovice Lambertové může měřit až 60 cm. A ta jako nejtěžší šiška, to pan Vencálek tedy říkal, že nejtěžší šiška může vážit přes kilo. To není zase tak moc, to bych...
4: Jako čtyři másla.
5: Nebo jako, že když si koupíš 2,5 litrovky limonády, ale tak jako, kdyby ti to spadlo na hlavu, tak taky už to je dost, jako přes
4: kilo. To už máš bouly.
5: No, a to je šiška borovice Kulterové.
4: Kulterová?
5: Borovice Kulterová.
4: A to je kde?
5: To jsem nehledala, kde je borovice
4: Představ
5: Kulterová.
4: Představ si, že po tobě nějaká veverka hodí šiškou a jedna je takhle obří, Lambertová, a pak jedna je takhle těžká, to tě prostě úplně dobije ta veverka.
5: To jo, ale já myslím, že Zuzko, ta veverka, taková ta teda klasická naše, co já chodí ve stromovce, sílu. Tak si myslím, že ta by neměla úplně takovou sílu po tobě hodit jako kilovou šiškou. No.
4: Ale že by byla taková jako humanoid veverka, jo, že teď vycvičují ty humanoidové, aby třeba skládali prádlo a tak, já bych měla humanoida veverku.
5: Jako robota myslíš?
4: No, ale s veverčím vizuálem trošku a ta by takhle házela šiškama po lidech.
5: Jo, že bys měla chlupatýho robota.
4: Prostě jako veverku, co by mi doma žehlila, etc.
5: Takže by žehlila, skládala by prádlo a házela, vařila a házela by po lidech.
4: A psala by bakalářku.
5: Jo, tak to by bylo dobrý. No a Zuzko, borovice takový... Kulterová, no. Ta je teda taky, tady píšou, severoamerický druh. Takže se nemusíš bát, že teda ta nejtěžší a největší šiška ta na tebe nikdy asi teda neupadne. No.
4: Ale mě teď spadl v parku takový malý chlapeček.
5: Ale ne ze stromu.
4: Ne ze stromu, naštěstí, ale dlouho se mi něco takového nestalo, že mě někdo takhle omylem teda atakoval, že chlapeček jezdil na kole, nedíval se před sebe, přejel mi nohu, načež mi vypadlo něco z ruky, co jsem držela zrovna.
5: Mobil, zmrzlina.
4: Mobil naštěstí ne, pití, zmrzlina taky ne.
5: Párek v rohlíku.
4: Závitek jsem jedla, takže ten závitek mi spadl na zem.
5: No.
4: A ta maminka toho chlapečku začala hrozně nadávat. Ale mě zase, já jsem se prvně lekla, jsem zaklela, ale pak jsem se nějak takzvaně vrátila k sobě a řekla jsem, že prostě se nic neděje, ale dává příště pozor, takže jsem se zachovala podle mě dost dobře.
5: Takhle vznikají ta dětská traumata, teď on už nebude chtít nikdy jezdit na kole, podle mě.
4: A pak jsem šla ještě po tom parku po druhé a ta máma mu dávala docela
5: Ceres,
4: čout.
5: Takzvaně.
4: Ceres, kartáč.
5: Ceres, kartáč, čout. No ale Zuzko, já jsem tady mezi tím ještě, co si vyprávěla tady tu historku s chlapečkem, co ti přejížděl nohu, tak jsem tady na Wikipedii našla teda rozporuplnou informaci o borovici Kulterově, že totiž ta šiška, jo, tady píšou, že šišky jsou veliké a těžké, tak ne asi,
4: některé,
5: ale píší tady nezralé až 3 kila. Jakože nezralá ta šiška může
4: jako
5: mít až 3 kila. No tak ona pak asi nějak vyschne, že když máš takový ty šišky, ty zelený, ještě zavřený, tak asi je v nich víc vody, ale pak teda ta zralá asi teda...
4: Juicy šiška ještě.
5: Takže juicy šiška, ta může mít až 3 kila. A to už jako 3 kila to máš jako 2 ty velký petky, 1,5 litrová limonáda. A to už je těžký, to ti skoro je z igelitky.
4: Rugbyový míč?
5: rugbyový míč má podle mě méně než 3 kilo.
4: To nevím.
5: Ale že to by ti i v igelitce utrhlo uši.
4: A to fakt jako velký melon.
5: Podle mě. No.
4: Docela.
5: Takže pozor, takže 3 kilovky.
4: Velká dýně.
5: Takže teď čemu teda má člověk věřit, no? Jako 3 kila nebo kilo. A pak když jsem tady si ještě do vyhledávače zadávala, Zuzko, klíčové slovo šiška, tak mi taky vypadl inženýr Zdeněk Šiška. Jo? Ten je docela zaindexovaný v tom vyhledávání. Tak vysoko.
4: Kdo? Já znám jenom srstku.
5: No já ho neznám, ale vypadl mi, když jsem dala šiška, tak mi vypadly odkazy na borovice a na šišky a tak dál, ale pak mi taky vypadl odkaz na katedru geotechniky na ČVUT v Praze a tam je prostě inženýr Zdeněk Šiška, který má konzultační hodiny, Zuzko, ve čtvrtek 8.30 až 9.30.
4: Chudák, teď tam bude mít prostě zástupy.
5: To je stále teda aktuální, jo, tak to tady je. A píšou tady, absolvent oboru konstrukce a dopravní stavby, nadšený amatérský sportovec, motorkář a veteránista. Má profesní zkušenosti s projektováním a statikou geotechnických konstrukcích v Čechách i zahraničí. A dělá tam doktorské studium, takže inženýr Zdeněk Šiška na mě vypadl teda taky, no, ale... A víš, jak on vypadne, když já jsem zadala šiška, Zuzko, tak mi vypadl hned na třetím místě.
4: A to má vysoký. To má vysoko. Nějak sponzoruje.
5: Není to, není tam napsáno reklama, ale je normálně první ti vypadne Wikipedie šiška, pak ti vypadne rozhledna šiška na Ladronce.
4: A pak von.
5: A pak von.
4: Aha, no. To je dobrý.
5: Takže vypadne vysoko a pak za ním ještě vypadne Petr Šiška, jo, což je, ten mi vypadne na české filmové databázy československé. A tam je zajímavost, teda to vás bude moc zajímat, že on se narodil dne 4. května 1965 v Třinci, ale on se narodil ve stejný den 4. května jako já, Zuzko. Tady
4: tak
5: ten
4: to
5: pan
4: bude mít
5: Šiška.
4: Podobně na dobrou povahu.
5: No, určitě. Jako...
4: Bude stejný, bude mít úplně stejné zájmy, Ivanko, že tak to funguje.
5: Určitě. A mě, když se narodil v roce 1965. No, a bylo tady, že moderoval něco v roce 1990 v rozhlase, takže vidíš, máme mnoho společného. No.
4: Třeba on si teď googluje tebe.
5: Určitě, určitě. No a tím asi jako je ta zajímavost. Pak jsem teda tady normálně našla, že se prodávají šišky, prodávají, jakože ty si můžeš koupit šišku na
4: prodej.
5: Oni
4: jsou někdy nalakovaný, to už jsem viděla, že se lakujou šišky a že si to můžeš koupit.
5: No to možná je nalakovaná. Že
4: proč se dá cokoliv.
5: Přírodní usušená šiška, ze který si můžeš něco vyrobit doma nebo si něco ozdobit a stojí to 20 korun, ale to mě zajímalo, to jako stojí jedna ta šiška 20 korun.
4: No, tak
5: to mi přijde docela dost.
4: Nějaká práce a tak.
5: Za jednu šišku teda.
4: Tak jestli to musíš nalakovat, lak něco stojí, že jo, lidská síla a tak dál.
5: Pak to musíš i zabalit.
4: Za kolik bys si to chtěla kupovat šišku? No, v Praze by to podle mě stalo stovku.
5: By mě teda zajímalo, jestli bys si mohl objednat někde na e-shopu jako jednu šišku, víš co, za 20 korun, jestli by ti jako fakt poslali asi jednu šišku.
4: Podle mě si můžeš koupit i peříčko, když chceš, ale musíš zaplatit prostě to dodání.
5: A teď jsem se tady úplně teda, Zuzko, zapletla do světa šišek, jo? Že třeba tady je článek, čí je to šiška? Nahlédněte do soukromí jehličnanů celého světa. No. Když si šišky prohlédneš zblízka, udiví tě barvou a krásou, se tady píše. Takže podle mě šišky to je úplně samostatný vesmír, do kterého teda možná bych mohla začít pronikat.
4: No a na jedné takové chaloupce nebo kousek na vesnici, kterou znám, tak tam nefungoval u jednoho stavení zvonek, to je jak z nějaké pohádky a měli tam napsaný zvoňte šiškou, protože se zatáhlo za takové táhlo a na konci byla ozdobná šiška a jim to pak tam zazvonilo.
5: Aha, já jsem myslela, že to byl příběh, že zvoňte šiškou, že máš tam sebrat někde šišku a hodit jim to do okna.
4: Ne.
5: No, ne.
4: Házela jsi někdy někomu kamínky na okno?
5: No, snažím se nad tím zamyslet a myslím, že neházela podle mě.
4: Já taky ne, ale hodně lidí háží kamínky na okno.
5: Ještě i v dnešní době mobilů, Zuzko, nebo to bylo před 50 lety.
4: Vybitý mobil. A taky to okno musí být dostatečně nízko, protože nikomu nemůžeš házet třeba do třetího patra kamínek, že?
5: No a zároveň taky to okno můžeš rozbít. Jako nevím, nepřijde mi to úplně jako ideální způsob, jak někoho oslovit. A jediný samozřejmě, z čeho si pamatuju házení kamínku do oken,
4: pro
5: je film, no to ne, Kulový blesk. Samozřejmě. Aha. Tam se hází kamínky do okna a pak se to okno samozřejmě rozbije. No dobře, Zuzko, a ještě teda zajímavý další téma, který jsem si připravila a to nevím, proč mě to napadlo, nebo jakým myšlenkovým procesem jsem se k tomu dostala od těch šišek, ale dostala jsem se nějakým způsobem k luskounům. Znáš luskouny? Luskoun? To neznáš? To je takový zvíře, co vypadá trochu něco třeba jako pásovec.
4: Mhm.
5: Nebo mravenečník, ale má tělo pokrytý jako takovýma šupinama. No,
4: aha, že... takže něco jako kapr, něco mezi kaprem a pásovcem, jo?
5: No, něco mezi jako kaprem a nějakou ještěrkou a tak, mm-hmm. ale zároveň teda ty luskouní, ale oni jsou roztomilí, ty luskouní, mě se fakt líbí.
4: A kde žijí luskouní?
5: Tak luskouní žijí zusko v Africe a v Ázii, takže v Evropě teda ne, takže luskouna, mm-hmm. ani 3-kilovou šišku, tady se nemusíš obávat, že by bylo v Brně, ale jsou to savci hmyzožraví a papají, mravence, termity a další hmyz, no jo.
4: Ty jo, no. Mm-hmm.
5: No ale jako jinak nic už dál, jako jsem k tomu jako si nedohledávala. Jenom to, že jsem si vzpomněla, že existuje zvíře, co se jmenuje luskoun, mm-hmm. a že já vím, jak vypadá, a to je celý.
4: Ono
5: ještě vypadá jako takový míč třeba trochu, jako že by to byl takový pěkný jako míček, ten luskoun.
4: Jo, že to tam má tady ty malé plošky.
5: Mm. Mm. Že mně se ten luskoun docela líbí. A oni ty luskouni ještě dělají, že když se leknou a jdou jako do obrané pozice, mm-hmm. tak oni se svinou do takové koule, do takového mm-hmm. klubíčka, takže pak ten luskoun úplně už
4: Pokémon
5: vypadá jako
4: nezvíře.
5: Jako míč.
4: Jako
5: jo.
4: Předmět, to je super. No. Taky chtěl umět. No.
5: A oni mají tak jako silný ty svaly, nebo ten obranný mechanismus je tak dobře zkonstruován, že oni když se svinou do toho klubíčka, tak ty je nemůžeš silou jako rozbalit ani.
4: Aha, to je pěkný. Mm,
5: takže to by bylo pěkný, že bys právě byla třeba někde na konferenci nebo na schůzi nudné, nebo někdo...
4: A tam poletí šiška, já se svinu do balónu.
5: A ty se svineš do klubíčka jako luskoun. Mm, no.
4: To se ti podle mě, Ivanko, líbí, protože to by si spřála být takhle inertní vůči okolí.
5: Mm, asi jo, aby mě nic nezraňovala, tak bych vždycky udělala luskouna, že bych se zamotala takhle do klubíčka a nikdo by mě nemohl rozbalit. No takže dneska prostě jsem si vzpomněla na šišky a luskouny, ale ono podle mě tam je možná nějaká vizuální podobnost, že ta šiška, jak má ty šupiny, tak trochu vypadá jako ten luskoun.
4: No a že tam taková tak fragmentace toho povrchu.
5: A zároveň ta šiška taky se umí zavřít, že... Mně totiž došlo až někdy relativně nedávno, a to je teda hodně jako Captain Obvious, že víte, nebo dokážete si představit, jak vypadají suchý šišky. Když je ta šiška úplně usušená,
4: jo.
5: tak ona je taková rozevřená, jakože má všechny ty šupinky rozevřený. A potom někdy, když prší, tak ty šišky jsou jako úplně zavřený, jako pevný. Právě jako když se luskoun stočí do klubíčka.
4: Jo.
5: No a já jsem si ale myslela, že... To není jako ta samá šiška, chápeš, že to jsou dva druhy šišek, že jedna mm-hmm. šiška víc zralá, je už tady ta úplně rozevřená mm-hmm. a druhá šiška, co upadla dřív ze stromu, tak je tady ta víc zavřená.
4: A přitom je to tatáž.
5: Jo, ale pak mi došlo, že to je tatáž, mm-hmm. protože třeba když prší, nebo když je rosa a ta šiška když navlhne, tak ona se začne nějak automaticky přizavírat. Takže jedna a ta samá šiška spadlá se může otvírat i zavírat.
4: To je škoda, že to u lidí není takhle...
5: Že by zapršelo.
4: Že by zapršelo, nebo že podle nálady bys vypadal otevřeně nebo zavřeně.
5: Jo, a to by bylo docela užitečný, no, že kdybys měl špatnou náladu.
4: Tak ty to můžeš fingovat tím oblečením, že když třeba se nechci s nikým bavit, tak si dáš třeba sluneční brýle nebo kapucu, nebo já nevím, no, nebo klobrc, ale to tělo to neudělá.
5: Tak si nasadíš pěknou, jak se jmenuje takový ten typ toho klobouku?
4: Fedoru.
5: Jo, fedora, ano.
4: Aby se mi nikdo nedíval do očí. Fedoru a brýle.
5: Doru a brejle a ještě by si se zabalila do šátku k tomu. Mm. No takže možná tam je ta podobnost, že luskoun se zavine do kuličky a šiška se zatáhne, když prší.
4: No ale jak jsou, já mám pocit, že to vždycky v Ázii, ale možná to není jenom v Ázii, různí ti lidé, kteří si šijí ty oblečky, aby vypadaly jako nějaké zvíře, jako třeba, jak se jmenuje ten pes, lesí se vrací.
5: Pes z lesí,
4: Kólie. Že byl nějaký Japonec, který chtěl být kólí a udělal si jako takový velký kostým kólie, ve kterém pobýval, tak ty by si mohla udělat kostým luskouna.
5: Ale nevím, Zuzko, jestli by toto vyřešilo mé problémy, jako vyrobit.
4: Podle mě bys měla jiný problémy, kdybys měla luskoun, ale určitě bys neměla ty původní, podle mě. Minimálně by se to změnilo, že i to přenastavení toho prostředí jako dělá divy.
5: No.
4: To stačí, když si třeba jenom dáš postel do jiného pokoje a hned to je jiný život, Ivanko.
5: Hmm, ale já si myslím, Zuzko, že s tím kostýmem luskouna by to bylo tak, že by mi zůstaly ty původní problémy.
4: A přibyly další.
5: A k ním by případně mi přibyly ještě další spojené s kostýmem luskouna.
4: To je možný, no.
5: No, ale jedině, že by ty problémy spojené s kostýmem Luskuna byly tak velké,
4: že by zapomněla na ty původní.
5: Přebyly ty původní. Že to nějak říkal takovýhle moudro, přeci myslím Jaromír Jágr. No tak to je podobný, podle mě Werich a Jágr na v instagramových citátech, v online citátech jsou dost podobný, ale že on myslím říkal, že se ho nějak ptali, jak to řeší, když ho něco bolí, nebo že pořád v tom ještě věku, když hrál na té právě jako profi úrovni, tak on právě říkal, že když ho něco bolí, tak se to vyřeší tím, že si zraní nějakou jinou část těla a ta ho bolí víc než ta původní a tím už ho jako nebolí ta původní.
4: Takže to je pěkná rada.
5: Tak to je taková podobná jako rada jako tady s tím, že si mám pořídit kostým Luskouna.
4: Jo.
5: No, dobře, Zuzko, tak ještě závěrem mě napadá, jestli nemáš pro nás nějaký třeba kulturní nebo obohacující typ, nebo životní typ třeba, nebo něco, životní. Co bychom měli od tebe nasát.
4: Přemýšlím nasát. Ne, tak já mám pořád, ale to už jsem tady někdy říkala, že rozhodně teďka je sezona jablka do salátu.
5: Sezona jablka do salátu.
4: Jo, je to tak, je to tak. Ale přemýšlím pořád o tom Luskounovi, jak bys ho dostala víc do svého života, jako své totemové zvíře, Ivanko.
5: Víc Luskounů, no zkusím se na ně nějak zaměřit, Zuzko.
4: A nebo bys mohla chodit do nějakého takového toho, jako do nějaké té skupiny, kde byste zpívali písničky,
5: a prosím,
4: takový retro, a tam bys u toho luskala.
5: Jo, a tím by se stala
4: takový to,
5: Luskounem.
4: Jak se to jmenovalo? Jak to zpíval Havelka a pak byly sestry Havelkovy.
5: Melody Makers.
4: To, no nebo... a pak byly sestry Havelkovy, to byla taková odnož, to byly jenom ženy, myslím tři, co zpívali takový ty retro písničky a ty by ses na to podle mě hodila.
5: Jo, na to luskání.
4: Šávarávary, šávarávary.
5: Klíčový by bylo teda to,
4: že luskáš.
5: To luskání. Dobře, Zuzko, zkusím to promyslet, ale zatím teda...
4: Podle mě úplně... bys měla dělat něco v kolektivu. Já si to furt myslím, Ivanko, že to by ti prospělo. Buď to také keramika, anebo v nějakém sboru. To prostě je podle mě pro
5: to
4: tebe.
5: Prostě je podle mě
4: tě napravilo.
5: Řešení. No. Vokální trio sestry Havelkovy, už to tady čtu, vzniklo v roce 1985. No, tak vidíš. A zpívali teda především swing 20. a 30.
4: No, třeba
5: let.
4: Třeba takový ten hit Inky Zemánkové jako Slunečnice.
5: Aha, tak to je teda dost jako
4: to, Ivanko, to si ještě najdi, to bychom mohli probrat jako poslední věc. To tady zvedneme opravdu už z filmů pro pamětníky.
5: Já jsem chtěla říct, Zemánková, že tady teď zvedneme úroveň dnešního dílu, která
4: Shakira prostě
5: byla teda hodně podle mě
4: hodně
5: vysoká.
4: Dávna. A to je písnička, která vlastně ona ta žena, ta pěvkyně, najdi to, když tak, jestli máš internet. A ta pěvkyně tam mluví o tom, že ona je jako slunečnice,
5: Inka
4: a že se
5: Zemánková
4: otáčí
5: slunečnice.
4: Za tím mužem, kde on je, protože jestli víš, ten muž má představovat to slunce,
5: takže...
4: a ona je ta slunečnice, která se k němu pořád naklání, podle toho, kam on se vrzne nebo hýbne. Máš už ten text?
5: No teď to tady hledám. Tak jako slunečnice, už jsem to tady našla, tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem,
4: tak
5: já stále hlavu svou obracím jen za tebou.
4: No.
5: Jo.
4: To už v dnešní době bylo problematické, to
5: no
4: by
5: to
4: asi Eva Farná nezaspívala.
5: Není to úplně feministické. A jako karavany pouští jdou, jdou za tichou oázou, v které klid svůj naleznou, jdu já stále za tebou. Tak tam já už teda vnímám nějakou jistou takzvaně toxicitu, když použijí tento psychoterapeutický
4: a
5: jazyk.
4: A tichá oáza.
5: Přesně, a ona jde jenom za ním.
4: No.
5: Bez ledovců jižní pól, Florencie bez nebe, bez Vezuvu Neapol, to bych byla bez tebe.
4: A to je bez něho úplně takzvaně nahraná.
5: A pak už teda se to opakuje znovu, ten refrén, tak jako slunečnice každým dnem se obrací jen za sluncem, tak obracím já hlavu svou za tebou. No. Takže to se mi zdá, že to není úplně vyvážená dynamika v tomto vztahu.
4: A tak to bylo tehda.
5: Tehda, no. A tak je možné, tak že samozřejmě to mohlo být konsenzuální oboustranné, že on byl taky slunečnice a otáčeli se za sebou navzájem,
4: spíš
5: že?
4: Ne.
5: Spíš asi ne, no. Jako.
4: On tam je jednoznačně tichá oáza a nebe.
5: To je pravda, no, že tichá oáza ta se moc nepohybuje teda. To většinou.
4: Tak, ale tak to bys měla znát, to jsou takový základy.
5: Dobře, Zuzko, takže děkujeme za seznámení tedy s písní Inky Zemánkové s názvem Slunečnice. Z dnešního pohledu tedy problematický text.
4: A tam myslím, že v té písničce v nějakých verzích nebo interpretacích se luská.
5: Jo.
4: To je ta spojnice, víš?
5: S tím luskounem teda. Dobře.
4: A je zajímavý, že jsou lidi, co umí luskat.
5: A ty teď luskáš tam, Zuzko, nebo tam
4: boucháš
5: do mikrofonu?
4: Luskám.
5: Luskáš, tak jo, to doufám, že
4: ale
5: tam to...
4: Ale to musíš mít taky juicy prsty,
5: no, ale
4: aby
5: to tam
4: suchý, tak
5: lidem,
4: neluská.
5: Zuzko, nerozbil uši to luskání, no. Mně se zdá, že mě to tady leze takzvaně do červených těch čísel, ale tak uvidíme, no, luskání. Buď toto vystříhnu, takže buď jste teď slyšeli luskání Zuzky z kontribuční budky, anebo to bylo tak velký luskando grando, že by vám to
4: luskanec
5: utrhlo uši, tak jsem to radši vystříhla. Takže,
4: tak já myslím, že já už můžu jít, já už jsem si své tady
5: odluskala. Ty už máš odluskáno dost. To byl opravdu krásný díl, děkujeme za poslech, připomínáme sérii Buchty o Bibli a budeme rádi za zpětnou vazbu na ní. A připomínáme, že snad se s vámi všemi uvidíme 18. června a 21. června na Buchty o Bibli live. No Zuzko, to luskání opravdu to teda není ideální, ano. A pokud nás posloucháte a ještě nebylo teda 15. května, tak 15. května budeme spolu se Standulou Zajíčkem na festivalu Svět knihy v Praze po 17. hodině tam besedovat takzvaně na téma Je historie jedna velká reklamní agentura,
4: píší
5: historii vítězové a tak dále. To se Standula zase rozohní, ale tam ten program máme slot asi jenom 45 nebo 50 minut. Takže si myslím, že Standula se nebude moc zase rozhodnit tolik, takže přijďte včas. Začíná to nějak tuším v 5. No podívejte se na webík Světa knihy a hlavně, když tak přijďte.
4: Jo.
5: Tak, čusík. Nazdar.
1: Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špoderové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave.
4: Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
5: Two-faced friends out my window.

picnic blankets in the back, because you never know.

0: Yeah, he's sticking to it. Yeah. Yeah. Folly. Back. Law.
1: Playák.
2: Playák.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Quem nós? I finna be a star. The lights don't dim. Can't violate me.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: It's like, you niggas audacious. Yo,

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: fatty savages roaming the street.
1: I'm a savage.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. O lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
2: Burlesque. Aha, burlesque.
3: Bomb, burlesque, sex, burlesque, squish, burlesque, burlesque, scissoro, lipšic, tuturu. Ano, ladíte váš oblíbený dneska naprosto výjimečně horký hotcast pod pořad o motýlech v břiše.
2: Požáru v srdci.
3: A všem, co z nás zpívá a tančí, protože se budeme bavit o kabaretu.
2: Wow.

0: That was a plot twist.
1: U mikrofonu Eliška Soukupová.
0: Je mi vás líto, že to musíte poslouchat. A Kája Vladyka.
1: Je, no a dneska tady bude horko, protože naší hostkou je mimo jiné polikačka ohně.
0: Žador.
1: Ale hlavně taky burlesk performerka, tanečnice, akrobatka, lektorka, která si diváky a divačky etablované kabaretní show Prague Burlesk podmaňuje svým šibalským úsměvem již 12. sezónou.
0: V současném představení Velvet Hammer ji můžete vidět už jen do konce června 2026. A my jsme moc rádi, že si na nás udělala čas. Prosím, přivítejte ve svých uších Terezii Bělčákovou, alias Miss Cool Cat.
2: Wow, ahoj, ahoj všichni, děkuji za brutální vítání. Směju se tady hodně, děkuji, krásný vítání.
0: To jsme rádi, my si na ty úvody docela potrpíme, veď Kájko, my máme rádi, když se naši hosté cítí jakoby viděni a slyšení.
1: I hostky.
2: Děkuji.
0: Opěvování, takzvaně.
1: Jak se máš, prosím tě, vysvětlo sluníčko konečně, máme tady takové to opravdové jaro.
2: Já jsem skvělou.
1: Potíš se ráda?
2: Jo,
1: na sluníčku?
2: Ano, potím se ráda.
0: Takže jsi opalovací typ?
2: Ano, jsem.
0: Kolika teda máš plavky?
2: Asi jenom štvory třeba.
0: Já jsem až 16, tedy, že řekneš.
2: Já mám hodně plavek, jenom pár.
1: Wow, no a co nosíš, když seš třeba ve městě, nebo jako, když pro banány, nebo...
2: Já mám takový obdobíčka, jako já se buď cítím strašně hot, záleží podle taky, asi podle mě fázy měsíce, a někdy se cítím strašně tak klučičí, že maskulíně, takže jako džíny prostě ostřižený, kraťasy, cowboy boot a tílko, to je určitě
1: prostě androgynní moje... královna.
2: Ano, přesně tak.
1: Co takhle třeba posloucháš za hudbu, když seš oblečená jako androgynní královna léta,
2: Ježíš,
1: a seš prostě na cestě do toho hypermarketu, máš velký sluchátka na hlavě, tak co ti tam hraje? To je hrozně důležitý v létě, že jo? Prostě ty songy, které tě provázejí tím.
2: Mega. Celkově hudba je pro mě extrémně důležitá. Já poslouchám hudbu ke všemu. Já si i ke sprše pouštím speciální hudbu, jo, to je jako jasný. Ale teď si hodně jedu nový album od Princess Nokia, který je hodně feministický a je fakt skvělý.
0: To jsem ještě neslyšela.
2: Oh god, prvé dva songy jsou tak skvělé textově. Fakt, že to
1: oh
2: bude
1: god,
2: mega
1: počkej, tak se to jmenuje, nebo to se jenom tak jako povzdechla.
2: Já ani nevím, jak se ten album jmenuje. Já jsem si ho teď stahovala, mi ho doporučila kamarádka. A úplně si to jedu každý den. A je to teda fakt skvělý, moc doporučuju.
0: Wow,
2: a jmenuje se Girls.
0: Girls. A už jste slyšeli nový album Jessie Ware?
1: Ne celý, ale hrajeme pár písniček určitě v rádiu.
0: Já
1: Vest,
0: jsem
1: tady,
0: teď
1: takže...
0: v půlce, je to skvělý, jmenuje se to něco jako Bloom, nebo tak něco prostě jako rozkveteš. Je to skvělý, jako královna diska opět promluvila, vrátila se a je to všecko v pořádku, ale Princess Nokia si dám taky, to je skvělý tip.
2: Dej si to a podívej se na ten cover taky. Je to hodně
1: krásný tip. Za mě je Zara Larsson určitě, teď vydala remixové album, toho alba Midnight Sun, a má na tom hrozně moc holek, právě Girls, jmenuje se to Girls Trip, dokonce je to o takový holčičí energii. Jako holky nice. Spolu prostě jdou autem, u toho si zpívají, je to takový hodně early 2000s.
0: Nice.
1: No a speaking of holčičí energie, tak co burleska, jak se ti takhle tančí, když seš víc takhle stělesněná, nějak jako ve svém těle, když je dobré počásko, prožíváš to nějak sezóně, tyhle věci?
2: Tak počasí určitě boostuje hodně tu náladu, to určitě ano, ale jako já se cítím díky burlesce hodně jako ženský a mám to vlastně ráda. Já jsem jako přesně jak ta Princess Nokia tam zpívá I love to be girls, jako opravdu love to be girl, je to fakt jako pro mě, ženskost je hodně pro mě zásadní, i ta sexualita ženská, miluju to.
0: A bylo to takhle vždycky, už od malička, jako když byla malá holka, tak si vyrůstala a říkala si, wow, jsem ženská, to je štěstí. Nemůžu se dočkat, až budu ještě víc ženská.
2: Určitě ano, já jsem vyrůstala mezi klukama, ale byla to dlouhá cesta, v podstatě mi to trvalo až teď do tohohle věku, skoro si fakt uvědomit, kdo jsem. Myslím, že tady už se opravdu cítím, že vím, kdo jsem, i vydefinované mám všechny tyhle věci, ale vždycky jsem se cítila hodně žensky a zajímaly mě tyhle věci, jako přesně spodní prádlo mě hodně od malička zajímalo, takový jako podvazky, punčochy, takovýhle věci. Takže ano, vždycky jsem se tak cítila.
0: A o čem to je víc? Je to víc o tom, jak se cítíš ty, nebo i vlastně o té validaci toho okolí? Kde je ta hranice nějaká?
2: Tak jako jsem performer, jsem showgirl, jo, takže jsem trošku i attention whore, to nazveme anglicky.
0: Musíme to přeložit, takže to je někdo,
2: kdo má rád pozornost?
1: Hele, ale jsme tady všichni performerky a moderátoři podcastu, takže let's be on.
2: Přesně tak.
0: V pořádku.
2: Takže co byla ta otázka?
0: No jako, nakolik to je o tom, jak ty se opravdu cítíš a děláš to sama pro sebe a nakolik je to o té validaci okolí, protože to je třeba otázka, kterou i já sama dostávám často a Neumím na ní správně odpovědět, nebo nevím, vlastně zajímá mě, jak to mají ostatní showgirls. Mm.
2: Asi je to taky takové spektrum, jako rozhodně už tu validaci zvenku nepotřebuju tolik. Pro mě je nejdůležitější validace asi mý rodiny a nejbližších přátel, jak mě oni vnímají, to je pro mě ta hodnota, nebo díky tomu se cítím já sebevědomě, protože mám kolem sebe skvělý lidi, ale spíš u toho vystupování, performování to... To publikum beru spíš jako, že já ich chci hodně potěšit, nebo to dělám hodně pro ně, tak to cítím hodně. Takže ta validace přichází a myslím, že to je taková oboustranná chemie mezi publikum a mnou.
1: Mě by ještě s tou ženskostí, s tou láskou k ženskosti, která z tebe tak jako sála, zajímala jedna věc. A to je takový to, znáte takový ten pocit, když vidíte hrozně sexy člověka nebo prostě hot člověka energií, vzhledem a říkáte si, já nevím vlastně, jestli chci být s ním nebo být jim. Víte, co myslím?
0: Jo, jasně.
1: A ty už se nám tady i prozradila před natáčením, že i chodíš s holkama, tak jaký bylo tohle vlastně uvědomování, jako já miluji tu ženskost jako v sobě, nebo chci být i s ní jako třeba s partnerkou, víš, co myslím?
2: Tak já to vnímám hodně tak a myslím, že u ty burlesky to je takový feministický vlastně power man, povedzme, že já chci být, aby ty ženy chtěly být jako já. Mm. Jako, že chci být takovým tím dobrým vzorem toho, že...
1: Ale chceš, aby byly i s tebou možná, tak trošku ne.
2: Chci být takovým tím dobrým vzorem, že opravdu můžem dělat všechno, jo? Protože jsem přesně toho příklad, že už jenom to, že dělám, že se vlastně svlíkám před lidma, když to řeknu explicitně, taky nemám úplně estetiku vintage královny, prostě kombinuju to i s takovým já těma, jako trošku povedzme, vizuálně vypadám prostě, mám rada i punkovější věci a kérky, takže pro mě je to spíš takový, že taková message toho, že opravdu můžete dělat všechno, co chcete. To je pro mě hodně důležitý. No a když se ptáš na holky, to taky, když bude poslouchat mamina, to neví ještě úplně.
1: Ježi, ale tak to může
0: dobrý
1: být cíle,
0: den,
1: to
0: dobrý
1: ne?
0: Den, zdravíme. Pozdravujem
2: ne,
0: vás.
2: Ne, myslím, že to vždycky trochu tušila. Já se asi definuji jako pansexuálka, bych skoro řekla, že opravdu mě na tom pohlaví nezáleží vůbec, zjišťuju, zjistila jsem, hodně to exploruju v poslední době a jako když jsem i na ulici, tak jako podívám se spíš na ženskou, to si povedzme na rovinu, jo? Jako sice udržuju vztahy spíš s chlapama, ale momentálně jsem otevřená celému spektru a i transgender lidi bych neopomíjala, protože to je taky nějaký spektrum a mám k tomu hodně blízko vlastně ke všemu. Nezáleží mi na tom pohlaví jako takovým.
1: To je super.
0: Já bych tady pro naše posluchačstvo zmínila, že během poslední odpovědi tady mi z Kulkec se úplně rozzářily očička.
2: Ale jsem červená spíš.
0: Ne, ale ty o tom mluvíš tak vlastně o tom... tom spektru těch lidí, kteří tě přitahují, mluvíš s takovou radostí, jak když kuchař představuje svoje nový meníčko v jeho vlastní restauraci. Víš takhle, úplně jako jo. Tohle je to štěstí, že to není jako jenom nějaký jako chtíč, nějaký jo, tohle se mně líbí, ale je to fakt, tam vidím jako tu otevřenost. Ty už si několikrát tady zmínila to slovo otevřenost, tak co pro tebe ta otevřenost třeba v té sexualitě jako znamená? No, kde ji hledáš, jako, protože já si totiž myslím, že každý z nás, i když si myslíme, že jsme hrozně otevřený, že jo, tak jednou za čas narazíme na situaci, kdy si říkáme, wow, tohle ještě jo, nebo to ne, jsem tomu otevřená, nebo už to je za mě nějaká hranice?
2: Tak je to mám hodně otevřený, ano. Asi jako já hodně ráda naslouchám různým lidským příběhům, jakože pro mě je tohle taky, jako vždycky takhle, jsem hodně sexuální osoba, to nebudu absolutně lhát, je to pro mě velmi důležitý a potřebuju to v životě hodně.
0: Co to znamená? Protože pro každého tohle může být něco jiného.
2: Že se prestýdím to říct. No já to potřebuju prostě hodně. Potřebuju hodně sexu. Jako, a to se mám taky odjakživa. To není jako, že teď bych tady flexila nebo si myslela něco o sobě víc, že to tak mám, protože jsem počula i ten díl o asexualitě, to je extrémně zajímavý. Ale já to tak prostě mám a ta... používám i různé aplikace, které jsou na to určené a vlastně tomuhle se, aby jsem se trošku dostala ze své bubliny, tak se snažím teď dejtovat lidi úplně mimo své bubliny a jako ráda naslouchám tím stories a opravdu jsem skoro otevřená spoustu věcem.
0: Jakože i různým prostě praktikám a tak dále.
1: Nice.
0: To je super, to je super. No a takže přijdeš si jako, že se vlastně ty tvoje dveříčka otvírají víc a víc, jakoby, nebo...
2: No právě to jsem si teď jako uvědomila, no, protože hodně jsme tou společností, patriarchátem a korporátním světem vlastně tlačený do něčeho a vlastně i tím, já pocházím z katolické rodiny, z klasický, takže taky jsem vlastně dlouho žila v něčem, co jak má být, ale vlastně až díky právě gay people, queer people jsem se hodně otevřela, protože mám kolem sebe hodně takových lidí.
0: Já taky, co bychom bez nich dělali.
2: Thanks God, že existuje, miluju, proboha. A díky je víc, to je rozhodně.
0: Pardon, vlastně... pokračuji, jenom jsem tohle úplně jako zacítila s tebou.
2: Jo, úplně. A vlastně teď jsem se fakt tomu otevřela i tak, že vlastně předtím jsem vždycky jako randila, aby jsem měla vztah. Jo? A teď jsem taková, že naozaj ty lidi to vědí o sobě, jsem tomu otevřená a s každými otevřeně komunikuju. A ta otevřené komunikování a samozřejmě i to schvalování si věcí, otevření se o tom bavit je extrémně důležitý a vlastně díky tomu se ty lidi víc otevírají a i to spektrum se otevírá a je to skvělé si to naplno užívat, ale hlavně být k sobě upřímný a všechno si říct na rovinu, jak to máme, to je jako... aby se jako pak ty lidi nebyli zklamaný, samozřejmě.
1: Tak důležitý. Ona vlastně burlesk komunita má docela blízko k té dragové, že jo? Minimálně tou diverzitou, když si představím jako burlesk zákulisí, někde už jsem taky v pár takových byl, že já jsem většinou v těch drag shows, ale taky už jsem viděl jako zákulisí burlesk a vypadá to tam podobně, že máte jako cisgender holky, transfem performerky, máte tam i drag queens, všechny možné Přesný. Lidi, tak to by to taky asi muselo hodně otevřít mysl, že jo, za těch posledních nevím kolik let už dělá, že burlesk.
0: Já tady do toho jenom vstoupím, protože možná teď padlo spousta cizích slov, které ne každý zná, jo. Tak jenom pojďme si trošičku jenom říct, co je drag.
1: Drag? Drag to je život.
0: Dobře. Lásko, vysvětli to někomu, kdo třeba slyší slovo drag
1: kdo
0: poprvé.
1: Kdo nás slyší poprvé.
0: Kdo ano, nás tak slyší
1: to je
0: poprvé.
1: Umělecká forma pro dračí královny, které mají rádi make-up, kostýmky a tančí na hudbu a převlékají se.
0: Přesně tak. Co je burleska? Dovedeš říct ve dvou větách.
2: Burleska je performativní art, který spojuje dohromady hodně vintage stylistiku, nebo... vintage stylistiku, jak řekneme vintage.
0: Ne, vintage pohodě.
2: Vintage pohodě, dobré. Vintage stylistiku s velkýma kostýmama, hudbu, jakoby hodně níž vybranou hudbou, by som povedala, a samozřejmě je tam i prvok svlíkání nebo takzvaného striptýzu.
0: Super. A pak tady padly termíny jako cisgender ženy
1: je,
0: a tak dále.
1: To už nemusíme vysvětlovat.
0: Já
1: snad, ne?
0: Nevím, tak nikdy nevíš, zlato, kdo nás poslouchá poprvé. Prostě je to absolutně otevřené pro, řekla bych, skoro až kohokoliv, ne, můžu říct pro kohokoliv, ať se cítíte, jak chcete, ať už se identifikujete, jak chcete. No tak jenom, jestli dávám takový double check si s váma, jestli to je v pořádku. Tak fajn, pokračujte. No.
2: Přesně tak, rozhodně to je otevřený úplně všem a tak v těch backstagech navazuji na tebe. Tam jsme před sebou pořád nahý a známe se leta, my jsme fakt taková skoro, my to nazýváme jako rock and roll band, nebo se takový cestujeme spolu, takže my se bavíme hodně otevřené ovšem i v tom backstage, takže tím se to ještě víc otevírá a přesně jak jsi řekl, máme tam fakt široké spektrum lidí od prostě, jako od bisexuální prostě performerky, trans a tak dále a tak dále.
0: To je krásný, já bych chtěla mít takový work-life balance.
1: Tak to má vypadat všude, na každém pracovním place.
2: Tak by to mělo být, že? A máme tam samozřejmě heterosexuální muže, and that's okay.
1: Nikoho nediskriminujeme. Pod. Podcast o lásce,
0: sexu a intimitě na rádiu Wave. Mně se hrozně líbilo, jak ty jsi tady akcentovala to, že dřív si randila proto, aby si měla vztah a teď randíš proto, aby jako si žila život v podstatě, nebo já nevím,
2: aby jsem explorovala, aby jsem objevovala i ty jako všechno, aby jsem se ještě víc tomu otevřela, protože já jsem přesně byla v té queer komunitě hodně nebo jsem a myslím si, že spoustu věcí jsem vlastně nezažila a to bylo taky pro mě důležitý a celkově asi v mém věku už... prostě blížím se k 40, je to tak? A prostě jsem si tak řekla, že teď je asi ten čas.
0: Ale now myslím, or to, never.
2: No, tak to nevím, ale myslím si, že i o tom právě to souvisí s tím uvědoměním sama sebe, že jsem opravdu teď dospěla už do takové fáze, že vím přesně, kdo jsem a cítím se, opravdu to cítím naplno, nestydím se za to, nesnažím se zalíbit a tak dále.
0: A skrz co se tady k tomu uvědomění dostala, kde přišel vlastně ten zlom, ty o tom mluvíš, jak kdyby odjela,
2: osvítilo.
0: No, kdyby tě osvítilo, nebo odjela někam do hor a tam si prostě požila nějakou žábu, nebo jako kdyby ses k tomu jako promeditovala, nebo promasturbovala, já nevím. Já hledám na návod na osvícení.
2: No tak jako to bych chtěla, to by bylo samozřejmě ideální, kdyby se mi něco...
0: Pro masturbovat se k cíli.
2: Nebo na nějakým na Bali, na retreatu. Víš co, zažila jsem biznisovou docela velkou ránu i životní. Mám za sebou fakt těžký rok i s mým koproducentem, jako opravdu špatnej. A myslím, že tam se posunou i v ty hranice v tom, že vlastně, když si jsem se stěžovala na nějaký věci, z kterých se teď opravdu směju. Byla to velká rána prostě životní i biznisová, takže myslím, že tím vlastně jsem si uvědomila, že OK, tak je dobré. A vlastně asi i tímhle randěním a otevíraním se vlastně to pro mě taký dobrý relax. Já doufám, že to nezní blbě, jo. Já to samozřejmě všechno beru vážně, ale je to prostě pro mě hezký jako strávený čas, že vystoupit z těch bublín a poznávat jiný lidi a spojit to s něčím příjemným, to je pravda, je vždycky hezký.
1: On je to dneska těžký, že jako vystoupit z jakékoliv svojí bubliny, protože jako všechno v tom, jak fungují sociální média samozřejmě a jako svět okolo nás, tak tě prostě tak jako stahuje pořád do té stejné bubliny, no.
2: Přesně tak, přesně tak. A zároveň i ta artistická bublina naše je prostě praská, a to jako, že co si budem, to je opravdu hodně uzavřený, všichni se známe a vlastně, když jsem si trošku tu palici otevřela, tak jsem byla překvapená, jak co ještě kolem je všechno a je to zajímavý, to je hezký.
0: Jak velkou roli hraje ve tvém všedním životě mimo práci erotika nebo nějaký jako senzuálno, protože ty v práci seš stělesněním erotiky nebo senzuality, tvoji přátelé, jak jsi sama řekla, pražská umělecká bublina, hodně tam jako ty smysly se zapojujou, cítím to, tak mě zajímá, jak moc je to pro tebe důležitý v nějakým každodenním životě.
2: No, ano, ještě bych jenom upravila, ano, s erotikou souvisí ta show, ale je to hodně performance art, jo, že abyste nečekali, protože lidi si to pak rádi zaměňují. Já to hodně vnímám jako práci. Asi všichni to tak hodně vnímáme, protože i jako pendlu mezi Vídní, Varšavou a Prahou momentálně, za co jsem extrémně vděčná, baví mě to, ale je to pak už taková fakt vlastně rutina práce, že teď jsem potkala přesně jednoho kluka, začali jsme sporandit a on byl opět takový, že tvoje práce, to opět tak strašně zajímavý, ten tvůj život, a já to prostě už beru hrozně, nebo hrozně, beru to jako vlastně nějakou rutinu, i když každý ten den je jiný. A ta erotika s tím asi souvisí, nebo respektive já se třeba na stage, já to mám hodně, takže já se cítím jako sexuálně na tom stage, nebo cítím tam tyhle zmysly, je to pro mě důležitý, ale když vystupuješ pravidelně a několikrát za týden, tak jako ne vždycky to tam máš, jo. Ale já jsem asi z našeho souboru tak nejvíc, pro mě je ta erotika velmi důležitá, já mám ráda prostě jako v literatuře opravdu, ke mně, když přijdeš domů, tak já mám všude nějaký jako, sice umělecký, ale akty nebo sošky a většinou nahý ženský, jako mám vlastně hrozně ráda nahé ženské tělo v pohybu, mi přijde jako jedna z nejkrásnějších věcí, co se dá sledovat.
0: Podepisuju úplně.
2: Ale opravdu, když je to samozřejmě vkusné, jo, a ale to by se o tom dalo taky polemizovat, to je široké spektrum, takže ta erotika pro mě je s každodennou součástí, asi bych řekla, no. Ale zase záleží hrozně na ty fáze měsíce. Tak se cítím různě.
0: No to rozumím. A máš třeba, nevím, koukáš na porno, nebo čteš nějaký erotický jako příběhy, nebo posloucháš něco, nebo co je pro tebe nějaký takovýhle jako stimul erotický?
2: No pro mě stimul hodně zvuk, teda i vizuálno celkově. Mám rada jako hezký prádlo a takovýhle věci, ale taky jsem zjistila až posléze, že vlastně ten zvukové v něm jsou pro mě extrémně důležitý. Na porno se koukám, samozřejmě, jako jsem zvědavá, ano, koukám, ale pak mám hodně ráda erotické knížky, ale ne takový ty úplně brakový, docela jsou těžký najít, ale ano, ráda se takhle jako si po cestu svou myslí.
0: A dáš nám nějaký doporučení na nějakou sexy literaturu?
2: Teď mi zase vypadlo to jméno, já vám to budu muset asi doposlat. Mám teď skvělou knížku, čtu právě erotickou. Koupila jsem ji normálně.
1: Nějaká nová?
2: Není. Koupila jsem v Litomyšli v antikvariátu, úplně random a taky fakt antikvariát jsem tam
1: tak přišel jako vintage erotický thriller nebo něco takového?
2: No ani ne, ono to není úplně vintage, ale je to takový až hodně květnatě všechno popisané, až psychedelický, že je to takový a nereálný.
0: Tak to
2: a hrozně
0: mi
2: to baví, hrozně mi to baví. Libidarium se to jmenuje.
0: To je nádherný název.
2: Růžovo-zelený obal to má. A právě jsem antikvariát starší pán, říkám erotická literatura, ale vkusná něco. A vytáhnu tuhle knihu, miluju.
0: Libidarium. Tak to děkujeme moc za doporučení, to je super.
1: Já bych se hrozně rád vrátil k jedné věci, co jsi řekla, a to, že ženské tělo v pohybu je nejkrásnější věc na světě, což je krásný. A ještě krásnější mi přijde, že si tyhle tezi vlastně dedikovala svůj život, svou kariéru. A tak někomu, kdo třeba nikdy nebyl na TV show, nebo nedej bože na žádné burlesque show, tak jak vypadá Miss Cool Cat Show, tedy jak vypadá to tvoje tělo v pohybu, když performuješ a co tam vlastně jako tak vzýváš?
2: Tak já asi kombinuju dohromady více věcí, nebo mám to ráda, jednak teda ty kostýmy jsou pro mě zásadní a proč říkám, s tím pohybem jsou taky důležitý, protože těma kostýmama si ty vlastně showgirls, kdy si hodně pomáhali, jsou to, nebo i dlouhé nechty, ta stylizace celkově, rukavice, s kterými můžou vyset různý věci, headpiece z peří, pravý peří, pštrosí, to dělá pohyb za vás, takže všechny tyhle věci, headváby a tak dále, když dáte dohromady a samozřejmě kamínky skleněný, které se třpití, vytváří to nějakou iluzi, což na tom úplně miluju. A to jsem zapomněla otázku, já se o toho zamotávám
1: no,
2: dneska.
1: No, to tvoje tělo v pohybu.
2: Jo, tělo v pohybu,
1: jak to vypadá? Vlastně, ano, co tě inspiruje jinak jako tanečně, pohybově a vlastně co tím nějak, víš co myslím, vyjadřuje, co tím
2: jako kdyby,
1: vyjadřuješ.
2: Já mám no? Jako fakt, já se jako na takový claim můj, nebo to druhý jméno je Unforgettable Redhead, že mám rada, mně se hodně líbily ty jako vždycky padesátky, ty takový ty powerful ženské, taká ta, takový ty pinapky vlastně, jako když začala ta sexualita už trošku být vidět, měj ty jako tvary, jako prsa, úzký pás a boky, to je pro mě jako velký vlasy, to je to, co já miluju a to se snažím i nějak jako interpretovat, ale hodně s tou vintage stylistikou a vlastně kombinuju ještě tu akrobací lehce do toho i ve vzduchu a pak mám hrozně ráda samozřejmě ohněvé show, to je pro mě takový signifikantní, že vlastně polikám ohně, nebo používám docela malý ohně, ale různě na těle a je to pro mě takový ten statement, taková ta power ženská.
1: No, to vlastně mě právě fascinuje asi nejvíc. Já si pamatuju v jednom rozhovoru, že se nějak zmiňovala snad i nějaké trošku extrémní sporty. Tohle je taky trošku extrémní, že let's be honest, asi bychom nedoporučili nikomu, kdo s tím nemá žádné zkušenosti a přípravu, aby polikal oheň, tak co tě na tomhle láká? Vlastně to nějaký ten element nebezpečí? A jako, jak to souvisí nějak třeba s tou tělesností, jakože chceš cítit nějaké vzrušení, nebo co tím sleduješ?
2: Já si myslím, že to jsem já, to jsem si taky k tomu docházela, že to je vlastně definice mý osobnosti, že já mám velmi ráda ten glamour, luxus na jedné straně a na druhé straně mám ráda punk, tech, jakože vlastně jako hodně takový jako punkové věci, povedzme, a vlastně dělám i extrémní sporty. Zase, chodím tančit jazz například s Moninou a nebo na baletní lekce, ale pak jako boxu vlastně dělám fakt tajský box a hajkuju v přírodě, spím v přírodě. Mám to prostě takhle ráda, ale
1: co neděláš? Si,
2: že, jako zní to pak, že dělám toho hodně, ale já jsem extrémně jako aktivní člověk, jako hodně aktivní člověk, ale přesně, no, tohle mám prostě ta kombinace takových dvou protipólů. To je myslím, že definice v hodně oblastech u mě.
3: Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
0: Ty jsi tady i víckrát zmínila to, záleží na tom, v jaký jsem fázi mýho menstruačního cyklu, v jaký jsem fázi měsíce. Tak záleží na tom, i když performuješ? Nebo jako, jak to zvládáš?
2: Tam si nevybereš, ale samozřejmě řešíme to vždycky. I vlastně holky backstage, jo, dneska jo, mám PMS, takže je úplně hrozný, anebo jo, teď mám zrovna ovulaci nejlepší, že jo, ale tak to
0: no, jasně.
2: Všeobecně. No tak jako, samozřejmě, no musíme si prostě dávat na to jenom bacha, performovat musíš vždycky, je to nepříjemný, nerada to dělám třeba první den menstruace a tak dále, ale nevybereš si, takže...
0: No právě, jakože chápu, že všechny jako PMS a tyhle ty věci, jo, blbý, ale přesně ten první, druhý den menstruace, kdy fakt se necítíš dobře a do toho prostě je tady ta novinka, že jo, a ty máš na sobě úplně miniaturní kostýmek a děláš fakt crazy pohyby. Jako, no, tak... máš třeba nějaký svoje osobní, jako nevím, rituály, nebo ať už to je jako, že psychická příprava, nebo fyzicky nějaký trik, jako jak co nainstalovat?
2: Spíš se snažím jako oddychovat. Kostým si nenavyberám, protože občas ty akty jsou takhle daný.
0: Jasně.
2: Takže v ten den se snažím jako opravdu odpočívat, když mám noci show, nebo večer show, no a pak prostě kalíšek a jedeš, no, musíš prostě jako...
1: Kalíšek a jedeš.
0: kdo jste slyšeli kalíš a jedeš, tak to neřekla.
1: Kalíšek.
0: Tak znělo. Kalíšek, menstruační kalíšek.
2: A samozřejmě rozcvičit se, ale to děláme vždycky, takže jako nějaký rituál tam je, ale moc si nenavyberáš.
1: Tohle samozřejmě není ideální jako pro žádné profese performující a profese jako před lidmi, ale přijde mi to vlastně jako extra jako těžké, že ta burleska je o takových jemných gestech, že je to velmi takový fakt
2: je to
1: jako
2: týzování, je to
1: jemný týzování,
2: ano, ano.
1: A že mám pocit, že na tu burlesku opravdu musíš mít jako stělesněný takový to sebevědomí a to, co chceš prodat, jako, nebo máš pocit, že to jde zahrát, jako když seš profesionálka, tak samozřejmě asi nějak ano, ale jak dlouho třeba tobě trvalo vlastně, víš to, taky to fake it until you make it?
2: Hodně dlouho a není to ani o tom sebevědomí, spíš o tom výkonu, protože že jsem viděla svoje prvé představení a špatné to bylo, nevadí, ale to asi všichni máme tohle za sebou. To sebevědomí, mě to kolíše hrozně, takže to já v podstatě nemám, já nejsem nějak extrémně sebevědomý člověk, jako většina lidí si to o mě myslí, ale není to tak, jak jsem říkala, pro mě definice sebevědomí je to, že něco zvládnu, co si myslím, že nezvládnu třeba, jo, a že jsem v tom present momentu, takže v tom konkrétním momentu, když tohle já zvládám, tak to si řeknu, že vlastně to je pro mě sebevědomí. Není to o tom, že se postavím před zrcadlo a budu si říkat, že jsem krásná, to asi těžko.
1: Slej.
2: No. ale některý lidi to tak učí, což je teda fakt jako žalostný.
4: The shade is real.
2: Pardon. No a potom, jak jsem říkala, pro mě sebevědomí to vlastně okruh lidí kolem mě ten nejbližší, že já mám fakt jako super lidi kolem sebe a když oni mě cení a nějak jako spolu spracujeme nebo cokoliv vytváříme, tak je to pro mě znamení toho, že asi to dělám dobře.
0: Máš někdy dny, kdy se prostě fakt jako necítíš hezká?
2: Jo. Skoro každý den.
0: Protože za prvé ty tak nevypadáš, že by se to někdy mohlo dít a za druhé tvá práce plně na to nedává prostor. Ale myslím si, že každý z nás, nehledě na gender, máme den, kdy prostě to nejde. Kdy prostě ten obličej, cokoliv na něj namaluješ, nepůjde to, cokoliv oblíkneš, všechno je špatně. Jo. Z jakéhokoliv úhlu nejde to. Máš i takovéhle dny a když vystupuješ v těchto dnech, co děláš jako s tím? Jak se to dělá?
2: Mívám je hrozně často, jako já opravdu nejsem od člověk, co si věří, když to lidi nemyslí, co mě pomáhá, je samozřejmě dobrý make-up, dobrá skincare, starání se o sama seba a i fashion, to nebudu lhát, jako prostě mám ráda módu a je pravda, že to neznamená teď, že nějaký jako komplikovaný prostě model musíš mít na sobě, ale když mám nějaké fashion pieces, tak to prostě mi určitě pomůže, že se cítím jako, že si jdu po ty ulici tak jako víc sebevědomě, ale prostě když já i vystupuješ, jako mám to extrémně často, extrémně, jako to ti řeknu na rovinu, prostě se víc nalíčím, nebo nevím, jako ten make-up taky hrozně pomáhá, jo, že si, já někdy přijdu přesně zničená úplně do toho backstage, že se na sebe koukám, pane bože, ale potom přesně mluvíte tam s lidma, rozcvičíš se a ten krásný kostým si dáš na sebe, je to takové prepínatí to.
1: Ty jako, kamo jde vždycky pomůžou, že prostě no. To sesterstvo, nebo předpokládám, jo, že to tak taky má. To tak zní.
2: Mega, no. A pak jako make-up, to už, pak už jako ten rituál předtím je docela vlastně dlouhý, nějaký dvojhodinová, dva a půl hodinová příprava minimálně, takže tam si jako dopustíš dobrou hudbu, dáš třeba šampíčko ještě k tomu a dobrý.
1: Tu princezna Kiu. Zároveň to zní teda taky, že máš velmi zdravý životní styl, jakože sportuješ, taky mluvíš o tom, že jsi veganka, tuším, že jo.
2: Už ne, bývala jsem.
1: Ale jako zní to, že všechno. Prostě sportuješ, dobře jíš, hodně, k tomu hodně. Si nějak dospěla třeba během svých třicítek, nebo si k tomu byla nějak vedena od malička, nebo jak to máš? Protože já třeba taky jsem pořád v té fázi teď jako na začátku svých třicítek, kdy se jako musím hodně nutit, abych teda je, ono už to tělo nefunguje, jak dřív fungovalo, už je trošku pomalejší, možná abych se měl o sebe starat líp, tak jak jsi k tomuhle dospěla ty?
2: Tak já jsem mě dávali rodiče vždycky na sporty, takže k sportu jsem asi měla blízko a v podstatě jsem z města, které je blízko horám, takže jsme chodili hodně do hor, takže nějak mi tohle blízky asi bylo, ale pak to dlouho uslo, když jsem se přestěhovala do Prahy a já tak asi přirozeně, jak s tím sebevědomím jsem říkal, že já k tomu sportu tíhnu, mě to dělá extrémně dobře a plus jako já jsem měla i docela bolesti zad, měla jsem problémy a vlastně až když jsem začala opravdu pořádně sportovat a teď myslím, že fakt i to blbý chodění do gymu, čo moc nemáme rádi, že jsem fakt začala s trenérem sportovat nebo trénovat, aby jsem si posílala všechny svaly, tak to dělám, ale asi to byla taky nějaká cesta. Asi před to nejvíc kolem 28-7 jsem začala, že úplně crazy sportovat a to mi vydrželo až doteď, což už 12 let vlastně a ono to má pak takový ty benefity, že já už teď bez toho neumím fungovat zase. Že já fakt skoro každý den jdu něco dělat aktivně, protože já to vidím ten benefit na tom těle, jo? Že přesně i nemoce, více tomu vyhýbám a nikdy jsem si nic nezlomila. Já to je úplně neuvěřitelné. To absolutně nechápu. A to je zima motorce, jo. To vůbec nechápu. Jako, a to jsem
0: bourala. Prosím vás, podívejte na sociální sítě, Miss Kulket, abyste tušili, jako jak vypadá její práce, jo? Ty jsi nikdy nic nezlomila.
2: A já to nechápu, no. Ale já si myslím, že to je právě díky tomu, že já opravdu to si jedu i ty malý svaly a tohle, že cvičím dobře prostě a nebo mám nějaký štěstí, já nevím. A umím padat ještě, to je pravda.
1: No, to je okay. Možná taky jako půlka úspěchu.
0: A umíš padat i v životě?
1: Jako metaforicky myslíš?
2: Evidentně jo, protože mám těžký rok za sebou, ale nějak jako...
0: And look at her.
1: Právě.
2: Jste hodní. Vidíte, já mám zase mám trošku zvednutý sebevědomí. No, od vás jako halo.
0: Máme ještě čas?
1: Jo, máme ještě dvě minutky, ale klidně můžeme přetahovat. By the way, já jsem si teď prostě po 28 minutách všimnul, že máš pindíka na krku.
2: Čich mám na krku, hele.
0: Tohle musíte vysvětlit.
1: Přívěšek.
2: Přívěšek, stříbrný přívěšek, takový pindík, co je skleslej, ale usmívá se u toho.
1: No, rozkošné je právě. Je
2: to od Casablanky.
1: Já myslím, že potřebujeme více rozkošných, nestopořených penisů, které působí tak jako přátelsky a ne jako zastrašujícím způsobem. Že
0: jo? Rozhodně.
2: Tak, period.
0: Mě zajímalo nakonec, protože jak už tady Kája přednesl, tak vlastně tvou prací je estetika ženského těla, ženské tělo v pohybu, jeho umělecký přesah a tak dále, ale ty si řekla, že ses otevřela jakoby zkoumání ženských těl z druhé strany až někdy v poslední době, tak mě zajímá, co ses o ženském těle naučila od té doby, co s ním interaguješ i tímhle způsobem.
2: Úplně to není jako, že teď víc jsem tomu otevřena a vždycky jsem to prozkoumávala nějakým způsobem. Ženské tělo je jednak nádherný, to je prostě tak krásná věc na dotek a na pohled, ale spíš o té mentalitě, jako celkově nějaké deep talks, jako opravdu konverzace, domluvy a všechny věci kolem se ženou jsou mnohem příjemnější. No, je to hrozný, nebo není to hrozný to říct, ale je to jiný. Je to jiný a je to velmi, velmi mi to zahřívá u srdce, jak to funguje celý. Jakože fakt mě...
0: Že máš pocit, jako, že jim víc jako rozumíš? Nebo...
2: No, že se tak víc rozumíme, že jsme na takový lepší jako společný vlně. Jo? Nebo jako, hlavně v té komunikaci mi to přijde takový, že nebojí se tolik otevřít. Jo? Že podle mě trošku s tím chlapem, hlavně z začátku vždycky hrám nějaký games a úplně se neotevřu, úplně nechci ukázat všechno, jaká jsem i v těch horších chvílách. A u ty ženy to nemám s takový problém teda.
0: To je zajímavý. Tak to je moudro nakonec, to se mi líbilo moc.
1: Mega, já si pamatuju, když jsem byl malej a poslouchal jsem nějaký nebo četl rozhovor s Angelinou Jolie ještě předtím, než byla s Bradem Pittem a mluvila o tom, jak je to, jak být se ženou je ta nejkrásnější věc na světě. A já jsem si říkal, ty, to musí být super být.
2: Je to krásný.
1: S ženou.
0: Nebudu a teď jsi se mnou.
1: Já jsem s tebou.
0: A máš občas co dělat, abys to zvládnul? Teda.
1: Ne, je to krásný. Jo. I s kulkatkou tedy se slečnou chladnou kočičkou, to bylo dneska tady. Nádherný.
0: Je to chladná
1: moc.
0: Kočička nebo bezva kočička?
2: Bezva kočička.
1: Bezva kočička,
2: já to miluju.
1: Ta chladná vlastně nedává smysl, k tobě vůbec jsi úplně žhavá.
0: Právě, ale
1: bezva kočička.
0: Bezva kočička. Byla hostkou podcastu Pod. Děkujeme ti moc, že jsi na nás udělala čas.
2: Děkuji moc za pozvání, bylo to skvělý, fakt jsem se nasmála jak nikdy.
0: A že bychom se s tebou chtěli francouzsky rozloučit.
2: Ano.
0: Je to un, deux, trois, au revoir. Un, deux, trois, au revoir.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

I like long walks with my nigga to the bank.

0: Starter. Starter. Hit paráda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: tématech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Face.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: východě. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.